Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný, neomylný čas počítá tvé minuty. Oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie roku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slengu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966, tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Bajera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

já měl chuť mít, mejdán do rána sní. Teď mám tu hnít, místo abych šel s ní. Já měl chuť mít, mejdán do rána sní, já mám teď hnít, místo abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mě zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

0: don't you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali. Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
5: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře, takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby a teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, kdy se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Upa, ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hůčku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a vždy dorazí
0: s něčím hezkým na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešová. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněhové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
7: Ano.
2: A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si...
2: Ano?
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme.
3: Prosím.
2: Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dám vám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Jsem si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraň. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a letnička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo? Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgasmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Škvarky. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě. To ty vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku, nečím to nevím. To chápu, vy nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že ní několikrát nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normální, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a o mě není... tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 901104 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honzo.

0: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovic. Zdravím paní Sašky Burešovou.
1: Já vás taky.
0: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já taky.
0: A já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
1: Je to jasný.
2: Ještě ne.
1: No už
2: ještě
1: tak
2: vydržte.
1: Tuším.
2: Dobré odpoledne.
3: Já ještě taky bych prosila Bčko.
2: Ano.
3: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
1: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
1: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
4: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
4: Ano, už se stalo.
2: Bezva.
4: A srdečně zdravím paní Sasky.
1: Ano,
4: kterou
1: děkuji.
4: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. Ať se vám kataří. A
1: moc děkuji.
4: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy, až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
5: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme cestování.
1: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
5: Děkuji. Paní Sasky zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
5: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
1: Tak to mám radost.
2: Tak.
5: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
1: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže

0: Vykopl u podlahy nějakého čublíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejen, že jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla taky nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A hlavně, tak je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Tady je Eva
3: Schodová. Ano. Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla by jsem Helenku Růžičkovou. Mm-hmm. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl až 300 zemřelých dárců. Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Brněnským strážníkům letos přibylo výjezdu k autovrakům a bude polojasno až oblačno, postupně zataženo s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Pracovníci v Národním centru tkání a buněk ročně vyrábí transplantáty až ze 300 těl mrtvých dárců. Odebírají třeba rohovky, štěpy z kůže nebo kloubní vazy. Transplantáty tak ročně pomůžou až 5000 lidí. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je v této oblasti soběstačné a nemusí šlachy dovážet ze zahraničí.
2: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
0: A tématu se budeme věnovat v průběhu dnešního rána. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí včera hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Strážníci v Brně letos vyjížděli kvůli problémům s autovraky více než 240krát. To je ve srovnání se stejným obdobím nárůst zhruba o čtvrtinu. Lidem vadí, že blokují parkovací stání nebo třeba to, že v nich bydlí bezdomovci a v okolí je nepořádek. K ulicím s nejvyšším počtem odstavených nepojízdných aut patří Sportovní nebo Tkalcovská.
3: Nejčastěji se jednalo o prověřování událostí a mnohdy i opakované kontroly konkrétních aut, případně jejich předání příslušnému úřadu.
4: Vyjmenovává druhý výjezdu k autovrakům mluvčí městské policie Markéta Skřivánková. Strážníky využívá třeba radnice v Židenicích. Ta aktuálně řeší dva vraky bez registračních značek v jedné ulici, která patří do modré zóny, potvrzuje nezávislá místostarostka Jana Šťastná.
5: V tu chvíli se jedná o přestupek, je možný těm autům dát botičku a vlastně pak ten proces trvá jenom měsíc.
4: U vraků se značkami trvá odstranění z ulic déle. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a zhruba k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižních směrů, postupně mírný západní až jihozápadní. Při postupu bouřek může výrazně zesilovat. Aby ho zátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici první třídy číslo 55 projíždějte opatrně místem nehody autobusu u Rohatce. Cesty bez nehod přejí ze studia Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, jsou 4 minuty po 5 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno, naladili jste si nás ve čtvrtek 20. srpna roku 2026. Nelhal Pavel Chaloupka, skutečně pro vás dnes budeme společně ve dvou Pavlech připravovat celé ranní vysílání. Pavel Chaloupka donese čerstvé zprávy a já k tomu budu přidávat písničky, které nestárnou, a to především třeba vymyslenou od Elánu, kterou dnes začneme, pak přidáme také Jiřího z Moška, už mi lásko není 20 let. Svátek dnes podle kalendáře slaví Bernard, což znamená něco jako silný, jako medvěd, nebo také medvědí silák, jméno původu germánského. A 20. srpen ještě připomeneme, že je 232. den letošního roku, což znamená, že dokonce už chybí pouhých 133 dnů. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme vám dobré chutnání ke snídani a ať se vám celý čtvrtek 20. srpna vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Písnička z roku 1987, už mi lásko není 20 let. Traduje se, že vznikla při úplně jednoduché cestě Jiřího Zmoška, který zrovna natáčel s Karlem Gottem pro Svačinu do řeznictví pro rohlík se šumkou a jak tak cupital ze schodu, zaspíval si Jiří Zmožek v hlavě, už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25 a zahlíbil se mu tento slogan natolik, že přišel za textařem Františkem Řebíčkem, doplnil muziku a písnička byla na světě. Zajímavostí také je, že původně tahle skladba Už mi lásko není 20 let byla psána pro Pavla Zedníčka. Nicméně Jiří Zmožek už předtím zaspíval na svém koncertě a setkala se s tak velkým ohlasem, že se nakonec rozhodl, že si tuhle písničku ponechá. Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás 20. srpna roku 2026. Před 141 lety vyšlo první číslo Moravských novin Rovnost. Na Josefově, dnes Bratislavské ulici číslo 13, tehdy stával hostinec U Průšů, kde také první číslo vzniklo. Vydavatelem se stal Jan Opletal a prvním redaktorem Pankrát z Krkoška. První čísla vycházela v nákladu asi 600 výtisků, vydavatelé ale často museli sáhnout do svých kapes, aby uhradili provozní náklady. Před 114 lety se narodil generálmajor František Fajtl, stíhací pilot bojující za druhé světové války u RAF. Byl vyznamenán 4 válečnými kříži francouzským řádem čestné legie a také například britským leteckým křížem. Po komunistickém převratu byl propuštěn z armády, degradován na vojína a bez soudu ho věznili 17 měsíců na Mírově. Po propuštění pracoval jako skladník až do roku 1964, kdy byl částečně rehabilitován. Úplné satisfakce se ale dočkal až po roce 89. 85. narozeniny by dnes oslavil herec, humorista, spisovatel a také dramatik Julius Satinský. Spolu se svým hereckým partnerem Milanem Lasicou nesměl v době normalizace nějaký čas vystupovat. V Dunajské ulici v Bratislavě má dodnes sochu, u které je napsáno Na naší ulici je svoboda. 80. narozeniny dnes slaví brněnský biskup Vojtěch Cikrle, původem z Bosonoch. Studium mu bylo komunistickým režimem znemožněno, vyučil se proto slévačem a později jako dělník pracoval třeba na stavbě D1 mezi Prahou a Brnem. Následně získal maturitu, nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích a jako kněz působil třeba v Jihlavě, Znojmě nebo ve Slavkově u Brna. 13. sídelním biskupem brněnské diecéze byl jmenován v roce 1990. Před 79 lety byl na hladinu brněnské přehrady spuštěn parník Veveří, první loď tohoto jména. Později byla odprodána na Oravskou přehradu a sloužila tam jako šatna a posléze byla sešrotována. No a 20. srpna v 68. vyšla agenturní zpráva, že organizace Sputnik bez udání důvodu zrušila plánovat zájezdy sovětské mládeže do tehdejšího Československa. Už ve 23 hodin téhož dne bylo jasno proč. Vojska Varšavské smlouvy překročila naše hranice. A když už jsme u těch významných výročí, připomeneme také, že dnes by 91. narozeniny oslavila princezna se zlatou hvězdou na čele alias Marie Kyselková. Narodila se v Brně, vystudovala zdravotnickou školu a přes cestu klasickou přes damu, ale také přes modeling se dostala až k filmu, kde si všiml Jiří Sekvenc. No a hlavní roli ve filmu Princezna se zlatou hvězdou na čele dostala tehdy od Martina Friče. Jejím prvním manželem byl Petr Haníčinec, no a jedna hlavní role stačila Marii Kyselkové, aby ji znala prakticky celá země dalších 60 let. Narozeniny dnes mimo jiné slaví také Robert Plant, líder kapely Led Zeppelin. Je 5 hodin a 15 minut, po písničce na vás čeká počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: O jasném a slunečném dnu zpíval Jimmy Cliff. Je 5 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno a podle předpovědi to vypadá, že úplně jasný a slunečný ten dnešek nebude. Aktuální teploty na jihu Moravy dnes poměrně vysoké, pohybují se v rozpětí od 19 až do 23 stupňů Celsia. A předpověď počasí, ta slibuje ráno polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo, k večeru přeháňky a bouřky, místy i silné. A nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni Celsia. Na jihu může být až 32 stupňů. Ráno slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr povolené rychlosti do 20 km za hodinu. V bouřkách bude výrazně zesilovat. Vítr může dosáhnout rychlosti až 70 km za hodinu a můžou se případně objevit i kroupy. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré, ale pozor, bio je dnes na trojce kvůli očekávanému horku a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 51 minut, zapadne 3 minuty po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 5:23, tady je Český rozhlas Brno a také další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2013. Příbuzný z Ameriky zabil hostitelskou rodinu. Tak to vypadá zhmotněný černý sen. Sousedé zavolali hasiče, protože z domu v Zatloukalově ulici v Brně Ivanovicích stoupal dým. Uvnitř čekal záchranáře děsivý pohled. 4 těla obětí řádění bestiálního vraha. Na místě zemřeli manželé Harokovi a jejich 2 synové. Jednomu ještě nebylo 18. A co víc, velice rychle se ukázalo, že na ně zaútočil příbuzný. Bratranec zavražděné ženy Kevin Dahlgren, který přijel z Ameriky. Rodina mu podala pomocnou ruku v době, kdy se potřeboval psychicky zotavit. Přijel za nimi v dubnu. Snažil se navázat kontakty, nabízel výuku angličtiny. Současně ale lidé v jeho okolí zaznamenávali výkyvy v jeho chování. Osudového 22. května 2013 ráno zabil 3 dospělé členy rodiny a pak popoledni i nejmladšího syna, který se vrátil ze školy. Policie potvrdila, že zasadil velké množství ran noži, sekerou a také kamenem. Pak zabalil těla obětí do textilií a pokusil se je spálit. Mezitím poslal pryč ženu, která měla v domě uklízet. Sám pak odjel taxíkem na letiště do Vídně. Nejen pro lidi, kteří rodinu znali, to byl šok. Otec a starší syn působili v kapele Ukulele Orchestra jako Brno, maminka byla učitelka. Policisté sice pravděpodobného pachatele identifikovali velice rychle, jenomže Dahlgren stihl 23. května nasednout na let Austrian Airlines do Washingtonu. Letadlo bylo na cestě 9,5 hodiny a mezitím právníci Chile komunikovali o dalším postupu. Na letišti čekali na Dahlgrena agenti FBI. Ani poté ovšem nebylo jisté, jak se k věci postaví Američané, kteří obvykle své občany do zahraničí ke stíhání nevydávají. Muž tvrdil, že příbuzné našel už mrtvé a že utekl ze strachu. Rodina si najala jednoho z prestižních advokátů Theodora Simona, který v minulosti podobně hájil Amandu Knoxovou, stíhanou pro vraždu v Itálii. Přestože se snažil zabránit vydání Dahlgrena, neuspěl. Kevin Dahlgren se po 2 letech jednání stal prvním občanem USA, kterého tamní justice ke stíhání do Česka vydala. Doživotní trest vynesl brněnský krajský soud v červenci 2016 a o necelý rok později jej potvrdil vrchní soud v Olomouci. V lednu 2018 si Dahlgren vzal ve věznici Valdice život. Nedočkal se už ani toho, že nejvyšší soud odmítl jednat o jeho stížnosti proti rozsudku. Podle toho měl Dahlgren už od dětství smíšenou poruchu osobnosti, byl však příčetný a činem řešil problémy se svým egem a pocity.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 47. díl našeho cyklu, který najdete stejně jako ty ostatní na našem webu a také v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme opět zítra touhle dobou.

0: lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru. Město na ní postupně pracovalo 15 let. Zástupci města včera náměstí slavnostně otevřeli. Oficiální otevření pro veřejnost je v plánu při nedělní oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě. Soudy v posledních dvou letech posílaly do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Pracoviště registru vozidel a řidičů v Brně stále funguje v omezeném režimu. Část přepážek je kvůli zaplavení po pondělních bouřkách uzavřená. Lidé mají návštěvu kvůli tvořícím se frontám odložit. Kdy se vrátí registr do běžného provozu, zatím není jasné. Lidé si dnes v Hodoníně u Kunštátu připomenou oběti holokaustu z řad Romů a Sintů na Moravě. Z tamního koncentračního tábora před 83 lety nacisté transportovali do Osvětimi skoro 750 lidí, většina z nich zahynula. A na jihu Moravy bude ráno a dopoledne polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkou, přechodně i skoro jasno. Během odpoledne se bude postupně zatahovat a zhruba k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat slabý jižní směrů, postupně mírný západní až jihozápadní. V bouřkách zesílí. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením po nehodě autobusu počítejte na silnici 55 u Rohatce, na silnici 52 pozor na nadměrný náklad u Mikulova. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 38 minut. Roční rohovky, oční rohovky, chrupavky, štěpy, kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí díky odběru a výrobě transplantátů z těl zemřelých dárců. Šlachové transplantáty se v Česku využívají třeba při opakovaných rekonstrukcích předního skříženého vazu. A to byl případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat. Doplňuje jeho otec Pavel Polanský.
3: Tu první operaci bylo to zjištění toho stavu, co se vlastně v tom koleni stalo. Lékař nedoporučil v tu dobu plastiku toho vazu, protože ty kluci v tomhle věku rostou. Jsme čekali, než se zapadí ty růstové štěrbiny. O toho se to všechno odvíjelo a potom vlastně po magnetické rezonanci pan doktor Kužma tak naznal, že se teda opraví ten meniskus a současně se provede plastika. Už teď vidíme, že ty bolesti nejsou takové a že se do toho jakoby dostane.
4: Bylo vidět na magnetu přední skřížený vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozený jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma. Na operaci v brněnské klinice byl Petr teď v srpnu a on i jeho rodiče doufají, že se na hřiště vrátí za 9 měsíců.
4: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tím pádem se stává koleno nestabilní. Je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
4: Nahrazuje se většinou vlastním štěpem, takže od toho pacienta, což by mělo být i u tohoto mladého pacienta tak dělané. Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk za života i po smrti, vysvětluje.

0: je stačné a nemusí tkáně dovážet z okolních zemí.
1: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
0: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: A je to jasná zpráva, že pro vás máme aktuální předpověď počasí 6:45 a minuta k tomu.

0: Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 19 a 23 stupni Celsia, takže dnešní noc na mnoha místech byla tropická s teplotou nad 20 stupňů Celsia. Předpověď pro dnešek: ráno polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo, k večeru přeháňky a bouřky, místy mohou být i silné. A nejvyšší teploty dnes opět horké letní 28 až 32 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu pochopitelně v bouřkách může výrazně zesilovat do nárazů až 70 km za hodinu. A možná se mohou objevit i kroupy, i s tím meteorologové pro dnešek počítají. Rozptylové podmínky velmi dobré, biojedes na trojce, čeká nás velké horko a slunce, které dnes vyjde teprve za 5 minut, 5 hodin a 51 minut, zapadne 3 minuty po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Velký hit brontosaurů Valčíček v 5 hodin 49 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno bude vystřídán Martinem Písaříkem. Přichází totiž další epizoda naší série Co v učebnicích nebylo. A o čem to bude dnes? Stavět se dá z různých materiálů. Víte, kdy se poprvé začalo stavět z cihel? To je téma, na které se zaměří právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Plynaři dokončují opravu části plynovodu mezi Židlochovicemi a Blučinou. Vybavit prvňáka do školy vyjde letos podobně jako loni v průměru na více než 3000 korun. Brněnský dopravní podnik žádá cestující o zpětnou vazbu na práci preventistů a bude zataženo až oblačno s teplotami do 32 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Distributor plynu Gasnet dokončuje rekonstrukci 2,5-kilometrového úseku plynovodu u Blučiny a Židlochovic na Brněnsku. Důvodem je stáří stávajícího potrubí. Stavba začala letos v dubnu a funguje bez narušení dodávek plynu do okolí. Plynařům s tím pomáhají náhradní způsoby zásobování, vysvětluje mluvčí společnosti Tomáš Pernis.
2: Blučinu zásobujeme přes náhradní potrubí a část Židlochovic a místní průmysl zásobujeme pomocí mobilních cisteren se skapalněným zemním plynem. Stavbu koordinujeme s výstavbou obchvatu Blučiny, aby měla co nejmenší dopad na okolí.
0: Stavba za necelých 40 milionů korun má skončit teď v srpnu. Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni, vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Dopravní podnik města Brna žádá cestující o zpětnou vazbu na projekt preventistů. Ti už skoro 6 měsíců kontrolují dodržování přepravních podmínek ve vozech městské hromadné dopravy. Například upozorňují cestující na hluk, zapáchající oděv nebo na překážející batoh na zádech. Dopravce chce teď anketou zjistit, jestli lidé preventisty zaznamenali a jestli jsou podle nich pro brněnskou dopravu přínosem. Podle finálních výsledků ankety také rozhodnou, jestli skupinu preventistů nerozšíří. Další plány přibližuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Plánujeme to obměnit. Doposud se té práci věnovali spíše brigádníci. My bychom je rádi nahradili vlastně v budoucnu zaměstnanci, kteří se tomu budou věnovat na plný úvazek, protože jsme s tou prací a zatím to vypadá, že i veřejnost, tedy jsme spokojeni.
0: Formulář můžou lidé vyplnit na webu dopravního podniku do konce srpna. Preventistů v brněnské hromadné dopravě se budeme věnovat před 8 hodinou.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno na jihu místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne a zpočátku odpoledne přechodně i polojasno. Později odpoledne a k večeru začne od jihu západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihozápadní až jižní, k večeru může při postupu bouřek zesilovat. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé. A biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda teď omezuje provoz na silnici 43 u Milonic na křižovatce do Újezdu, stejně jako na silnici 55 u Rohatce a u Bračic pozor na sraženou srnu na silnici do Němčiček. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 6 hodin a 4 minuty je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Je čtvrtek 20. srpna, svůj svátek dnes slaví Bernard a možná nevíte, že dnešek je světovým dnem komárů a pokud v tuto chvíli snídáte a dáváte si třeba vajíčka se slaninou, tak si klidně ještě ze 2 plátky přikrojte, protože dnešek je dnem milovníků slaniny. Pokud mezi ně patříte, tak si to pořádně užijte. A když už jsme u těch mlsounů, tak je navíc také ještě dnešek dnem čokoládového pekanového koláče. Mňam, jedna lahůdka větší než druhá. A hrát vám k tomu budeme jednohubky, to abychom tu snídani doplnili k dokonalosti, zpívat bude Vladimír Mišík. A když už je řeč o snídani, tak Petra Janut asi naopak posteskne, že už zase snídá sama. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám dnešek vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Plavat už se Miroslav Knedla naučil tak, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec naučit to, jak podobné úspěchy oslavit. Při záběrech okamžiků těsně po vítězství na evropském šampionátu v Paříži se totiž moravský plavec Knedla sám sobě směje.
1: Po konci vítězného a taky těsného závodu na evropském šampionátu vypadal plavec Miroslav Knedla spíš překvapeně než nadšeně.
2: Já normálně, když doplavávám většinou, tak se sundám prvně brýle, pak se na to podívám, jenže z nějakého důvodu jsem se přímo podíval na tu tabuli a viděl jsem, že jsem skončil první a pro mě to bylo obrovský šok. Já myslím, že ta moje reakce po tom doplavání je docela sebe vysvětlující. No.
1: Přibližuje Knedla zpětně, co se mu honilo hlavou těsně poté, co se stal mistrem Evropy na 50 metrů znak.
2: Jak jsem byl v tom šoku, tak jsem tam ještě zůstával nějakou tu chvilku. Pak jsem si říkal, vylezu na dráhu, nevylezu, je to blbý. Takže bylo to docela náročné si takhle něco vymyslet za tu chvilku, no. Každopádně jsem nic extra neudělal, spíš jsem tam byl tak jako ve vodě. No, byla taková trapná oslava.
1: Zlínský odchovanec, trénující na univerzitě ve Spojených státech amerických, se ale musel rychle zorientovat. Krátce po životním úspěchu už ho totiž čekal štafetový závod.
2: Trenér mi hned řekl, jakože super, gratuluju, blablabla, ale plaveme za 15-20 minut, takže šup do vody, běž se vyplavat a ještě tady předved něco na tu štafetu a potom si to můžeš trošku užít.
1: 21-letý závodník popisuje páteční večer. V sobotu dopoledne ho pak čekala rozplavba na 100 metrů znak a i v této disciplíně chtěl bojovat o medaile. Skončil ale hned ve zmíněné rozplavbě a zpětně připouští, že částečně šlo o daň za předchozí úspěch.
2: Už když jsem se rozplavával, tak jsem byl takový až moc klidný, že tam nebyla ani taková ta zdravá nervozita a myslím si, že se to docela vymstilo, protože jsem to rozjel hrozně pomalu. No, vypadalo to, kdyby měl na párku, no, ale dopadlo to, že jsem byl 2 vteřiny za tím svým osobním rekordem, což úplně neodpovídalo těm výkonům, co jsem měl předtím a docela mě to mrzí, jako jsem se chtěl konečně dostat na tu zase hranici 52 vteřin na 100 znaka.
1: Nemá Miroslav Knedla problém s tím, že po zisku evropského titulu musí hledat novou motivaci. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: počasí.
1: V 6 hodin a 18 minut pro vás máme aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Na jihu Moravy se aktuálně pohybují teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia a podle předpovědi počasí nás dnes čeká zataženo oblačno, ráno v jižní části kraje lokálně přeháňky nebo bouřky. Dopoledne zpočátku, odpoledne pak čekáme přechodně i polojasno, srážky jen ojediněle, výjimečně i bouřky a později odpoledne a k večeru od jeho západu začne pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia, na jihu kraje může být až 32 stupňů. Vítr přes den mírný, jeho západní až jižní do 20 km za hodinu, ovšem při bouřkách může výrazně zesilovat. Buďte opatrní, meteorologové varují, že bouřky mohou být i silné, dokonce i s kroupami a silným větrem až do 70 km za hodinu. Předpověď počasí přinesl Pavel Kašpar, je 6 hodin a 18 minut, tady je Český rozhlas Brno a zpívat vám už za chviličku bude Stevie Wonder.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zavolal jsem ti, abych ti řekl, že tě mám rád. Romantik, Stevie Wonder, je 6:24, tady je Český rozhlas Brno. Přes léto si užívám takový malý hudební detox, přiznává ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Letní dramaturgie, zvlášť pod širým nebem, je něco jiného než klasický koncertní sál. Takže vždycky mícháme. Letos je to klasika, opera, jazz a počítačové hry, popisuje program festivalu Spielberg ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. O koncert, na kterém zazněla hudba ze slavné české videohry Kingdom Come Deliverance 2, byl enormní zájem. Do týdne bylo vyprodáno, takže jsme přidali druhý koncert. Trefili jsme se do obrovského fenoménu, říká Kučerová. Celý rozhovor s Marií Kučerovou, ředitelkou Filharmonie Brno, si můžete poslechnout také na našem webu brno.rozhlas.cz. Rozhovor s ní vedl Zdeněk Truhlář a kompletní stopáž rozhovoru najdete právě zde. Zprávy pro vás dnes chystá Pavel Chaloupka a ty další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření, asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Situaci by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už dnes meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra si v Brně pronajímá jedny z nejdražších kanceláří, i když je v dlouhodobě ve ztrátě, zjistili to investigativní novináři Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch žádá dozorčí radu pojišťovny, aby to prověřila. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. V Brně dnes začíná festival, pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo večerní koncerty. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, ráno na jihu místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne a zpočátku odpoledne přechodně i polojasno, později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Teploty vystoupí nejvýše na 28 až 31 stupňů, foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr, k večeru může při postupu bouřek zesilovat, biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na třetím kilometru dálnice D2 zůstává na cestě do Brna nepojízdná dodávka. Opatrně projíždějte i místem nehody na silnici 43 u Milonic na křižovatce do újezdu. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jedno z nejslavnějších duet a také nejslavnějších dvojic Simon s Garfunklem a Mrs. Robinson, písnička, která také doprovodila stejnojmenný film. Zeleninu ze zahrádky sklízí i handicapovaní klienti klubu Lebeda v Balinách u Velkého Meziříčí. Starají se o papriky, okurky nebo cukety na vyvýšených záhonech, aby se k nim nemuseli namáhavě sklánět. Letos museli lidé se zdravotním postižením i jejich lektoři zohlednit i horka.
1: Já nechrát z toho okurky zabojujeme.
2: Jeden to taky zkusíš utrhnout okurky. Tady můžeš si položit místičko tady.
1: Mám nechat tady malou ještě.
2: Můžeš malou nechat a můžeš zkusit najít větší.
1: Tady je. My máme cukety, které rád zajevám, je... A chcete cuketů?
3: No moc rád.
1: Taky vaša.
3: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá.
2: Ta koordinace, oko, ruka je významná do každodenního života. Bez koordinace, oko, ruka si nezavážete botu, netrefíte se do záchoda, nenalijete si čaj.
3: Popisuje mi zahradní terapeutka Martina Kalendová pro zdravého člověka dost běžné věci, které pro toho handicapovaného jsou léčivé na těle i na duši.
2: Vlastně jenom to, že jsme venku, tak zlepšuje psychiku a snižuje medikace, potřebu medikace. Tak vem konev a jdem to ještě dozalívat. Tak spíš, Kájo, posuň tu konev.
1: Takovým tam máte hodně, jestli se můžu...
2: Co myslíš, kolik je tam vody, vidíš to?
1: A ta voda je důležitá.
2: Je, že?
1: Bez vody se nedá žít?
2: Nedá. Ani by nám ty rajčata nevěří.
1: Ani doma.
2: Tak a dáváš pozor, aby si nalil každému rajčátku, aby jsi žádný nevynechal, jo? Tady vlastně je tady zahradní vrbový altan, který je osvěžující, že tam vlastně je takovýto mikroklima pod těma stromama.
3: Letos jste mohli určitě ocenit, protože to léto

0: služeb. A nebo nově kurz Příroda jako prevence syndromu vyhoření. Sloužit by v budoucnu mohli i pro širší veřejnost. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnešní noc byla celkem teplá, na některých místech možná i tropická, to zjistíme od meteorologů, to je vždy, pokud teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Aktuální hodnoty totiž ukazují rozpětí mezi 18 a 22 stupni Celsia a předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo a k večeru přeháňky a bouřky místy i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na jeho kraje může být až 32 stupňů. Ráno slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. V bouřkách bude výrazně zesilovat s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Případně dokonce s kroupami. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na trojce kvůli očekávanému horku a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 51 minut, dnes zapadne ve 20 hodin a 3 minuty. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Kapela Činasky vám zpívala o Kláře, v 6 hodin 52 minut vám přinášíme další porci letního servisu. Napadlo vás, milí posluchači, že k letnímu cestování nemusí sloužit jen auto, vlak či letadlo? V našem letním servisu teď nabídneme pro milovníky netradičních druhů dopravy několik typů. První bude pozvánka po stopách filmu Páni kluci za šlapací drezínou. V Ratíškovicích na Slovácku funguje 3 kilometry dlouhá trať, na které si můžete půjčit šlapadla pro dva šlapající a 4 pasažéry. Projet se můžete bez obav, že se v protisměru objeví lokomotiva. Podobná atrakce je k dispozici také v Hevlíně na Znojemsku a v obou případech však jednoznačně platí doporučení objednat se předem. Na Moravě je také několik lanovek. 2 kabinky jezdí v moravském krasu u Macochy a nejstarší tuzemská sedačková dráha má svou nástupkyni na Pustevny. Další lanovky najdeme také v Beskydech, v Jeseníkách, kde jedna z nich zkracuje cestu k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. A ani to není všechno. Ulicemi Brna jezdí každý víkend historické tramvaje na speciální lince H4 i trolejbusy na lince 32. A raritou je také nasazení historických lodí na některé plavby na Brněnské přehradě. A kdo si chce užít kolejí v menším, má šanci hned na několika zahradních železnicích. Jedna funguje třeba v Drásově na Blanensku, další ve Vracově, obě ovšem jen v některé dny. Stojí za to se informovat i o nabídce Muzea průmyslových železnic ve Zbíšově u Brna nebo parkové dráhy u nákupního centra v Modřicích. Pravidelné jízdy historických vlaků v létě hostí vždy o víkendech a o svátcích třeba i železnice z Břeclavy do Lednice. Šťastnou cestu přejeme. Zprávy s Pavlem Chaloupkou jsou pro vás připraveny za 6 minut.

hodně dávno vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Omezený provoz registru vozidel v Brně stále trvá. Pěta v Hodoníně u Kunštátu uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Emeritní biskup Cikrle slaví 50 let kněžství a 80 let života. Bude zataženo až oblačno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pracoviště registru vozidel a řidičů v Brně stále funguje v omezeném režimu. Část přepážek je kvůli zaplavení po pondělních bouřkách uzavřená. Lidé mají návštěvu kvůli tvořícím se frontám odložit. Kdy se vrátí registr do běžného provozu, zatím není jasné, popisuje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
5: Vlivem deště došlo k protečení vody stropem na přepážkové pracoviště na oddělení registru vozidel na Kounicově 67. Registr vozidel je stále v provozu, ale omezeně. V následujících dnech bude provedena revize budovy a podle výsledků bude stanoven další postup.
3: Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027 s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Se dnes sejdou její straničtí kolegové, minister práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová také s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, zhrnuje mluvčí Muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
6: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Želov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
3: K připomínce obětí romského holokaustu se vrátíme před 8:30. Římskokatoličtí věřící se dnes dopoledne sejdou na děkovné bohoslužbě v brněnské katedrále na Petrově. Povede ji emeritní biskup diecéze Vojtěch Cikrle, který při ní oslaví 50. výročí kněžského svěcení a 80 let života. Za tu dobu vysvětil okolo 250 kněží, založil 4 nové farnosti a v roce 1999 změnil uspořádání diecéze, zrušil vikariáty a snížil počet děkanství.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, ráno na jihu místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne a zpočátku odpoledne přechodně i polojasno. Později odpoledne a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr, k večeru může při bouřkách zesilovat. Biozátěž na Trojce tedy vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Vyškovem a Kroměříží. V levém pruhu se tam pohybují silničáři. Opatrně projíždějte místem nehody u Čejkovic na Znojemsku. U křížení se silnicí 53 tam zasahují záchranáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:04 je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 20. srpna. Písničky, které na vás čekají před soutěží, jak se u nás mluví, Snadné je žít, nás bude překvapovat a přesvědčovat kapela MIG21. A přidáme také ještě Cítím tvůj Intim Spray, to bude povzdech Marie Rotrové asi z koupelny. No a pak už je tu soutěž, jak se u nás mluví, ve které dnes zamíříme na Valaš. I na dnešek pro vás máme zajímavé nářeční slovo a na výherce dnes čeká kniha Moje cesta k sobě, kterou do soutěže věnuje nakladatelství Kazda. Pavel Kašper u mikrofonu, připomenu ještě známé číslo 7264652000. To je linka sem k nám do studia, kam můžete hned po dvou písničkách zavolat a zkusit to. Přejeme vám dobré ráno s písničkami, které nestárnou tak rychle jako my už po zazvonění budíku. Dobré ráno.
7: Český rozhlas Brno.
8: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin 12 minut. Intim spray Marie Rotrové teď vyměníme za soutěž, jak se u nás mluví, tradiční po 7 hodině. Dnes vyrážíme pro zajímavé slovo soutěžní na Valašsko a ptáme se vás, jestli pak víte, milí posluchači, čemu se v Lidečku říká Gágor. Co to podle vás bude na Valašsku? V Lidečku, čemu se říká Gágor? Zavolejte 726 465 200. Linka sem k nám do studia, těšíme se na vaše tipy. A nebo samozřejmě i některou ze správných odpovědí. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Krásné ráno, Simona.
0: Simono, krásné ráno vám přeji také. Odkud prosím voláte?
1: Z Brna.
0: Tak krásné ráno do Brna. Dnešní soutěžní slovo je z Valašska, zní zajímavě, Gágor. Tušíte, Simono, co by to mohlo být? Gágor.
1: Gágor,
0: ano.
1: Tuším, co by to mohlo
0: Tušíte,
1: být,
0: ano. Výborně. Tak ano, chcete ano. Odpovědět sama, nebo zvážíte varianty?
1: Ne, zvážím.
0: Máme pro vás tři.
1: To bylo troufale.
0: Gágor může být buď krk Ačko, nebo velká hostina Bčko, anebo druh kohouta Cčko. Ono se to kraj od kraje může malinko lišit. A co ten váš tip? Shoduje se to s nějakým, co tady máme?
1: Ano, určitě. Ačko.
0: Typujete krk. Ačko a typujete ano. Dobře. Vy už jste říkala s takovou jistotou, že víte, co by to mohlo být. Odkud znáte tady tohle slovo, Gágor?
1: No, z Moravského Slovácka, já pocházím z Krhova, Bojkovice, takže tam se to používalo. Používalo, nevím dneska, jestli to ještě někdo používá.
0: A to je v tom kontextu Gágor, to je jakože lidský krk, nebo jaký, proč já to slovo neznám?
1: Používalo se to. Tak je to do Gágoru.
0: Aha. Perfektní. No dneska byste odpověděla správně i bez těch variant, ale není špatné to zvážit. Gratuluju, Simono, knížka je vaše. Děkuju. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou i vám. 7 hodin 14 minut je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, i v pátek, krátce po 7 hodině. No a po písničce počasí Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: O mami, je tu počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 18 minut. Teploty dnes po ránu relativně vysoko. Momentálně se pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. A předpověď? Ráno polojasno až oblačno s ojedinilými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo, k večeru přeháňky a bouřky místy i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31, na jihu kraje až 32 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný, západní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. V bouřkách bude výrazně zesilovat, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu a případně i kroupami buďte opatrní. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 51 minut, zapadne ve 20 hodin a 3 minuty. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:23, hrála a zpívala vám kapela Narvan. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V pobočce knihovny Břeclav ve Staré Břeclavi se dnes od 14 hodin koná přednáška o fauně a flóře chráněné krajinné oblasti Soutok. Mluvit bude krajinná ekoložka Adéla Přibylová a zoolog Rudolf Jureček. Vysvětlí také, čím je tato oblast tak cenná a proto je třeba ji chránit. Vstup je zdarma. Už jen do posledního srpnového dne potrvá výstava Fenomén retro ve výstavní síni ve Velkých Opatovicích. Představuje předměty z doby socialismu, zejména hračky, stavebnice, domácí a kuchyňské potřeby. Otevřeno je od úterý do pátku od 12. do 17. hodiny, v sobotu a v neděli mezi 11. a 17. A 31. srpna také skončí výstava Stroje na umění, architektura pařížských uměleckých ateliérů 20. století v brněnské vile Šťastny. Jde o fotografický soubor kurátora výstavy Adama Štěcha, který je zaměřen na vybrané umělecké ateliéry a zároveň v mnoha případech i obydlí, kdysi prosycená kreativní energií výtvarných experimentů. Většina ateliérů, které Štěch do své série zahrnul, pochází z první poloviny 20. století, respektive z 20. a 30. let. A ještě jedna pozvánka do Brna. Na Velkém nádvoří Špilberku dnes ve 20 hodin začíná mimořádný koncert projekt Around Miles, tedy Pocta Milesu Davisovi. Hrát bude francouzsko-švýcarský trumpetista Eric Truffaz, slovenský kytarista David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviče. Letos je to zvláště trefné, protože si připomínáme 100 let od narození Milese Davise. Eric Truffaz není jen imitátorem Davise, jeho vlastní hudba je propojená s jazzem, elektronikou, rockem i moderními beaty. No a pro rozhlas je tu ještě jedna zásadní informace. Český rozhlas Vltava má tento koncert od 20 hodin, dokonce i živě vysílat. Akce je v programu Filharmonie Brno potvrzená. Za 5 minut bude půl, zprávy s Pavlem Chaloupkou jsou tu za chvíli.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Distributor plynu GasNet dokončuje rekonstrukci 2,5-kilometrového úseku plynovodu u Blučiny a Židlochovic na Brněnsku. Důvodem je stáří stávajícího potrubí. Stavba začala letos v dubnu a funguje bez narušení dodávek plynu do okolí. Práce za necelých 40 milionů korun mají být hotové do konce srpna. Dopravní podnik města Brna žádá cestující o zpětnou vazbu na projekt preventistů. Ti už skoro 6 měsíců kontrolují dodržování přepravních podmínek ve vozech MHD. Podle finálních výsledků ankety dopravce také rozhodne, jestli skupinu preventistů rozšíří. Pracovníci v Národním centru tkání a buněk ročně vyrábí transplantáty až ze 300 těl mrtvých dárců. Odebírají třeba rohovky, štěpy, kůže nebo kloubní vazy. Transplantáty tak ročně pomůžou až 5000 lidí. Podle šéfa centra Daniela Špirky je tak Česko v této oblasti soběstačné. V brněnské Káznici si dnes lidé připomenou výročí okupace, kdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ve 3 hodiny odpoledne si při komentované prohlídce zájemci můžou projít významná místa, která se s okupací pojí. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno na jihu místy s přeháňkami nebo bouřkami, dopoledne a zpočátku odpoledne přechodně i polojasno. Odpoledne, tedy později odpoledne a k večeru, začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, vítr slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až jižní, při přechodu bouřek zesílí, biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s prací silničářů mezi Vyškovem a Kroměříží, pohybují se v levém pruhu. Na silnici 52 pozor na nadměrný náklad u Mikulova. Opatrně projíždějte místem nehody u Čejkovic na Znojemsku na nájezdu na silnici 53. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hrál a zpíval vám Žentour, je 7 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí díky odběru a výrobě transplantátů z těl zemřelých dárců. Šlachové transplantáty se v Česku využívají například při opakovaných rekonstrukcích předního skříženého vazu. A to byl případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění koledne operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat, doplňuje jeho otec Pavel Polanský.
3: Tu první operaci bylo to zjištění toho stavu, co se vlastně v tom koleně stalo. Lékař nedoporučil v tu dobu plastiku toho vazu, protože ty kluci v tomhle věku rostou. Jsme čekali, než se zapadí ty růstové štěrbiny. O toho se to všechno odvíjelo a potom vlastně po magnetické rezonanci pan doktor Kužma tak naznal, že se teda opraví ten meniskus a současně se provede plastika. Už teď vidíme, že ty bolesti nejsou takové a že se do toho dostane.
4: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozené jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma. Na operaci v brněnské klinice byl Petr teď v srpnu a on i jeho rodiče doufají, že se na hřiště vrátí za 9 měsíců.
4: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tím pádem se stává koleno nestabilní. Je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
4: Nahrazuje se většinou vlastním štěpem, takže od toho pacienta, což by mělo být i u tohoto mladého pacienta tak dělané. Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového.

0: prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu. Pokud situace, která už je nezvratná, může někomu dalšímu pomoct, tak za mě to naprosto dává smysl.
1: Podle něj je Česko v této oblasti soběstačné a nemusí tkáně dovážet z okolních zemí.
0: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
1: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písnička, která doprovázela slavný snímek Butch Cassidy a Sundance Kid. Vzpomínali jsme na ní tento týden ještě v souvislosti s Robertem Redfordem, který by právě tento týden oslavil 90. narozeniny. Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 45 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 18 a 22 stupni Celsia. A předpověď? Ráno polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo, k večeru přeháňky a bouřky, místy i silné. No a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na jihu kraje až 32 stupňů. Ráno slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu. V bouřkách bude výrazně zesilovat do nárazů až 70 km za hodinu a případně se můžou objevit i kroupy. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 51 minut, zapadne 3 minuty po 20. hodině. Dobré ráno.
1: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který z České

0: Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Preventisté v brněnské hromadné dopravě fungují už skoro půl roku. Dopravní podnik tento projekt spustil kvůli zajištění klidu a pořádku ve vozech. Na nešvary, které lidem nejvíc vadí, se teď cestujících ptá i v anketě. Blíže to probereme s redaktorem Jakubem Holarem, který už je se mnou ve studiu. Jakube, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co přesně chce anketou dopravní podnik zjistit?
1: Celý dotazník se týká bezpečnosti a pohodlí ve vozech brněnské MHD. V jeho první části jsou otázky zaměřené na chování a ohleduplnost ostatních cestujících. Například, s jakými nešvary se lidé nejčastěji setkávají, nebo jaké chování jim vadí. Podle prvních výsledků si stěžují nejvíce na hluk, na zapáchající oděvy, nebo na konzumaci jídla a nápojů, včetně těch alkoholických. Společnost se ale také ptá právě na preventisty, tedy brigádníky, kteří kontrolují chování cestujících a v případě problémů je hned upozorní. Respondenti v anketě můžou uvést, jestli se s nimi za necelý půl rok jejich fungování v Brně setkali, jestli si všímají přítomnosti ve vozech a především, jestli jsou pro cestující přínosem. A první výsledky v těchto otázkách vychází pozitivně. Zatím prý zhruba třetina respondentů preventisty už skutečně v akci zaznamenala.
0: Jakube, co vlastně preventista přesně dělá?
1: Preventistu dopravního podniku lidé poznají podle modré vesty s dráčkem na zádech. Jezdí společně s revizory a kromě už zmíněného, tedy upozorňování cestujících na zapáchající oděv, jídlo nebo pití v otevřených nádobách, také žádá lidi o to, aby pustili starší nebo méně mobilní cestující na sedačku. Dalším problémem, se kterým se preventista často setkává, jsou batohy na zádech nebo hlasité mluvení a telefonování. Projekt jako takový fungoval i dřív. Brněnský dopravní podnik ho nastartoval už v roce 2014 a fungoval v obdobném systému, než ho zastavila koronavirová pandemie před 6 lety. Na restart čekal až do března letošního roku.
0: Bude to tak fungovat i dál?
1: Především je potřeba s tímto počkat na kompletní výsledky ankety. Tu můžou lidé vyplnit na jeho webových stránkách do konce srpna, tedy na webových stránkách dopravního podniku. A přestože preventisté přes letní prázdniny jezdí v omezenějším režimu, dopravní podnik s nimi už teď počítá i do budoucna, jak popisuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
2: Trošičku se nám to obměňuje nebo plánujeme to obměnit. Doposud se té práci věnovali spíše brigádníci. My bychom je rádi nahradili vlastně v budoucnu zaměstnanci, kteří se tomu budou věnovat na plný úvazek, protože jsme s tou prací a zatím to vypadá, že i veřejnost, tedy jsme spokojeni.
1: Nyní je těch preventistů 10 a pokud se jich práce osvědčí, společnost jejich počet plánuje navýšit.
0: Aktuální situaci s preventisty brněnského dopravního podniku jsme probrali s redaktorem Jakubem Holerem. Jakube, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: proč to je to.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se v Brně pronajímá drahé kanceláře. Návrh stavebního zákona dnes projednají senátoři. Titul vinaře roku obhájilo vinařství Volařík z Mikulova a bude zataženo až oblačno s teplotami do 31 stupňů. Dobré ráno, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, která je dlouhodobě ve ztrátě, si v Brně platí jedny z nejdražších kanceláří. Zjistil to investigativní tým Českého rozhlasu. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v reakci uvedl, že to nechá prošetřit. Za metr čtvereční platí pojišťovna měsíčně přes 513 korun bez daně a podle realitních expertů je to až o pětinu více, než je u podobných budov obvyklé. Pojišťovna se přitom zavázala, že zůstane v objektu 15 let. Podle mluvčí Lucie Krauzové jednala pojišťovna hospodárně, přihlíželi k lokalitě, dopravní dostupnosti i možnosti zřízení klientského centra.
5: Z 5 učiněných nabídek byla nabídka projektu Insady druhou cenově nejvýhodnější, přičemž cenově nejnižší nabídka jiného projektu nesplňovala klíčovou podmínku možnosti zřízení obchodních prostor pro klientské centrum.
3: O výběru budovy rozhodlo bývalé vedení pojišťovny, které prověřuje dozorčí rada kvůli vyplácení zlatých padáků. Zástupci společnosti na dotazy Českého rozhlasu nereagovali. Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, ale doporučili zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezi rezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost, třeba architekti. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. V Senátu návrh podporuje jediný klub Hnutí ANO. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotili vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
6: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos s odřínima ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
3: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno, později odpoledne a k večeru čekejte od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 pozor u nehody na stém 90,5 kilometru, na D2 pozor na kamion s defektem u Blučiny, zůstává ve směru na Břeclav, auta tam vybočují. A na 18. kilometru D52 se projíždí jedním pruhem ve směru na Brno, tam pracují silničáři. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné čtvrteční ráno vám všem, milí posluchači, 8:04 je s vámi Český rozhlas Brno. Svátek dnes podle kalendáře slaví páni kluci nositelé jména Bernard, což je jméno germánského původu a vychází ze starogermánských částí spojovaných s medvědem, silou nebo tvrdostí. Takže můžeme Bernarda vyložit třeba silný jako medvěd nebo také medvědí silák. V současném Česku je to poměrně vzácné jméno. Databáze eviduje zhruba kolem 500 Bernardů, tedy jednoho na nějakých 23 tisíc obyvatel. No a průměrný věk nositelů tohoto jména je tak zhruba kolem 50 roků. Všem Bernardům, a nejen Bernardům, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i zpěvák Led Zeppelin Robert Plant, přejeme, ať jsou zdraví, šťastní a spokojení, užijte si dnešního dne a posíláme vám Jaromíra Nohavicu v písničce Dokud se zpívá. Oslavte svátek, oslavte narozeniny a užijte si. Útoč láskou pak zaspívá Iveta Bartošová a za chvíli jsou tu s počasím také brněnští meteorologové. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno ve čtvrtek 20. srpna. Přejeme vám ráno bez matku, ať se máte svěže a vesele, když už vstáváte z postele. A samozřejmě krásný den.
4: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
2: Počasí.
3: Tak vzhůru už celá určitě je i brněnský meteorolog Mojmír Martan, kterého máme teď 12 minut po 8 hodině na lince. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
4: Pěkné ráno.
3: Když už vás slyšíme, od kdy jste vlastně vzhůru?
4: Od 6:45.
3: Panečku, tak to už jste v plné síle. Mojmíre, jak to vypadá v tuto chvíli? Díval jsem se z okna, že tady před chvíli i pršelo u budovy Českého rozhlasu Brno. Jaká je situace teď?
4: Ano, vyskytují se na části kraje přeháníky, jsem tam dokonce i nějaká odnělá bouřka. Ty srážky se přesouvají k východu až severovýchodu. Jsou hlavně teď východně od Brna a také jihovýchodně, na jihovýchodě Brněcka. Na severu kraje tam dokonce jsou místa i s polojasnou oblohou, ale týká se to pouze těch nejsevernějších výběžků, Letovická a Boskovická. Jinde je oblačno až zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni.
3: Jaké počasí přinese 20. srpen? Včera bylo relativně teplo, po těch předchozích dvou chladnějších dnech. Bude ten vzrůst teplot pokračovat i dneska?
4: Dneska bude pokračovat vzrůst teplot, čekáme dokonce na některých místech i tropické hodnoty. 28 až 31 budou ty nejvyšší odpolní teploty, ale na jihu kraje může být někde i 32 stupňů. Teď dopoledne čekáme, že bude postupně převažovat polojasno, přeháňky nebo bouřky budou opravdu jen výjimkou. Později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, které mohou být i silné. Přes den bude foukat mírný jihozápadní nebo jižní vítr. K večeru může vítr při postupu bouřek lokálně výrazně zesilovat.
3: Mojmíre, před námi je také pátek, blížící se víkend. Bude tady to počasí s deštěm a teplotami relativně vysokými pokračovat?
4: Tak teploty budou trošku klesat. Zítra už čekáme, že ta maxima budou mezi 25 a 28 stupní. Ranní teploty celkem vysoké 19 a 16, protože v noci ještě bude hodně oblačnosti a doznívat déšť nebo i bouřky, ale k ránu přechodné ubývání srážek. No a zítra tam by zase mělo přes den být spíše méně srážek a může být oblačnost trochu potrhaná, potom k večeru potom zase by měly srážky od jihu přibývat.
3: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 20. srpen.
4: Tak 20. srpen byl nejteplejší v roce 2012. V Diakovicích tehdy naměřili teplotu 38,1 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1968 v Boskovicích 3,1 stupně Celsia.
3: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
4: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Děkujeme.
5: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
6: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpívala vám Zdeňka Lorencová, je 8 hodin a 19 minut, tady je Český rozhlas Brno. 83 let od hromadného transportu Romů a Sintů si dnes připomínají lidé v Hodoníně u Kunštátu. Z tamního koncentračního tábora v noci na 22. srpna nacisté přesunuli do Osvětimi skoro 750 lidí. Většina z nich se domů nevrátila. Od roku 2019 někdejší účel tábora v Hodoníně u Kunštátu připomíná památník holokaustu Romů a Sintů.
1: První tábor v Hodoníně u Kunštátu vznikl v roce 1940. Původně ale sloužil jinému účelu než rasovému, vysvětluje ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
2: Ten první tábor, který tady vznikl, se nazýval kárný pracovní tábor. Vznikl tady ještě na základě československého zákona, který byl přijat krátce před vznikem protektorátu.
1: Tábor byl tedy původně určený lidem, kteří se vyhýbali práci.
2: Byli sem umisťováni různí tuláci, žebráci, alkoholici, gambleři a tak podobně. A tento tábor byl podle toho zákona určen pouze pro muže, kteří byli dospělí, procházeli zdravotní prohlídkou, aby bylo jasné, že tu práci vydrží v tom táboře, a byli se umisťováni na dobu určitou, 3 až 6 měsíců.
1: Všechno se změnilo v srpnu 1942. Účel tábora nacisté změnili rasovým zákonem namířeným proti Romům a Sintům.
2: A na základě tohoto zákona sem začaly být přiváženy celé rodiny, to znamená od těch nejmenších dětí až po ty úplně nejstarší. Děti od 10 let nahoru už museli vlastně pracovat s dospělými na výstavbě silnice. A v tomto případě už nezáleželo, jestli někdo něco spáchal nebo nespáchal, ale byli sem posíláni na základě příslušnosti k rase, to znamená, protože to byli Romové.
1: Táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo necelých 1400 lidí, 207 jich přímo v táboře zemřelo, doplňuje Radovan Krhovský.
2: Umírali zejména ti slabší, to znamená malé děti, staří lidi. A ty podmínky byly špatné, protože ten původní tábor kárný pracovní byl určen pro 300 osob, ale jenom v srpnu 1942 sem bylo přivezeno přes 1200 Romů.
1: Kromě několikanásobně překročené kapacity lidi v táboře trápily i špatné hygienické podmínky. Nebyly zde rozvody vody, kanalizace ani sprchy.
2: Propukaly tady různé choroby, tuberkulóza, zápaly plic a tak dále, ale zejména potom v zimě roku 42-43 vypukla epidemie břišního tyfu a ta měla za následek vlastně nejvíce úmrtí v tomhle táboře.
1: Po válce místo sloužilo internaci Němců, následně i jako pracovní tábor pro odpůrce komunistického režimu. Desítky let pak areál sloužil jako rekreační středisko pro státní zaměstnance.
2: Ale jezdili jsem třeba i školy v přírodě, byly tady v 50. 60. letech třeba bramborové brigády, v letních měsících potom pionýrské tábory.
1: Po revoluci areál přešel do soukromých rukou. V roce 2009 ho odkoupil stát. Památník holokaustu Romů a Sintů tady funguje pod správou Muzea romské kultury od roku 2019. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve Veselí nad Moravou skončila obnova náměstí Míru. Město na ní postupně pracovalo 15 let. Zástupci města včera náměstí slavnostně otevřeli. Oficiální otevření pro veřejnost je v plánu při nedělní oslavě 770 let od první pečetní zmínky o městě. Pracoviště registru vozidel a řidičů v Brně stále funguje v omezeném režimu. Část přepážek je kvůli zaplavení po pondělních bouřkách uzavřená. Lidé mají návštěvu kvůli tvořícím se frontám odložit. Kdy se vrátí registr do běžného provozu, zatím není jasné. Soudy v posledních dvou letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dřív, potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. V brněnské katedrále svatých Petra a Pavla dopoledne proběhne děkovná bohoslužba, při které emeritní biskup diecéze Vojtěch Cikrle oslaví 50. výročí kněžského svěcení a 80 let života. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne a k večeru začne od jihozápadu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihozápadní až jižní. K večeru při postupu bouřek zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na příjezdu do Brna po dálnici D1 komplikuje nehoda na stém 90. a půltém kilometru, blokuje levý pruh. Na D52 pozor na 19. kilometru, řidiči tam ve směru do Brna hlásí předmět na vozovce a nehoda je hlášena na příjezdu k brněnskému Avion Shopping Parku, projíždí se tam kyvadlově. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Elvis Presley na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin a 38 minut. Plavat se už Miroslav Knedla naučil tak, že získal titul mistra Evropy v závodě na 50 metrů znak. Teď se ještě chce zlínský odchovanec naučit to, jak podobné úspěchy oslavit. Při záběrech okamžiku těsně po vítězství na evropském šampionátu v Paříži se totiž moravský plavec Knedla sám sobě směje.
1: Po konci vítězného a taky těsného závodu na evropském šampionátu vypadal plavec Miroslav Knedla spíš překvapeně než nadšeně.
2: Já normálně, když doplavávám většinou, tak se sundám prvně brýle, pak se na to podívám, jenže z nějakého důvodu jsem se přímo podíval na tu tabuli a viděl jsem, že jsem skončil první a pro mě to bylo obrovský šok. Já myslím, že ta moje reakce po tom doplavání je docela sebe vysvětlující. No.
1: Přibližuje Knedla zpětně, co se mu honilo hlavou těsně po té, co se stal mistrem Evropy na 50 metrů znak.
2: Jak jsem byl v tom šoku, tak jsem tam ještě zůstával nějakou tu chvilku. Pak jsem si říkal, tyjo, vylezu na dráhu, nevylezu, je to blbý. Takže bylo to docela náročné si takhle něco vymyslet za tu chvilku, no, každopádně jsem nic extra neudělal, spíš jsem tam byl tak jako ve vodě, no, byla taková trapná oslava.
1: Zlínský odchovanec, trénující na univerzitě ve Spojených státech amerických, se ale musel rychle zorientovat. Krátce po životním úspěchu už ho totiž čekal štafetový závod.
2: Trenér mi hned řekl, jakože super, gratuluju, blablabla, ale plaveme za 15-20 minut, takže šup do vody, běž se vyplavat a ještě tady předved něco na tu štafetu a potom si to můžeš trošku užít.
1: 21-letý závodník popisuje páteční večer. V sobotu dopoledne ho pak čekala rozplavba na 100 metrů znak a i v této disciplíně chtěl bojovat o medaile. Skončil ale hned ve zmíněné rozplavbě a zpětně připouští, že částečně šlo o daň za předchozí úspěch.
2: Už když jsem se rozplavával, tak jsem byl takový až moc klidný, že tam nebyla ani taková ta zdravá nervozita a myslím si, že se to docela vymstilo, protože jsem to rozjel hrozně pomalu. No, vypadalo to, kdyby měl na párku, no, ale dopadlo to, že jsem byl 2 vteřiny za tím svým osobním rekordem, což úplně neodpovídalo těm výkonům, co jsem měl předtím a docela mě to mrzí, jakož jsem se chtěl konečně dostat na tu hranici 52 vteřin na 100 znaka.
1: Nemá Miroslav Knedla problém s tím, že po zisku evropského titulu musí hledat novou motivaci. David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45. Aktuální předpověď počasí sleduje také venkovní teploty. Ty se pohybují na jihu Moravy dnes v úzkém rozpětí mezi 19 a 22 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek slibuje ráno polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami, přechodně i skoro jasno. Odpoledne postupně zataženo, k večeru přeháňky a bouřky, místy i silné. A nejvyšší teploty 28 až 31, na jihu kraje dokonce až 32 stupňů Celsia. Ráno slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr do 20 km za hodinu, v bouřkách bude výrazně zesilovat. Nárazy větru až 70 km za hodinu při bouřkách, případně i kroupy se mohou v bouřkách bude výrazně zesilovat. Nárazy větru až 70 km za hodinu při bouřkách, případně i kroupy se mohou objevit, tak pozor. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 51 minut, zapadne 3 minuty po 20. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 47 minut. Dlouhotrvající sucho se podepisuje i na přírodě v Národním parku Podyjí. V bezzásahových zónách si ekosystémy musí poradit sami. Jak to zvládají, zjišťoval přímo na místě Zdeněk Truhlář.
1: Když se podíváte tady na to listí, to je úplně suchý všechno.
2: Botanička Národního parku Podyjí Lenka Reitrová mi ukazuje suchem značně poškozený dub. Proč jsme se zastavili právě u dubu?
1: Protože duby jsou dřeviny, které vydrží u nás asi největší sucho, podobně jako borovice. A dub je typickou teplomilnou dřevinou Podyjí, takže by přesně těmhletěm podmínkám sucha a tepla měl být přizpůsoben. Ale to, co tady dneska zažíváme, to už je takový extrém, že ani ty duby už to nedokážou přežít.
2: Sucho se jistě podepisuje na celý národní park. Jak se k tomu staví samotná správa? Dělá nějaká opatření?
1: V Národním parku určitě ne, protože hlavním úkolem národních parků je podporovat přírodní dynamiku, přírodní vývoj. Čili pokud nastanou v přírodě nějaké extrémní podmínky, byť by se nám třeba nelíbily, tak správný přístup je do nich nezasahovat. Je to taky jediná cesta, jak sledovat, jak se příroda s těmi podmínkami vypořádává, jak reaguje, a to jsou informace, které potom třeba můžeme využít i v péči o lesy, v hospodaření, v zemědělství a tak dál. Jinde než v Národním parku takové informace nezískáme.
2: Znamená to tedy, že pokud třeba ten dub, kterého teď stojíme u vyhlídky 9 mlýnů, pokud by to sucho nepřežil, tak ho nenahradíte ničím jiným a necháte to na té přírodě?
1: Tady jsme v přírodní zóně Národního parku, to znamená, to je přesně to místo, kde by měla si hospodařit příroda tak, jak sama uzná. Pokud bychom byli v jiných částech Národního parku, které jsou určené pro trvalou péči, tak tam bychom řešili, jestli z hlediska ochrany přírody je dobré ten biotop nějakým způsobem podpořit a třeba ty stromy tam znovu dosázet, nebo jiným způsobem pečovat třeba o travní porosty, případně dokonce i zavlažovat, což asi v Národním parku dělat nebudeme, ale máme třeba v ochranném pásmu docela velké plochy různých ovocných výsadeb nebo výsadeb stromořadí podél cest a tam zavlažujeme už teď intenzivně a určitě v tom budeme pokračovat.
2: Sucho je těžkou zkouškou pro přírodu v Národním parku, ale co lidé, protože rádi sem vyrážejí a docela hojně.
1: Ta návštěvnost tady je skutečně vysoká a každý rok roste a projevuje se to i na stavu terénu. Zejména v tomhle suchém období je poměrně velké riziko i sešlap a poškození povrchu právě působením lidských nohou. Pokud ta vegetace je v čerstvém stavu a je schopná rychlé regenerace, tak nějaký sešlap vydrží. Ale i ty suchomilné rostliny, které tady v Podyjí máme, tak mají určité obranné mechanismy. Při snižování zásoby vody postupně uschne a odumře napřed nadzemní část a potom i kořeny, čímž zase klesá soudržnost půdy, dochází k rychlejšímu rozpadu, větší erozi a může dojít k tomu, že právě ten pohyb lidí způsobí tak extrémní erozi, že třeba ten biotop úplně zmizí, zůstane tam jenom pustá skála. Je žádoucí, aby zejména v tomhletom období velkého stresu, který působí na biotopy Národního parku, se lidé pohybovali skutečně jenom v místech přístupných, tam, kde se smí, a chovali se k přírodě velmi ohleduplně.
0: Pokud se tedy do chráněných krajinných oblastí vydáte, držte se striktně jen vyznačených cest. Jedno šlápnutí na suchém poničený porost může vzácné rostliny nenávratně zničit. S botaničkou Lenkou Reitrovou natáčel Zdeněk Truhlář.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Abba zpívalo o tančící královně. A tančící král už je tady, ale milí posluchači. Zdeněk Junák, velký démon tanečních parketů, přichází, aby to s vámi roztočil při dnešních srdcovkách. Zdeňku, moc rád tě vidím, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, Pavlíku, já tebe vidím taky rád, už se mi stýskalo, ale tak vždycky je to takový, jako že člověk se těší a ono opravdu, když se těšíš upřímně, tak ono to uteče jako voda. Prožili jsme krásný čas, protože já tak jako lehce, abych si taky užil nějaký ty prázdniny, protože vysílám každý den, tak vždycky si dva dny předtočím, to je zpravidla pondělí, úterý, takže jsme byli na cestách, projeli jsme naši krásnou Moravu, byli jsme třeba ve Valticích, byli jsme u nás na Hradišku, jak je Modrá, vedle Velehradu, je tam nádherný skanzen, všem to doporučuji, stojí to za to, je tam i podmorský svět, živá voda takzvaná, takže byla to paráda. Taky jsme zavítali na Slovensko podívat se na zámek Bojnice. Je pravda ta, že člověk žije v tomto státě, v této zemičce a takových věcí neviděl. Opravdu jsme se až styděli. Byla to paráda, stýskalo se mi, vždycky jsem si na tebe vzpomněl, protože ty jsi stejný gurmán jako já, tak vždycky, když jsme si objednali nějaký dobrý jídlko, víš, nebo nějakou sladkost, tak říkám, jejda Pavlík, ten by se oblizoval až na patách. Takže tak. Prosím tě, léto se nám vyvedlo, teďko už se to samozřejmě trošku kaboní, ale je to důležité, je to nutné, aby opravdu bylo trošku, aby zapršelo, protože les je suchý, i když u nás na Radějově taky pršelo, ale nic moc.
0: Je to málo.
1: Je to málo. Takže měj se hezky, užij si dnešní den, je to čtvrtek, zítra tady budu a budu se na tebe těšit.
0: Budeme si šít kabátek při pátku. Ano. Krásný den tobě, Zdeňku, a samozřejmě i vám. Všem, milí posluchači, uslyšíme se opět zítra po 5. hodině. A na závěr trocha poezie, dnes pera neznámého autora. Pokud je tvoje žena celý den protivná a bez nálady, zkusej jí zeptat, jestli to není kvůli tomu, že přibrala. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Národní centrum tkání a buněk ročně vyrobí transplantáty z těl až 300 zemřelých dárců. Prezident Petr Pavel navštíví na Vysočině tamní firmy, setká se s majiteli hradů a zámků. V brněnské káznici si dnes lidé připomenou výročí srpnové okupace z roku 1968 a bude zataženo až oblačno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Pracovníci v Národním centru tkání a buněk ročně vyrábí transplantáty až ze 300 těl mrtvých dárců. Odebírají třeba rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Transplantáty tak ročně pomůžou až 5000 lidí. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je v této oblasti soběstačné a nemusí šlachy dovážet ze zahraničí.
2: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
0: Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná o 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračovat bude návštěvou novoměstského výrobce lyží. Na Vysočině hlava státu zůstane i odpoledne. Od 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli asociace majitelů hradů a zámků. V brněnské káznici si dnes lidé připomenou výročí okupace, kdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ve 3 hodiny odpoledne si při komentované prohlídce zájemci můžou projít významná místa, která se s okupací pojí, říká za pořadatele Veronika Michalčíková ze spolku.

0: Díky, že můžem.
1: Procházkou bude provázet historik Michal Konečný. Bude se tam řešit třeba to, jak vypadaly ulice Brna, když do nich vtrhla vojska Varšavské smlouvy, kde se odehrávaly různé dramatické momenty a právě i to, jakou roli v prvních dnech okupace tady v Brně hrála tehdejší veřejná média.
0: Kromě výstav a komentované prohlídky samotné budovy Káznice, pořadatelé připravují i debatu s historikem a hosty z novinářského prostředí, kteří rozeberou roli brněnských médií během okupace.
2: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek. Ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr. K večeru může při postupu bouřek zesilovat. Rozptylové podmínky velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na stém 90,5 kilometru dálnice D1 se kvůli nehodě projíždí na cestě do Brna jedním pruhem. S omezením po nehodě počítejte u Rohlenci na křižovatky do Tvarožné, stejně jako na obchvatu Čebína a Uhajan. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Po dvou dneska beru schody, letím s Vinšem Bernardovi. Právem čeká Brebendu, tak mu tedy nabídnu. Dárkem z každé rodiny oslavme ty jmeniny. Já mám na to správné páky, nesu dárek za junáky. Ve čtvrtek to dopadne zas jak vždycky náramně. Krásné písně budu hrát, 45 minut rád. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 20. srpna roku 2026, máme léto máme hezké, ano, po úmorných vedrech se nám začalo poněkud málo ochlazovat, dokonce i zapršelo na té naší krásné jižní Moravě, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě déšť si přejeme, nechce to žádnou supercelu, to v žádném případě, ale takový dejme třeba 24-hodinový deštík, jak moje maminka říkala, takový ten májový, zahradnický pěkně, ne moc hustý, ale vydatný, aby ta zemička to stačila vstřebat všechno, protože je tak spečená tím horkem, takže doufejme, že už to bude všechno tak, jak má být. Dneska mají svátek Bernardové, takže všem Bernardům, Berníkům, Berným, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o zahrání písničky pro moje prababičky Mařenku Pekaříkovou z Dolních Dunajovic a Mařenku Kozumplíkovou ze Smolína. Obě prababičky mají zdravotní potíže a já jim chci poslanou písničkou udělat radost. Děkuju, pravnuk Honzík Pekařík. Milý Honzíku, to je krásné, to je hezké, že máš o prababičky takovou starost a samozřejmě tvé přáníčko rád splním. Ale mám tu ještě jedno ze záznamníků, to si pojďme poslechnout.
1: Tady Matěj Vydařelý by chtěl písničku od pana Jiřího Šlinka. Holubí důma. Zahrát mamince a babičce, která má zlomenou nohu na třikrát a dědouškovi Vydařelému. A bratříčkům, kteří mají jeden rok, dvojčátku. Petělence a Jiříkovi a Alžbětce. A to jde na první třídu. A poletíme první k muži.
2: Děkujeme moc, máme vás moc rádi.
0: Matýsku, to ví, že ti rád zahraju pro babičku a pro maminku. Akorát jsem teda nepostřehl, zdali maminka nebo babička mají na třikrát zlomenou tu ruku. Teda řeknu ti, že si to umí vybrat, viď? Na třikrát. No a mám tady psáno, že se díváš, tak já ti mávám. Matěj, já tě zdravím a posílám ti indiánský pozdrav přímo takhle od srdce. Měj se moc a moc hezky, zdravím vás všechny a vybral si moc hezkou písničku, tu mám taky rád. Takže přáníčka byla vyslovena, Matýsek nám vybral písničku, takže už je tady Holubí.

0: Moji milí posluchači, chodíte taky ráno nejdřív zkontrolovat, jestli přes noc náhodou nezapršelo? Protože letos to na zahradách jednoduché nebylo. Trávníky žluté, země popraskaná, člověk zalévá večer a druhý den má pocit, že může začít na novo. Teď ale počasí se konečně troši lili linku mění. Český hydrometeorologický ústav v novém měsíčním výhledu píše, že to dlouhé, horké a suché období končí. A léto se vrací k tomu, jak vypadávalo dřív. No, uvidíme. Tenhle týden se ještě budou střídat dny průměrné a teplé a na jižní Moravě to ojediněle může vyjít i na tropický den. Hlavně by se ale mělo opravdu potkávat to všechno s deštěm. Mělo by pršet. Po letním způsobu, tedy přeháňky a občasné bouřky, ale v součtu prý i přes 20 milimetrů. To už je nad normálem. Tak snad se trochu napíjí zahrady, pole i lesy. Ano, lesy se musí napít, samozřejmě pole, zahrady taky. Ale když ty lesy budou pěkně vlhké a on trošku přijde ten tropický den, ono se nám to zapaří. Je, minkote, jak v Brně říkáme ty gamble, to teda porostou houby, to bude nádhera. Já tady musím říci, že teď v pokročilém věku s mojí ženou nemáme žádnou zahradu, nemáme žádné pole. Bydlíme v centru města Brna a na naší chatě, kterou máme, to je taková hájovna, to máme přímo v lese, tedy u lesa, tam není možno nic pěstovat. Protože to vám všechno zblajzne ta lesní zvěř. Zkoušeli jsme to a dokonce se mi stromky obalil pletivem, ale asi nedostatečně, nebo prostě, no, zničilo se to. Takže ne. Ale musím a mám to za úkol, když moje žena vycestuje do zahraničí na dovolenou k moři, tak musím zalívat na balkóně ty muškáty a ty kytičky. To máme. A musím říct, že letos zrovna v těch největších parnech byla v Turecku a já měl povinnost zalévat. Dostal jsem přikázáno, že musím zalévat, až zapadne sluníčko. Samozřejmě jsem to dodržoval vždycky k večeru, jenomže ta hlína v tom truhlíku byla tak spečená, tak tvrdá, že jsem opravdu musel zvolna nejdřív trošku zalet, to trošku polít, ono se to rozbahnilo, rozhňahňalo a teprve pak jsem mohl dávat tu patřičnou dávku té vody do toho truhlíku. A byl jsem pochválen. Nic moc zásadního se nestalo, akorát se tady prohnal, že jo, ten možná ta lehká supercela, to taky bylo v její nepřítomnosti, tak to voškubalo trošku ty rostlinky a trošku nám to zasvinilo balkon, ale to jsou drobné, to nic, to vůbec nic. Takže, moji milí, léto je v rozpuku, možná nám trošku zaprší a vám všem farmářům, drobným pěstitelům a vám všem, kteří mají zahrádky a máte a pečujete o ně, máte je rádi, tak vám přeji, aby opravdu zapršelo, ale žádná supercela. Aby zapršelo tak, jak má. Hezký májový, letní, zahradnický, vydatný deštík. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: písnička dozněla a protože máme čtvrtek, mám pro vás již čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, čtvrteční indicie tedy zní: Posel za poslem se žene, z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Opakuji čtvrteční indicii. Posel za poslem se žene, z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Tož to byla čtvrteční indicie a já vám taky zaspívám. Ne, zaspívá vám Karel Zich.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Karel Zich, dívám se na hodiny, máme téměř 5 minut po 9:30. I dnes budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále až do konce srpna probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě jedno přáníčko, to je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Prosím o zahrání nějaké pěkné cymbálovky pro naši rodinu do Zubří. Přejeme jim hodně zdraví a pohody. A poděkování také patří jejich dcerám, kteří se o své rodiče Slávušku a Fanouše starají. Prosím o zahrání 20. srpna. Děkujeme vám za pořad srdcovky i ostatním pracovníkům Českého rozhlasu. Alena a Jindřich.
0: Tož, moji milí Alenko a Jindřichu, vy šibalové, vyberte hezkou písničku, junáku. No jo, ale co, když se netrefím do vašeho vkusu? Co? Neměli jste s panem Jindřichem odvahu vybrat sami? No tak, ale přijete si cymbálovku, paní Alenko, tak já jsem vám vybral písničku krásnou. Lepší je vínečko nežli voda, Joška Šmukař.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicí do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Posel za poselem se žene, z dárky k dívce vytoužené. Já ji aspoň k tomu zaspívám. Tak to byla čtvrteční indicie a ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písničkou, prosím, volejte mi v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože za chvilinku ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit zítra po 9. hodině opět na shledanou.
1: Český rozhlas Brno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: tmavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíček.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Jaroslava Obermajerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažíte. Máte-li chuť si užít na zámku Třešť? Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Goci byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam

0: toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi z grafity je co zhlédnout.
1: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
0: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementýnu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
1: Tady je kaple.
0: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
1: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
0: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o jednu volala kolegyně. Máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. Jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řinu, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak, paní Řinu, z Karviné. Soutěžní otázka zní. Kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je? Telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Svijany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pieta v Hodoníně u Kunštátu připomene oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Moravu mají dnes zasáhnout silné bouřky. Brněnský dopravní podnik žádá cestující o zpětnou vazbu na práci preventistů a bude zataženo až oblačno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Lidé si dnes v Hodoníně u Kunštátu připomenou oběti holokaustu z řad Romů, Sintů na Moravě. Z tamního koncentračního tábora před 83 lety nacisté transportovali do Osvětimi skoro 750 lidí. Většina z nich zahynula. V samotném táboře jich mezi lety 1942 a 1943 zemřelo 207, popisuje ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
2: Umírali zejména ti slabší, to znamená malé děti, staří lidi. Propukali tady různé choroby, tuberkulóza, zápaly plic a tak dále, ale zejména potom v zimě roku 42-43 vypukla epidemie břišního tyfu a tam měla za následek vlastně nejvíce úmrtí v tomhle táboře.
0: Památník na místě tábora funguje pod správou Muzea romské kultury od roku 2019. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty mají zasáhnout hlavně Moravu a část Slezska. Začnou po dnešní 16. hodině a pokračovat mají až do noci. Doprovázet je můžou přívalové srážky a také 2-centimetrové kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Bouřky jsou podle meteorologů pravděpodobné i v pátek a sobotu. Dopravní podnik města Brna žádá cestující o zpětnou vazbu na projekt preventistů. Ti už skoro 6 měsíců kontrolují dodržování přepravních podmínek ve vozech MHD. Například upozorňují cestující na hluk, zapáchající oděv nebo na překážející batoh na zádech. Dopravce chce teď anketou zjistit, jestli lidé preventisty zaznamenali a jestli jsou podle nich pro brněnskou dopravu přínosem. Podle finálních výsledků ankety také rozhodnou, jestli skupinu preventistů nerozšíří. Další plány přibližuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Plánujeme to obměnit. Doposud se té práci věnovali spíše brigádníci. My bychom je rádi nahradili vlastně v budoucnu zaměstnanci, kteří se tomu budou věnovat na plný úvazek, protože jsme s tou prací a zatím to vypadá, že i veřejnost, tedy jsme spokojeni.
0: Formulář můžou lidé vyplnit na webu dopravního podniku do konce srpna.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přehánek a bouřek, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr. K večeru může při postupu bouřek zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé, biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 90. a půltém kilometru. Kyvadlově se projíždí místem nehody u Hajan na silnici do Žalešic. Pozor i v místě nehody u Rohlenky na křižovatce do Tvarožné a také v Bělči. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dvacátý srpnový den má za sebou 10 hodin k tomu 4 minutky. Pod mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová. Slíbit můžu návod na dlouhé a poctivé vaření. K tomu se dostaneme za pár minut. Chybět nebude také dvojitá pozvánka na hrado zámecké noci. Nevynecháme samozřejmě ani babské rady a budou tady písničky, které máte rádi a které nestárnou. Tak věřím, že tohle všechno jsou důvody, proč zůstat s námi. Možná ještě zmíním to, že máme dnes světový den komárů. Ten připomíná objev jistého britského lékaře, který dokázal, že malárii na člověka přenáší právě komáři. A v Maďarsku se dnes hodně slaví, prožívají tam všichni Den svatého Štěpána. Jde o nejvýznamnější státní svátek v Maďarsku, který je spojený s kulturou, ohňostroji a vůbec všeobecným veselím. Tak kéž je vám s námi také třeba vesele, příjemně a s ohledem na informace, které uslyšíte, věřím, že to bude i užitečné.

0: Jaké pak by to bylo dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, kdyby v něm chyběl recept? Nevynecháme ho. Já tady dnes vítám Miloše Šenkýře, kolegu editora, také toho, kdo hlídá vlastně všechno, co jde do vysílání a je trpělivý. A to se hodí i při tom dnešním receptu, který pro nás má. Takže Miloše, vítej, ahoj.
1: Krásný den. No, já mám recept, který je opravdu na trpělivost. Tedy ne na trpělivost toho, co budeme zpracovávat, ale na to, kdo to vaří.
0: Ano.
1: Protože mohou být některé recepty, které jsou fyzicky náročné, že musíš lámat kosti a já nevím, co všechno.
0: Krájet hodně moc.
1: A pak jsou recepty, které jsou duševně náročné.
0: Dobře.
1: A já mám duševně náročný recept, protože já jsem si zamiloval dlouhé pečení masa. To
0: kolik,
1: znáš.
0: Ano, kolik hodin zhruba tak trvá to poctivé dlouhé pečení?
1: No, já to tady chci ukázat na příkladu dlouze pečené kachny.
0: Mm-hmm.
1: A na to potřebuji 12 hodin.
0: 12 hodin? Takže no, přes noc nejlépe.
1: No, tak začneš o půlnoci. O půlnoci obvykle lidé chodí spát, tak
0: takhle,
1: jako
0: aby to bylo
1: předtím
0: na oběd.
1: To připravíš a budeš to mít na oběd.
0: Mm-hmm.
1: Což je výhodné, protože kdybys to dělal třeba jeden nejmenovaný kolega, který žije na Valašsku, tak říkal 8 hodin, ale to už musíš brzo vstávat. Takže to nejde. Takže potřebujeme něco, co bude o půlnoci.
0: Ano.
1: A takže tu kachnu vezmeš.
0: Ponocujeme.
1: Omyješ, očistíš, osušíš, dobře nasolíš, nakmínuješ. A pak variantně dovnitř do toho jejího vnitřku vložíš jednu oloupanou cibuli.
0: Ano.
1: A celou tady tu kachnu tak to vložíš do pekáče, přikryješ. Případně jenom trošku úplně minimálně podliješ a dáš ji do trouby, která je vyhřátá na 75 stupňů.
0: Jenom?
1: Jenom na 75 stupňů. A takhle v té troubě zůstane 6 hodin.
0: Takže ještě
1: ráno
0: musím
1: 6 hodin,
0: mít budíček a musím nastavovat.
1: Ráno v 6 hodin musíš udělat jednu jedinou věc.
0: Zvýšit teplot.
1: Ano, přesně tak, na 120 stupňů a necháš to dalších 5,5 hodiny. A půl hodiny před tím polednem, po 11,5 hodinách, můžeš poprvé zvednout to víko, protože musí být celou dobu přikrytá, musíš vydržet. To je ta trpělivost, ta duševní námaha při tom pečení, tady v tom případě. Takže teprve tehdy poprvé zvedneš to víko a necháš to zapéct, aby tam byla ta krásná křupová kurčička. Nic jiného nemusíš dělat, ale musíš vydržet.
0: A jaká ta kachna potom je? Popiš to.
1: No, můžeš ji brát lžičkou.
0: Rozsypává se.
1: No, jako krásně porcovat. A pozor, zkušenost pro některé. Máme někdy až příliš inteligentní trouby. Mm-hmm. Tedy myslím ty elektrické. Jsou trouby, které nevydrží 12 hodin v kuse péct. Oni se z bezpečnostních důvodů vypnou. Tak to je potřeba si pohlídat, jestli nemám zrovna tu troubu, co po 6 hodinách sama vypne, nebo po 5, protože tím by nám to zkazila. Ale to je potřeba si pohlídat, jinak prostě je to jednoduché, v podstatě z hlediska přípravy rychlé, tedy to pečení už tak rychlé není.
0: Tak děkujeme, to byla opravdu chutná inspirace do dnešního dopoledne.
1: A jde takhle variovat s kdekterým masem. Takže podobně můžu upéct krkovici, kotletu. Jde udělat spoustu masa tady tím pomalým pečením a jenom se nebát. Jde k tomu přiložit kromě toho kmínu, jde tam dát třeba plátek nějaké bylinky a podobně, aby to hezky provonilo, třeba rozmarín a podobně. A to všechno jde udělat.
0: No, tak jestli je tady někdo v rozhlase skutečný fančmekr, tak je to Miloš Šenkýř, protože on si potrpí na dobré jídlo a hlavně na přístroje, které to jídlo dokáží připravit nebo nějakým způsobem ozvláštnit. Jen tak pro zajímavost pro posluchače, vyjmenuj pár přístrojů, co máš doma v rámci té gastronomické vášně.
1: Momentálně nemám doma skoro nic, protože...
0: Je to popůjčováno?
1: Ano, protože jsem mi popůjčoval na různé svatby, oslavy a podobně, takže zmrzlinovač je půjčený. Je půjčený výrobník cukrové vaty a spousta dalších věcí.
0: Čokoládová fontánička.
1: Ano, to jsem všechno teď popůjčoval, takže doma nemám nic.
0: To byla fikaná odpověď. Dobře, já děkuju za návštěvu i pěknou inspiraci do kuchyně. To byl editor Miloš Šenkýř a přeji hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Krásný den.
0: No a vám, milí posluchači, co k tomu dodat? Pokud se vám začaly zbíhat sliny, tak si připravte třeba nějakou dobrou svačinku nebo pozdní snídani. Máme 10 hodin a 16 minut.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Jsem v úně, kterou plaveš, když proskočím

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír.

0: Píseň Lolita kapely Kryštof slaví letos krásných 25 let, no a její příběh je velmi osobní. Zpěvák Richard Krajčo se totiž ve svých 18 letech zamiloval do jisté Elišky a právě jí je tahleta píseň věnována. No a věřím, že vás potěšila v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno. A teď mám takovou jednu zvídavou otázku. Věděli jste, že Česko a Rakousko patří k regionům s největší hustotou varhan v celé Evropě? Ano, je to tak. Ten největší hudební nástroj tohoto typu stojí u nás v kostele svatého Mořice v Olomouci a má 8012 píšťal, tedy neuvěřitelné. No a 5 pater a 4000 píšťal mají varhany v brněnském besedním domě. Nástroj právě v těchto letních dnech rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se usazuje prach, který ovlivňuje zvuk varhan. Přibližně jednou za 10 let je zapotřebí nástroj rozebrat a kompletně vyčistit. Kovové píšťaly se proplachují v korytech tekoucí vodou, potom se vracejí do vyčištěné konstrukce. No a čištění celého velkého nástroje trvá přibližně týden. Pokud se péče zanedbá a píšťaly zůstanou zaprášené, cvičené ucho to podle varhanářů pozná na zvuku nástroje. Varhany v koncertních sálech podle odborníka trpí nejvíce v kostelech, kde bývá jiné klima i vlhkost a prach se tam tolik nevíří ani neusazuje. Nástroj v besedním domě pochází z roku 1981 a patří vůbec k těm nejlepším v Česku. Zachovává barokní strojový princip. Kromě 3 manuálů má 48 rejstříků. V sousedství besedního domu se momentálně staví nový koncertní sál pro filharmonii. I tam budou varhany. Jejich pořízení vyjde na desítky milionů korun. A město teď v létě při výběru zhodnotitele oslovilo 3 výrobce, nové varhany se v tuzemsku totiž staví jen výjimečně. Od roku 2014 slouží nový nástroj na dohled ode mě v brněnském jezuitském chrámu na Nebevzetí Panny Marie. Tak tolik tedy malá exkurze do světa varhan. Já vám teď nabídnu další písničky, které nestárnou, ať už to bude Marie Rotrová nebo Rod Stewart. Mějte příjemné čtvrteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Rod Stewart a Rytmus srdce, o tom byla píseň, kterou zaspíval 4 minuty po 10:30. Já už bych teď ráda pozvala na Hradozámeckou noc. Ta se letos koná v sobotu 22. srpna. Desítky hradů, zámku a dalších památek po celém Česku zůstanou otevřeny i po setmění a nabídnou návštěvníkům jedinečné zážitky. Ať už v podobě netradičních prohlídek, večerů plných příběhů, hudby nebo divadla. Co se bude dít na zámku v Uherčicích? Na to se už teď ptám kastelánky Aleny Lise. Krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne, dobrý den.
0: Tak, čekají vás a hlavně návštěvníky v sobotu večer třeba zajímavé přednášky, to mě velmi zaujalo, jaké budou?
1: Budou dvě během toho večera. První začne v 17 hodin a to přednáška pana Koumara o cestování šlechty v 19. století. Protože cestování je věnován celý rok, který mapuje, jak šlechta cestovala během toho 19. a začátku 20. století. A protože jedním z velkých cestovatelů nejenom po Evropě byl i náš kníže Emanuel Colalto, který na počátku 20. století uskutečnil výpravu se svými kolegy do Habeše, tedy do Etiopie, tak nejenom si, že si fotografujeme tuto cestu, připomínáme během prohlídkové trasy během celých prázdnin, tak i vlastně v rámci Hradozámecké noci bude přednáška o tomto cestování věnovaná nejenom Emanuelovi Colalto, ale i dalším významným cestovatelům z toho 19. století ze šlechtických rodů. No a na to navážeme o 7:30 přednáškou pana Reitera, který je významným znalcem netopíru z muzea ve Znojmě, který nám poví o netopířích koloniích, které se na zámku v Uherčicích nachází, ať už jsou to ty zimní nebo i letní kolonie. Máme tu docela velkou kolonii vrapence malého a tento pan doktor Reiter nám o nich poví a pokud budou příznivé podmínky, tak budeme i moci v parku tyto netopíry pozorovat. No, aby návštěvníci nebyli úplně tak jako zahlceni všemi možnými informacemi, tak si vlastně budou moci projít zámek v takovém trošku netradičním osvětlení, protože zámek bude osvětlený spoustou svíček a bude mít takovou tu romantickou náladu toho podvečera, jak se bude sklápět to sluníčko. A myslím si, že to navodí velmi takovou nostalgickou náladu.
0: No a na závěr nebude chybět ani pohádka. Jak to uděláte?
1: Pohádka bude na nádvoří zámku, protože kdo může říct, že byl večer v kině na nádvoří zámku, tak jsme si připravili letní kino a letos bude toto letní kino o pohádce S čerty nejsou žerty.
0: Výborně, ale to není zdaleka vše, protože vychystáte i zajímavý podzimní program. Já naznačím, že bude kvetoucí. Popište nám prosím podrobnosti.
1: Tento kvetoucí podzimní program bude velmi dlouhý, bude trvat celý měsíc, během celého měsíce října. Vlastně budeme postupně se připravovat na to, že nejenom, že končí sezóna, ale i že i pomale se začíná končit rok, protože začneme na přelomu září-října, kdy interiéry ozdobí vazby z podzimních čerstvých květin, potom se tyto květiny pomale budou přesunovat do podzimní tématiky, do sušených květin, až dál nás budou čekat lovy, hony a vlastně připomenutí takové té tradice, která i na zámku v Uherčicích byla. Takže se setkáte se spoustou trofejí a dalších věcí, aby to potom na konec sezóny, která je letos plánována na 1. listopadu, vyvrcholilo už takovým lehkým připomenutím Vánoc, které nás potom následně budou čekat.
0: Děkujeme. Je vidět, že se nenudíte. Takže díky za inspiraci, krásné pozvání na Hradozámeckou noc do zámku v Uherčicích na Znojemsku. Ať se daří, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně, těším se na návštěvníky a nashledanou.
0: Atraktivní program chystají samozřejmě i další moravské zámky, například v Lysicích. Momentálně hostuje pražský divadelní soubor Kašpar a na nádvoří bude hrát dnes, zítra i po celý víkend, a to ať už slavné představení Král Lír nebo klasiku Romeo a Julie. Návštěvníci Hradozámecké noci tam zažijí navíc dvě představení jedinečného brněnského divadla Kyogen, které se odehrají v sobotu v Sala Teréně v Zámecké zahradě, takže máte hned několik možností, jak tedy sobotní večer a zároveň i noc kulturně strávit.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný.

0: To byla píseň Hvězdy jsou jak bombonky v podání Lucie Bílé. Tahle skladba dlouho čekala v šuplíku. Napsala ji autorská dvojice Petr Hapka a Michal Horáček a oficiálně vyšla až 13. května roku 2024 jako vzpomínkový singl k nedožitým 80. hudebního skladatele Petra Hapky. No a tuhle tu komorní skladbu, kromě krásného zpěvu, doprovází také klavírista Petr Malásek a kytarista Josef Štěpánek, aby to bylo kompletní. Stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a pokud máte naši mnohonásobnou zlatou slavici Lucii Bílou rádi, já připomenu, že jede své podzimní turné s názvem Obyčejná holka 2026. 14. října se zastaví v brněnské Stares aréně na Vodové a od 19. to tam rozbalí, no a chystá také vlnu oblíbených vánočních koncertů. Tentokrát určitě se hodí zmínit pozvánku do Znu, kde bude hrát 22. prosince. To bude určitě také stát za to a můžete si právě s Lucií Bílou užít čekání na Ježíška. No ale nebudeme předbíhat, přece jen máme dnes 20. srpna, stále posloucháte naše dopolední vysílání a za okamžik také babské rady. Taková kostka droždí nemusí skončit jen v těstě na buchty. No, prosím pěkně, babské rady vás dnes naučí, jak droždí využít třeba v péči o pleť nebo pro klidnější spánek. Nevěříte? Nechte se inspirovat. A hned po babských radách vám ještě mohu slíbit kapelu Katapult a jejich blues, Olympik, Je to tvá vina, a nebo Marek Ztracený, ten přijde také na hudební návštěvu a přinese píseň To se mi líbí. Tak ať máte tenhle ten den přesně podle vašich představ, ideálně s těmi, které máte rádi a v příjemné společnosti našeho vysílání.
1: Babské rady.
0: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahu

0: Je také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Plynaři dokončují opravu části plynovodu mezi Židlochovicemi a Blučinou. Sociální služby by na příští rok měly mít víc peněz než letos. Centrum Brna zaplní pouliční umělci, začíná festival Na prknech, dlažbě i trávě a bude zataženo až oblačno s teplotami do 31 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Distributor plynu GasNet dokončuje rekonstrukci 2,5-kilometrového úseku plynovodu u Blučiny a Židlochovic na Brněnsku. Důvodem je stáří stávajícího potrubí. Stavba začala letos v dubnu a funguje bez narušení dodávek plynu do okolí. Plynařům s tím pomáhají náhradní způsoby zásobování, vysvětluje mluvčí společnosti Tomáš Pernis.
2: Blučinu zásobujeme přes náhradní potrubí a část Židlochovic a místní průmysl zásobujeme pomocí mobilních cisteren se skapalněným zemním plynem. Stavbu koordinujeme s výstavbou obchvatu Blučiny, aby měla co nejmenší dopad na okolí.
0: Stavba za necelých 40 milionů korun má být hotová do konce srpna. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z ANO. Podotkl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou už domluvení. V Brně dnes začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Návštěvníci až do neděle uvidí ve venkovním prostředí kromě klasického divadla i cirkus, loutkové divadlo nebo prožijí večerní koncerty. Přímo pro děti organizátoři připravili několik pohádkových představení nebo workshop s africkými bubny. Festival ukazuje rozličnost a otevřenost divadla, doplňuje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
3: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
0: Na své původní místo v Hradištské ulici ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku se po 70 letech vrátí sousoší svatého Jana Nepomuckého. Přesun památky je součástí komplexní rekonstrukce severní části Hradištské ulice za 22 milionů korun, která by měla skončit v říjnu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, přechodně i polojasno, později odpoledne a k večeru začne od jeho západu přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek, ty mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, foukat bude postupně mírný jihozápadní až jižní vítr, k večeru může při postupu bouřek zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, večer postupně mírně nepříznivé, biozátěž zůstane vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 90,5 kilometru, před ní se tvoří kolony. Na D46 pracují na 4,5 kilometru v levém pruhu ve směru na Vyškov silničáři. Pozor i v místě nehody u Rohlenky na křižovatce do Tvarožné, stejně jako v Bělči. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tramvaják, knížka, za kterou stojí maminka se synem. O čem je příběh a jak společné rodinné psaní vlastně funguje? O tom všem si budu v této hodince povídat s Janou LeBlanc, českou autorkou, bývalou novinářkou a ženou, která v posledních 12 letech žila na 4 kontinentech ve 4 zemích světa. Samozřejmě, že se budu ptát na to, co jejího syna nejvíce překvapilo na běžném dni tramvajáka, jaký manuál nabízí kniha a hlavně proč je dobré nevzdávat se svého snu, pokud nějaký máte. Věřím, že to bude inspirativní a milé. Jana LeBlanc a její syn Benjamin za okamžik usednou u protějších mikrofonů. Jarka Vykoupilová vám přeje dobrý poslech a ještě lepší náladu.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, posloucháte právě teď 8 minut po 11. A mý hosté jsou tady rovnou dva, já jsem moc ráda, že tady mám takový pěkný rodinný tandem a že pozvání přijala spisovatelka, ale samozřejmě i maminka Jana LeBlanc. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je tady i její 9letý syn Benjamin, tak dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, krása nesmírná. Vy dva stojíte za pěknou knížkou pro všechny milovníky tramvají, pro ty, kteří si sní o tom vyzkoušet, jaké to je takovou tramvaj řídit, ovládat. A podařila se vám knížečka, která podle mě je nejen pro děti, ale i pro dospěláky a hlavně mapuje tramvaje v rámci celé České republiky, což je obdivuhodné. Pojďme začít klasickou otázkou, kdy vlastně vznikl nápad na napsání knihy? Kdy a jak?
1: Nápad vznikl tak, že my jsme se vlastně přestěhovali z ciziny a v cizině moc tramvají zrovna nejezdí, takže my, když jsme začali tady žít v Brně, tak neměli jsme auto, tak jsme hodně jezdili tramvají a já jsem vlastně viděla svého syna, který neustále stál tam vedle kabiny řidiče a hrozně ho to zajímalo a pořád se mě vyptával na nějaké otázky a já jsem vlastně zjistila, že na ně nemám odpověď nebo na spoustu těch otázek, třeba kam tramvaják chodí na záchod a tak dále. Já jsem si jako něco myslela, ale nevěděla jsem, jestli je to realita nebo není, tak mě vždycky rodiče učili, že správnou odpověď najdu v knihách, tak já jsem pátrala po nějaké knize, kde bych ty odpovědi našla, abych je mohla synovi předat a taková kniha nebyla, tak jsme si řekli, že jednu uděláme dohromady.
0: Jednu napíšete, tak Benjamine, bylo to překvapení, ta tramvaj a co se ti na ní nejvíc líbí, když jedeš v tramvaj? Co je krásné?
2: Že je to hezký, že je to zábavný taky.
0: Ano.
2: a je to moderní.
0: Je jako... to moderní, no to je parádní odpověď. A ty tedy toužíš stát se tramvajákem, až vyrosteš?
2: Ano, ale až v 21 letech.
0: Můžeš řídit tramvaj teprve, to je taky novinka, to jsem nevěděla, až v 21.
1: Já právě taky ne, je to jako překvapení, nebo bylo to jedno z těch překvapení, že vlastně člověk musí mít nejdřív řidičák na auto a pak si může teprve dělat řidičák na tramvaj a musí vlastně čekat nějakou dobu, no.
0: Dobře, a ta zásadní otázka tedy, kam chodí na záchod tramvaják, Benjamine?
2: Na konečné, protože nemůže zastavit na, jako uprostřed cesty, nebo bude mít velké zpoždění, aby tam mohl nějaký jako pán nebo holka zapomněl jako otevřít. Jako nezamčel, tak by mohl jít do kabiny a řídit.
1: Aha. Kdyby tramvaják odešel uprostřed cesty, tak by tam mohl někdo vniknout do té kabiny, je to tak, no.
0: Takže nakonec mají nějaké svoje budky. Kadi budky, jak se říká lidově.
1: tam jsou takové domečky, on nám to vlastně vysvětloval. Pointa té knížky je, že my jsme se vlastně viděli s reálným tramvajákem, který nám to všechno vysvětloval a který nám byl takovým jako průvodcem té knihy a on nás vlastně zasvětil do toho, jak to tam vlastně všechno chodí a tak nakonec je vždycky takový domeček, kde je nějaký prostor, kde oni můžou chvilku odpočívat a je tam samozřejmě i záchod, prostor dát si svačinu a nějak si prostě oddechnout.
0: Výborně, tak je to práce asi namáhavá, jezdí se ve dne, v noci, o víkendech, o Vánocích. Benjamine, to by ti nevadilo, že by si měl málo volna třeba?
2: Jako někdy, ale to by lepší jako řídit každý den.
0: Lepší řídit každý den, aby z toho člověk nevypadl. Já jsem zvědavá, jestli mu to vydrží, tohle odhodlání. Dívám se na maminku Janu. Syn je určitě zvídavý, takže možná ještě přijde k nějaké jiné vášni, nebo nechystáte už nějakou jinou knihu na jiné téma?
1: No, teď jsme se o tom zrovna bavili tady, co by mělo být další. My už se o tom třeba bavíme dlouho, ale já mám ještě jednoho syna a ten by zase chtěl vědět všechno o fotbale, takže teď možná se nám nějak jako mele v hlavě fotbal. A samozřejmě to povolání by nás zajímalo spousta dalších, takže teď jsme se bavili, že zrovna řidič metra by Bena zajímal, zajímal by ho pilot, protože to je taky že zajímavý, atraktivní povolání. Tak jo, už o něčem přemýšlíme, no.
0: Takže možná vznikne série takových návodných knih, jak si splnit svůj sen o budoucím povolání.
1: Přesně tak a vlastně zjistit, co to fakt doopravdy obnáší, protože vždycky jsou jenom encyklopedie s krátkým popiskem, co to povolání je, ale nic o tom, jak se jako tím povoláním opravdu stát a co pro to je nutný udělat.
0: Říká Jana LeBlanc, host našeho dopoledního vysílání, vedle ní sedí stále syn Benjamin, já si s nimi moc ráda budu v celé této hodince povídat o knize Tramvaják, z které vám určitě přečteme i ukázku.
3: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Píseň o půlnoční dámě zazněla v našem dopoledním vysílání. Máme 16 minut po 11. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová a jsem moc ráda, že tady mám dneska maminku se synem. Spisovatelka Jana LeBlanc není v mém vysílání poprvé. Já připomenu, že mimo jiné napsala tedy knihu České cizinky, ale také píše úspěšný blog, co mi udělalo radost, který si každý měsíc přečte, kolik tisíc lidí zhruba?
1: No, skoro 20.
0: Tedy, tak klobouk dolů. Takže psaní se stalo vášní a profesí v téhle chvíli.
1: Je to tak.
0: Je to tak. Vy jste vybočila z řady tady tou knihou vlastně pro děti a naznačila jste, že možná budete v tomhletom psaní pokračovat, protože to určitě znamená i to, že jste mohli být spolu a že jste se synem Benjaminem, který tady také s vámi je dnes, mohli pracovat na nějakém společném projektu a to určitě lidi zblíží.
1: Je to tak.
0: Nebyla tam nějaká tvůrčí krize, třeba Benjamin by řekl, já to tam mami takhle nechci, nebo chci tam něco jiného?
1: Ne. My jsme dlouho nevěděli, jestli, nebo takhle. Já jsem na začátku zorganizovala to, aby jsme vůbec byli schopni podívat se do vozovny v Praze a říkali jsme si, že uvidíme, jestli z toho bude nějaký projekt knižní, s tím, že když ne, tak jsme si udělali jako hezký výlet, který se nám oběma líbil, kde jsme se oba dozvěděli nějaký zajímavý věci. Ale už když jsme odcházeli z té vozovny, tak jsme věděli, že jsme jako tím oba nadšení a že se to musí proměnit v knihu a myslím, že to nadšení nás provázelo tak jako celým tím procesem. S tím, že já jsem měla nějaké věci, kdy jsem jako mnohokrát měnila ten formát té knihy a mnohokrát jsem uvažovala o tom, jak to udělat atraktivní pro děti i pro rodiče, ale to byla spíš taková moje věc. Benjamin jako do toho nijak nezasahoval, ten spíš pokládal ty otázky, já jsem na ně nějakým způsobem se snažila hledat odpovědi a formulovat.
0: No Benjamin, teď ta kniha leží před tebou takhle na stole. Líbí se ti, jak to dopadlo všechno?
2: Ano.
0: Ano, to je krásná odpověď. Hlavně ty tady máš titulku už jako si autor Benjamina Jana LeBlanc na první straně, takže ty už máš spisovatelskou kariéru našlápnutou.
1: Zahájenou.
0: Což je výborné. Já jsem slíbila čtení ukázky a ty jsi na to už připraven? Dáme si kousek z knihy.
2: Ano.
0: Tak pojď na to.
2: Tramvaják v uniformě, jenže v čem pojedu, tramvaják se musí slušně obléct, aby vypadal jako řidič. Pavel se u skřiněk převlékal do uniformy. Kalhoty z puky nahoru, modrá košile dolů. Ne, samozřejmě kalhoty dolů, chechtal se, když viděl můj zděšený výraz. Nedostal mě. Uniforma ho nikde nesmí nikde škrtit, ani mu překážet při řízení. Teď vypadáš jako pilot, zhodnotil jsem ho. Já jsem měl na sobě dres Ronaldo, dnes to nevadilo, ale až budu opravdický řidič, fotbalové oblečení by samozřejmě neprošlo. I když na dresu mám číslo 7, tak bych mohl řídit 7. Tramvaj číslo 7 s Ronaldo. Zavolám ten příští stanice Branka. Jenže jak by po mně cestující chtěli autogramy, určitě bychom měli pořád zpoždění. A předpisy musí splňovat i boty. Nesmí klouzat, musí větera a měly by být černé, aby ladili k uniformě. Tak ani tady bych ve svých červených teniskách neprošel. Zářivý Ronaldo, tramvajek budu jenom v této knížce.
0: Tak já musím zatleskat. Já bych ráda připomněla, Jano, váš pobyt vlastně zahraničí, že Benjamin se také vyrovnává s českým jazykem.
1: Ano.
0: Trochu víc ho musí přijmout, protože vlastně od malinka mluvil jak, kde?
1: Já jsem na něj od malička mluvila česky, ale je pravda, že jak jsme byli v mezinárodním prostředí, tak já jsem byla vlastně jenom jediný zdroj češtiny a to je potom těžký, když jste jeden jediný mluvčí, který s ním je schopný komunikovat. Takže jeho hlavní jazyk byla angličtina. Samozřejmě i ve škole a vlastně za poslední 2 roky jsme vypilovali tu češtinu do téhleté podoby a je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme tu knížku udělali, protože jeho oblíbenější jazyk pro čtení je angličtina a já jsem chtěla, aby ho motivovala ke čtení i v češtině a možná i další děti, tak proto jsme taky udělali knížku v češtině a s takovýmhle tématem, aby ho vlastně bavila číst.
0: Výborně, tak já jsem ráda, že je to vlastně kniha motivační, kniha, která vás přivede na koleje a připomene třeba i to, kde všude České republice jezdí tramvaje, tak schválně Most, Litvínov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Praha, Plzeň, Ostrava, Olomouc a samozřejmě i Brnéčko.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kniha Tramvaja, teď tady leží přede mnou vedle mixážního pultu. Autoři jsou hned dva, spisovatelka Jana LeBlanc, její syn, 9letý Benjamín. Tak sválně, Benjamín, já jsem připravila takovou hádanku, jo, z té knížky. Mm-hmm. Vysvětli posluchačům, co to je pantograf.
1: Pantograf je jen takový, jako...
0: No,
1: nevím, zkus. Jak to jako vysvětlit, ale je to takový... Pantograf je, co žere tramvaj, aby mohla jet.
0: Aby mohla jet. Je to vlastně taková kovová ruka na střeše tramvaje, jo. A přes ní se napájí tramvaj, aby mohla jet. A víš, že to jsem já vůbec nevěděla. A v knize je to napsáno. Mně se také líbí, že tam má máma takové své novinářské poznámky v knize. Možná pojďte o nich něco říct, protože zrovna brněnské tramvajové metro bychom mohli v Moravském vysílání zmínit.
2: Ano, ano. Tak ten nápad vznikl vlastně tak, že my jsme chtěli udělat knížku atraktivní nejenom pro děti, ale i pro rodiče. A zároveň ta knížka sice vznikla, nebo ten nápad se nějak realizoval tím, že jsme byli ve vozovně v Kobylisích v Praze, ale jak hned na začátku zmiňujeme, tramvajáci a tramvajačky můžou být vlastně děti z celé České republiky, protože těch míst je hodně a chtěli jsme trošku tu celou Českou republiku pokrýt, aby to nebylo opravdu jenom o Praze, případně jenom o Brně. Takže vlastně jsme hledali takové, nebo já jsem hledala takové zajímavosti o tramvajích, které by se rozprostřely napříč celou republikou, a je tam samozřejmě i Brno. Brněnské tramvajové metro je teda synonymum pro tunel zrovna, ale přišlo nám to vtipný, přišlo nám to takový hravý a samozřejmě zajímavý v tom, že když tu knížku najde někdo v jakýmkoliv koutě České republiky, tak většinou má poblíž nějaké město, kde ty tramvaje jezdí, tak aby si tam našel i něco svého, co třeba trošku zná nebo co mu trošku něco připomíná.
0: Nebo může jít po stopách vašeho tramvajáka a pátrat a sledovat. Benjamíne, bylo ještě něco, co tě třeba překvapilo, když jste tu knihu psali, něco, co si vůbec nevěděl, jako já jsem neznala ten pantograf, něco v rámci toho zkoušení si řídit tramvaj a podobně? Zkus. No.
1: Mě překvapilo, kolik letů, jako do 21 letech, že se musí řídit.
0: Až člověk
2: se musí
0: vyroste.
2: Čekat.
1: A
2: ještě jsme se teď
1: bavili.
2: A
1: je to těžký, tak hodně těžký dostat řidičák na tramvaj.
0: Není to jednoduché. A vidíš, já jsem si myslela, že vlastně člověk jede po koleji, zastaví, že rozjede se, je to snadné, ale není to zas tak snadné získat ten řidičák. Co tam musí vlastně splnit ten zájemce o řízení tramvaje?
2: No, je toho hodně. A my jsme se teďka bavili, jedna z vlastně z věcí, která překvapila i mě, že člověk musí znát vlastně všechny zastávky. My tam máme toho Pavla, který nás vlastně provázel a který nám říkal, že musel vědět, musel u zkoušek vlastně říct, kterou třeba tramvaj, který zastávky jsou na které lince a tak dál. A museli jich fakt znát jako hromadu, protože v Praze, kde dělal ty zkoušky, tak je to fakt, bavíme se o nějakých snad třech stovkách zastávek, jestli si to dobře pamatuju. Takže to je fakt jako docela hodně. Trvá hodně dlouho, i než člověk najezdí nějaké ty hodiny, samozřejmě bez cestujících ještě a tak dál. Takže je to nějaký proces, který fakt zabere jak čas, tak nějakou energii, tak myslím, že pro Benjamína to bylo překvapení. A vy jste řekla zajímavou věc, že to vlastně není jenom, že člověk jede po kolejích. Já si myslím, že to je i taková pointa té knížky, která se tím vlastně táhne, že Benjamín zjistí, že je to mnohem víc, že vlastně to fakt není jenom jezdit a zvonit, ale prostě člověk musí dávat pozor na spoustu věcí a hlavně ten provoz v centru města, kdy znáte to, lidi dobíhají, chodí vám před tramvají a tak dál, nastupují vám do tramvaje různý lidi, že člověk musí fakt dávat pozor na hrozně moc věcí, že to opravdu není jenom o tom, že cinkáte a šlapete na pedál.
0: Je to zodpovědná práce. Když jste byli v tom zákulisí tramvajovém, tak jste určitě se dozvěděli informace, které možná v knize nejsou. Je něco takového, co jste třeba nechtěli zveřejňovat, nebo co by se do knihy nehodilo?
2: Neřekla bych, že jsme nechtěli zveřejňovat, ale bylo to spíš o tom, že my jsme přijeli fakt takový nabití, kolik vlastně toho o těch tramvajích se dá zjistit a kolik tam je jako zajímavostí. A já jsem si potom nějak jako velká součást té práce bylo hrát si s tím, co vlastně do té knihy dáme, aby to bylo pro ty děti ještě zajímavý a aby je to nenudilo. A taky jak to nějak převést do toho dětského jazyka, právě třeba co je ten pantograf, jak to funguje a tak dál. Tam bylo takových jako věcí hrozně moc. Něco jsme vynechali ne proto, že by jsme to nechtěli prozradit, ale protože prostě se nám to zdálo už třeba příliš pokročilý pro ten věk. Chtěli jsme, aby to bylo atraktivní pro děti už třeba od 6 let. A nechtěli jsme je jako zatížit přehnaným množstvím informací, které by byly zbytečné.
0: My si za okamžik řekneme, jak tedy náročné je získat dětský tramvajový řidičák, jestli to člověk může zvládnout třeba po přečtení knihy Tramvaják. Stále posloucháte Dobré dopoledne.
3: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky, to je podtitulek knihy Tramvaják, o které si povídám s Janou LeBlanc a jejím 9letým synem Benjamínem. Oba si tady udělali pohodlí ve studiu, jsem moc ráda a mně se podařilo najít jedna z recenzí od čtenáře. Úžasná příjemná knížka pro milovníka a fanouška tramvají MHD, věřím, že ji nečteme naposledy. Maximálně doporučujeme, syn má 7,5 roku, píše tady nějaká čtenářka, která si říká tedy Bára. Tak ohlasy jsou na knihu, předpokládám už.
1: Ohlasy jsou a chodí hrozně hezké. Mně přišlo spousta na sociální sítě, protože já jsem tam docela aktivní a fakt mě to hrozně těší, že se splnilo vlastně to, co já jsem chtěla, aby ta knížka bavila i rodiče, i děti, tak to je vždycky nejlepší pocit, že rodič se nenudí u toho, když čte dítěti, případně je ta knížka udělaná i tak, aby vlastně dítě si mohlo číst samo.
0: Já jsem slíbila tu otázku, jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. Dívám se, Benjamine, na tebe. Ty ho máš, dětský tramvajový řidičák, jo. A co jsi musel splnit?
2: Se dozvědět, jako jsem ho dostal prostě tak, ale když jsme prostě v tramvaji, jsme potkali nějakého pána, co byl v tramvaji, s náma do vozovny a byl to Zdenek, kdo je jeho kolega a je inspektor. Jako, že brzdí ten řidič jako dobře a on zastavuje na zastávky přesně.
0: Ano.
2: Není jako špatný, že jako nezavírá dveře, když někdo jde dovnitř.
0: Dobře. A ten řidičák,
2: no. A taky
1: si věděl všechny ty zastávky.
2: Jo.
0: Jo, on, takže to byla zkouška, kdy tě zkoušel někdo tam inspektor přímo a ty se dostal.
2: Ale moc ho nevidíš, ne, protože je tam někde u lidech, jak to zastavuje a pak to si všechno zapíše a pak to řekne.
0: A on jako nenápadně kontroluje.
1: To je vlastně takový řidiče. Tramvajový revizor, ale ne pro lidi, ale pro řidiče.
0: Pro řidiče, to jsem nevěděla, že
1: takový. A to jsme se taky dozvěděli ve vozovně, to já taky ne, že vlastně kontroluje ty řidiče a dívá se na všechno tohle, co Ben říkal, jestli ten řidič jede na čas, jestli správně brzdí, jestli nepřivírá lidi do dveří, jestli se slušně chová a tak, a je to vlastně taková jako náhodná kontrola a my jsme takovou měli. A zjistilo se, že Ben s Pavlem jedou dobře, takže Ben mohl získat tady ten dětský tramvajový řidičák.
0: Dětský tramvajový řidičák, tak to je pěkné. Je uložený na nějakém čestném místě někde?
1: Je uložený na čestném místě v knize. A díky té knize, když si vlastně čtenáři tu knížku přečtou, tak projdou touhletou cestou, kterou prošel ten Ben stejnou a na konci ten tramvajový řidičák dětský můžou získat taky.
0: Taky získají, no tak to je pozitivní. Dívám se na ty kresby v té knize, myslím, že jsou vyvedené. Kdo je výtvarníkem?
1: Výtvarníkem je autorka, která se jmenuje Marie Kraus a bylo to velmi šťastné spojení. My jsme vlastně s mojí editorkou Terezí Zioty, která knihu vydala, tak jsme si přesně takový obrázky představovali. Chtěli jsme, aby nebyly děti naivní, ale aby tam byla i technická kresba, aby byla vlastně co nejvíce realistická vůči tomu, jak to opravdu vypadá a zároveň, aby děti bavila. A dokonce se nám tam podařilo takový vtípek udělat. Vlastně Ben do té vozovny přišel s pejskem, který se jmenuje Hafík a chtěli jsme i pro malé děti tam nějakým způsobem zakomponovat, kdyby je třeba nějaká ta techničtější pasáž nebavila, tak tam vlastně v těch kresbách můžou toho Hafíka hledat, protože on se mu v té vozovně ztratil a v těch kresbách pořád někde sem tam vykukuje, takže i celou knihou se táhne takový příběh, že je možný a nutný vlastně najít toho Hafíka, který je skrytý v těch ilustracích. Takže je to reálná ilustrace, zároveň s nějakým takovým jako magickým dětským prvkem.
0: Ano, i s překvapením. A já se dívám, Benjamine, ty jsi tady na čelní stránce vlastně vedle toho pana řidiče. Jsi si podobný. Poznala jsem tě. Co? Už to ukazoval nějakým spolužákům, kamarádům? Co? Že jsi v knize takhle?
2: Jo, jo, jo.
0: Jo, a co říkali?
2: Jako jsem je jako ukazoval ve škole a pak jsem udělal kvíz a jenom dva vyhráli.
1: Jako no a jaký jsi udělal kvíz? Musíš říct.
2: Jako tramvajácké, jako
1: pro spolužáky jsi udělal kvíz?
2: Jo.
1: Jo.
2: Jako kolik jsou tady vozovny a nemusí všechno vědět. A dva nějak vyhráli.
1: Vyhráli, dva spolužáci všechno. Věděli všechno.
2: A taky jeden kluk nevěděl, by mohl být první, ale nedostal, protože on myslel, že to byl, já jsem dal tam, jak se jmenuje ten řidič, Tomáš, Pavel nebo David. A já si myslím, že dal tam Tomáš, když...
0: Že spletl jméno. Mm-hmm. No, tak to je detail.
1: Nečetl knížku pozorně.
0: Přesně tak, nebo si nezapamatoval jméno, přesně tak. Dobře, tak já jsem ráda, že stále listujeme knihou Tramvaják. Ještě nám společných pár minut zbývá. Připomenu, že posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, že mými hosty jsou spisovatelka Jana LeBlanc a její 9letý syn Benjamin. A po chvíli hudby si ještě uděláme čas na to říct si další informace nejen o knize, ale možná i o tom, co znamená splnit si sen.
3: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Společnost vám dělá dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, Jana Leblanka, její 9letý syn Benjamin. To jsou hosté mého dopoledního vysílání. Ještě zmíním tedy, že se Benjamin narodil v Americe, část dětství strávil v Turecku a v Malajzii. Ty jsi cestovalý, Benjamine? A jak se ti tedy líbí v Brně po té tvé světové zkušenosti?
1: Jako v Brně, jo, se mi líbí. Mm-hmm. A není tady dostatek místa a je tady hodně jako odpadku na zemi.
0: Jo, všímáš se nepořádku? Jo. No, prosím pěkně. Tak vidíte, já jsem si myslela, že jsme docela pořádku milní, ale zdá se, že máš i jinou zkušenost. My se bavíme o tramvajákovi, což je takzvaný modrý, jak vy říkáte i v knize, ale je potřeba, aby měl i nějaké parťáky červené. Kdo jsou červení, Benjamine?
1: Červení jsou opraváři, kdo spravují elektriku a tak. A když se rozbije u trati nějaký tramvaj, tak přijedou v nějakém malý autičku a tramvaj přijde před ním a otáhne to do vozovny.
0: Aha, takže jsou to ti, kteří se starají v zákulisí, aby to skutečně všechno jezdilo. Jo. Bez nich by to nešlo, že?
1: Jo. A jsou taky náhradní tramvaje.
0: Mm-hmm, jsou i náhradní tramvaje. Mm-hmm. Jsme se bavili o tom, že vlastně je náročné, že někdy mnoho hodin vlastně v té tramvaji tráví čas ten pan tramvaják. Ale zjistili jste třeba, Jani, to zda je to takové to povolání, že člověk ho je schopen dělat i mnoho let za sebou a že to stále baví a naplňuje?
2: Tak Pavel je jeden z příkladů, který fakt už od vlastně raného mládí to povolání dělá a pořád je u těch tramvají rád. Myslím si, že občas je to tak, že ty lidi se střídají v rámci těch profesí, že třeba on pár let jezdil, ale teď je právě v zákulisí u těch červených, vede tu vozovnu, dělá zase trošku jinou práci. Věřím, že nejnáročnější, to vlastně říkal i on, jsou na tom ty směny, že člověk jeden den jezdí v noci, že druhý den jezdí ráno a tak dál, takže jako v rámci tady toho je to fakt náročné povolání, tak věřím tomu, že člověk se po pár letech chce třeba přepnout do toho, že chodí do té vozovny od 6 ráno do 2 do odpoledne, je to pro něho takový víc režimový. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tam vlastně není překážka ani věk. My jsme si řekli, že od 21, ale začít řídit tramvaj se dá i poměrně ve starším věku.
2: Určitě, já jsem viděla i tady vlastně v Brně, i v Praze to mají, jsou náborové plakáty, že dá se začít kdykoliv. V momentě, kdy má člověk ten řidičák na auto, tak vlastně myslím si, že žádná jako horní věková hranice není. Akorát to jsme taky zjistili, je nějaké samozřejmě omezení, aby člověk dobře viděl, Benjamin nosí brýle, tak ho to hodně zajímalo a tam nějaké teda omezení na to je, má to každá.

0: A vozovna, každý dopravní podnik to má trošku jinak, ale i když má člověk nějakou oční vadu a nosí brýle, tak se řídit tramvaj dá. Pak se to teda každý rok kontroluje, jestli se mu ta oční vada nezhoršuje. A je to právě trošku jiný. My jsme to chtěli zjistit ještě, jak to funguje u těch řidičů metra, protože tam je to náročnější, ty řídí v tunelu a ve tmě, takže tam myslím, že ta tolerance je buď minimální nebo žádná, ale to uvidíme, jestli teda uděláme nějakou další knihu.
1: Další knihu, no to je výzva. No a co takové ženy za volantem tramvaje, když to tak řeknu, když vlastně tramvaj volant nemá, že? Co přesně tam má na tom řídícím pultu, Benjamina?
2: Se to nikdy používá jako v letadlu Airbus A380, že se to jako přepne, aby mohlo jet dopředu a mohla jet dozadu. A není to jako takový volant, ale používají nějaký jako
0: řadič,
2: aby mohli jít dopředu a mohli jít dozadu. Ale aby mohli brzdit. Ale jediné, aby mohli jet dozadu, je, by museli jít úplně dozadu. Tam jsou knoflíky vzadu, otočíš jako nějaký tlačítko a pak mačkáš to a pojede to dozadu.
0: A tak tramvaj zacouvá do vozovny.
1: Když potřebuje zacouvat do vozovny, přesně tak. No takže splnil se ti sen touhletou knihou, zjistil jsi, co to znamená být tramvaják? Máš ty informace všechny?
2: Jo.
1: U nás se někdy říká, že někdo je chytrý jak rádio, tak Benjamin je v oblasti tramvají, teď chytrý jak rádio.
0: Zkušený,
1: tak už jste naznačili, že nějaká budoucí kniha bude. Každopádně teď držíme palce a vy máte před sebou i křest knížky.
0: My máme před sebou křest, ten je příští neděli, jestli se nepletu, v obchodním centru Futurum tady v Brně.
2: A můžete přijít.
1: No výborně.
0: V rámci vlastně akce pro děti, která se jmenuje Kroužkofest, takže budeme rádi, když tam za náma přijdete. My tam budeme z knížky asi i číst, odpovíme nějaké otázky, samozřejmě knížku podepíšeme a budeme tam k dispozici jakýkoliv otázky odpovědět.
1: Tak, já se ještě zeptám tak osobně. Jano, co podle vás váš syn Benjamin po vás zdědil? Je to ta zvídavost?
0: Je to určitě ta zvídavost, protože on se pořád vlastně vyptává na nějaké otázky, pořád ho nějak něco fascinuje. A je to taky, co si všímám, je to taky smysl pro detail. Si všímat fakt nějakých věcí, které já třeba nevidím, anebo vidím, ale většina třeba běžných lidí si je nevšímá, on si všímá, což je hrozně hezký, hrozně mi to fascinuje a je to zajímavý pro mě jako pro dospělé. A se dívat na to, co on vidí dětskýma očima.
1: Děkujeme za váš čas i návštěvu. Ten čas společný je u konce. Jana Leblanka, její syn Benjamin, hoste našeho dopoledního vysílání. Mějte se moc hezky, tobě Benjamine, krásný zbytek prázdnin.
2: Děkuji.
1: Ahoj. Naskle.
0: My moc děkujeme za pozvání, Jirko, a třeba zase někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, Jirka Vykoupila a tady tímto děkuji nejen hostům, ale i vám, milí posluchači, za pozornost. Mějte krásný zbytek tohoto dne i užijte si blížící se víkend tak, jak si ho představujete a já se na vás budu těšit zase v pondělním dopoledni od 10.
3: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka počítá s tím, že sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet. Česko zasáhnou další bouřky, nejsilnější budou odpoledne a v noci. Festival Spielberg dnes připomene amerického trumpetistu Milese Davise. Odpoledne bude oblačno, postupně zataženo, teploty až 32 stupňů a pozor na silné bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
2: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má ministerstvo práce a sociální věcí v rámci celého toho balíku.
0: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km v hodině a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zaplavením sklepů nebo podchodů. Lidé si dnes v Hodoníně u Konštátu připomněli oběti holokaustu z řad Romů a Sintů na Moravě. Z tamního koncentračního tábora před 83 lety nacisté transportovali do Osvětimi skoro 750 lidí, většina z nich zahynula. V samotném táboře jich mezi lety 1942 a 43 zemřelo 207, připomněl ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský. Na velkém nádvoří brněnského hradu Spielberg dnes lidé oslaví sté výročí narození legendárního amerického trumpetisty Milese Davise. Průřez jeho hudební tvorbou si pro festival Filharmonie Brno připravil rozhlasový big band Gustava Broma. Společně s orchestrem vystoupí také uznávaný trumpetista Erik Trifa a kytarista David Kolar, upřesňuje mluvčí filharmoniku Kateřina Konečná.
3: Ten program nese název Around Miles a spojí se v něm vynikající švýcarsko-francouzský trumpetista Erik Trifa s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. To vše pod taktovkou Vlada Valoviče. A posluchači se můžou těšit na skloubení niterného zvuku trumpety a velkého jazzového big bandu.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude odpoledne přechodně polojasno, začne ale později odpoledne přicházet pásmo deště a bouřek, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, na jihu kraje bude až 32. Vítr bude mírný, v bouřkách bude zesilovat, biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením a kolonou na příjezdu do Brna ve směru od Prahy je od stého 87. po stý 96. kilometr se zdržíte 15 minut. 10 minut je zdržení od Vyškova od 201. kilometru. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písně.

Moravanka dohrála úvodní písničku a otevřela první hodinu dnešního pořadu Morava krásná zem. Ze brněnském studiu je vše připraveno, písemná přání, písničky jsou nachystány. Doufám, že nějaké to dítko již netrpělivě čeká, až nám zaspívá po té následující písničce. No a pak můžete samozřejmě popřát i vy ostatní osobně. Číslo k nám 726 46 52 00. Svátek neslaví Bernard a díval jsem se do slovenského kalendáře Anabela. Tolik úvodem a hned první písemné gratulace. Ta první letí za babičkou a prababičkou Iranou Burešovou z Hrádku u Slavičína, která dnes slaví 82. narozeniny. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny, babičko, máme tě moc rádi a děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš. To ti ze srdce přejí Maty a Elenka. A dnes slaví krásné 90. narozeniny naše milá teta Božena Otáhalová z Kobylí. Přejeme hlavně pevné zdravíčko, stále veselou mysl, radost ze života a boží požehnání. To vše ze srdce přejí a spoustu pusinek posílají všichni tvoji brňáci. Miloš Procházka, Dalibor Kozmík, Neotvíraj okénečko a Miločanka.

0: a dohrála Miločanka a máme tady zpěvačku, což nás moc těší, není to daleko tady z brněnského studia, přímo tuším do Slatiny, je to tak, Anetko Černá, dobrý den?
1: Dobrý den, ano.
0: Je to tak, ve Slatině, Ani, kolik ty máš roku, prosím tě?
1: 12 let.
0: 12 let, co chodíš, teď půjdeš do které třídy?
1: Půjdu do 7. třídy.
0: Sedmička, kam chodíš do školy ve Slatině?
1: Na Přibyslova náměstí.
0: A dobrý jsou tam děcka, fajn je tam?
1: Jako jo.
0: Jo, jde to ve třídě. A co paní učitelka, nebo páni učitelé, v pohodě?
1: Já tak teďka budeme mít nový, takže
0: aha. A vychází to tak, jako je v klídek ve třídě, nebo je tam binec, pověz nám.
1: No, celkem binec.
0: Celkem binec je jída. Tak to se ti páni učitelé taky toto. A někdy ti to musí vadit, ale ne? Nebo nevadí?
1: No, jo, někdy.
0: Někdy je to, že? Když tam nějaký kolegové řádí, tak Ani, a čím se ty bavíš? Co máš tak jako ráda?
1: Já zpívám solový zpěv, potom hraju na klavír a chodím ven.
0: Tak ty jsi muzikantka, bezvadný, kam chodíš na klavír?
1: Na klavír chodím na Došlíkovu v Brně.
0: Na Došlíkovu, to je krásný, to je kousíček tam od nás, já bydlím na Bělohorské, víš, takže to je prima. A kdo tě učí zpěv?
1: Mě učí zpěv pančelka Lucie Laubová.
0: Lucka, no, dobrý. Anetko, perfektní, tak už zbývá jenom kousíček prázdnin, tak si to užij hezky, nebo byli jste někde s mamkou Saťkou?
1: S mamkou jsme byli v Chorvatsku, jen tak krátce.
0: Krátce v Chorvatsku, kde jste byli?
1: My jsme byli na Bašce.
0: Na Bašce, perfektní, prima, no. To my jsme byli na ostrově Pašman, to je taky takový tak fajn. A voda v moři prima, že? To je jiný koupáníčko.
1: Jo, ale bylo to trošku studený.
0: Fakt, neblázní, kolik to mělo?
1: Ani nevím, tak 28.
0: No, tak to je teplý, jejda, to je jak ve vaně. Ani, tak fajn, užij si ještě závěrečných prázdnin, jo, a teď nám zaspívej, prosím, pěkně, bude to co?
1: Teče voda, teče.
0: Prima, už se na to těšíme, tak Anetka Černá z Brna.

0: tleská, Borek Kapitánčík pouští potlesk, já ti taky tleskám, protože si zpívala krásně, naprosto čistě, úplně jsem měl nutkání si k tobě hodit druhý hlas. Je vidět teda, že jsi šikovná muzikantka, kéž ti to vydrží, ať si to prostě užíváš, no a možná třeba, možná už teď přemýšlíš o nějaké profesionální dráze, jestli někde konzervatoře nebo něco takového, přemýšlíš, nepřemýšlíš?
1: Uvidíme.
0: Budeme moudřejší, ale každopádně zpíváš moc hezky, ať ti to zpívá dál. Užij si a především, ať jsi zdravá. Pozdravuj doma, maminku, babičku, zkrátka všechny. A měj se krásně. Ahoj.
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou. No a poslouchej, ještě třeba tě v neděli někdo vylosuje, to je další důležitá věc.
1: No, uvidíme,
0: to je o štěstí, to už prostě tady se, to už záleží opravdu na šťastné ruce, kdo to bude losovat, myslím, že Květuška Navrátilová. Tak, měj se krásně, ahoj.
1: Že taky, naschledanou.
0: Žadoviáci nám zahrají, Miloš Procházka, Ivana Škrháková, Velká láska.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ano, krásně zahráno, zaspíváno. A Maruška z Vysočiny dostává slovo. Dobré poledne, Mařenko.
1: Ahoj, Karličku, já tě zdravím a také všechny posluchače. Dnes bych tě prosila o zahrání pěkné písničky, jakože jsou všechny pěkný, ke krásným narozeninám milému známému kamarádovi panu Vilému, Vilému Hochmanovi z Pitína, který v neděli oslaví krásné narozeniny. Hodně zdraví, štěstí do dalších let mu ze srdce přeje Maruška z Vysočiny. Zdravím jeho manželku Květinku, mám je moc ráda, ty dva lidičky, i když jsme se nikdy neviděli. Také moje tři bratry Jahodovy Stelnice a jejich protějšky, všechny přátelé známe a ještě paní Maruško Sedláčkovou a Jaroslava Grubera znám ještě nad Oslavou. A všechny známe a dobré dušičky. Mějte se moc hezky, Kajíšku, moc děkuju. A
0: ano,
1: ahoj,
0: ano.
1: Ahoj.
0: Maruško, to je to vaše přátelství přes rozhlas, že jo, přes tady naše
1: ano,
0: vysílání.
1: Tak,
0: to je jedna velká rodina. Jedna, jako myslím si, že kdyby se udělal večírek a všichni by se tam sešli, tak by to muselo být na stadioně. To by muselo být na stadionu někde. Maruško, měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj, ahoj, děkuju.
0: A další, ano, další náš člen naší velké rodiny, František Skřepic. Fanoušku, dobrý den.
2: Dobrý den, ahoj, Karličku. Takže zdravím Marušku.
0: No, teď to říkám,
2: Maruško,
0: no.
2: Maruško, taky. No a teďka bych chtěl poslat písničku k narozeninám, jo, paní Jarmujce Kachyňové do Kroměříže, která včera oslavila narozenin, tak paní Jarmujko, všechno nejlepší, o něj štěstí, lásky, zdravíčka, a ať vám to tak stále pěkně zpívá, vám přeje Franta Urbanek Střepic. Dále bych poslal, už řečený jednou, panu Vilému Hochmanovi z Pitína. Tak Vilémku, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky, zdraví, zdraví, zdraví, ti přeje Urbankovi Skřepic a běž na dvůr a budeš mít solo, tak si zatancuj s milou Květinkou a písnička potěší tvoji manželku Květinku a manželce pro potěšení Karličku a tobě a všem je to známém, tak a všechno bylo by to všecko. No.
0: Dobře, Františku, to jsem ani netušil, že Jarmilka Kachňová, takže jí taky přejem, samozřejmě všichni muzikanti a všichni zpěváci. No a podle toho, jak zpívala krásně Anetka Černá, že, tak už mají nástupce tady děvčata. Zpívala moc hezky, že, děvčica?
2: No jej,
0: to bylo pěkný, pohlaženíčko, to bylo prima.
2: Já už jsem se čekal, že se připojíš aj, víš?
0: No však jsem měl se vnutkání, ale to nemůžu kazit dětem, já už jsem starý, tak já už si zaspívám jindy. Františku, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj, ahoj.
0: Milému tatínkovi, dědečkovi, pradědečkovi Josefu Vyčarovi z Kobylnic posílá velkou gratulaci k jeho dnešním 86. narozeninám. Celá početná rodina a hlavně přejeme hodně zdraví, ať je to s námi ještě dlouho baví. Pravnoučata Tonda, Vašek, Lea, Tom a Zorka posílají velkou pusu. A prosíme o písničku od paní Dáše Mitkové a Františku Mitkovi k jejich výročí diamantové svatby. Spoustu dalších krásných společných let jim přejí pravnoučata, vnoučata a dcery. Pozor, ale Mitkovým naskočil tady e-mail. Slaví dnes diamantovou svatbu, 60 let, manželé Dáša Franček Mitkovi, Stroubek, do dalších společných let všechno nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání, stálou vitalitu, kterou oba mají, radost celé rodiny, hlavně pravnoučku, mnoho společných zážitků z dovolených a turistiky jim přejí Šprňovi, Maxnerovi, Klabalovi, Prachařovi, Silva Havránková, Jarmila Dostálová, Horáčkovi a Burešovi. A naše písnička Miloš Procházka, Zdeněk Baťka, Nalévají dívča a Straňanka.

0: Ano, a já jenom doplním, že Straňanka v neděli, přátelé, v neděli festival ve Straní pod Javorinou 14.30, Bludověnka, Javorinka, Lieskovanka, Tufaranka a Straňanka, tak se srdečně zvání do Strání 14.30 v neděli. Tak a teď dostává slovo Maruška ze Studence. Dobrý den, Mařenko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner, ještě jednou.
0: No, povídejte.
1: Já bych chtěla popřát bývalému vynikajícímu muzikantovi Hradní stráže a policie České republiky a formanky Pavlu Pelánovi, který má asi v těchto dnech narozeniny, nevím přesně, který den. Takže, milé Pavle, přejeme ti k narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, pohodu, štěstí, lásku, radost vnuku a ze své zahrady, kde pěstuješ víno, ovocné stromky a zeleninu a děláš vynikající víno. To všechno ti přeji Marie, František, Pavel a Pavla Pelánovi. Pane Hegner,
0: ano,
1: děkuju moc.
0: Mařenko, je to neuvěřitelné, vy jste se trefila. Vy jste se trefila úplně přesně, protože za chvilinku nám... No já chvíli bude rád formánka, je to neuvěřitelné, ale je to tak. A já shodou okolností Pavla Pelána moc dobře znám, protože jsem spolu pracoval, že jo, s hudbou Hradní stráže.
1: A spolu není to tak dlouho, jste spolu mluvili v Uhačovicích.
0: Přesně tak, ano, jsem tam uváděl koncert a já občas zpívám, že mám nějakou nahrávku s hudbou Hradní stráže policie České republiky. Tak dobře, no vyšlo vám to, neskutečný. Mějte se krásně, nashledanou. Hanka Březník, dobrý den, Hani.
2: Dobrý den, no, rozhlas má neskutečné kouzlo.
0: No.
2: Paní se dovolila tam být, co by kamenem dohodil ze Studence. My jsme kousek odsud, od náměště, to je všechno kolem.
0: Ano, ano.
2: No, akorát já nebudu přát panu Pelánovi, ale poprosím o pozornost v Horních Hloticích, kde dneska slaví své narozeniny Hanka Suchá. Je to naše kamarádka a my přejeme Hani pevné zdraví. Tvůj krásný smích, který všude ohromuje optimismus. Já ti za to moc děkuju, protože ty víš, jak my na tom jsme. Člověk to nemá občas v životě jednoduchý a musí to brát tak, jak to je. Ale aby to nebylo o nás. Hodně zdraví, štěstí a děkujeme ti za to, že se nám chodíte starat o zahradu, když my teda pracujeme u té dcery zase úplně na druhém konci někde.
0: Ano.
2: Za hranicema. Moc si toho ceníme a zvlášť v letošním roce teda to sucho, tak to jsme vděční za to, že nám to udržujete aspoň v tom stavu, v jakým to je a hlavně hodně zdraví a lásky od manžela, od tvých dětí, ať jsi šťastná, spokojená a všechno, co si přeješ, ať se ti splní. A když už jsem se dovolala, tak v srpnu má narozeniny i naše švagrová, Alenka Batelková, takže Ali, tobě přejeme taky pevné zdraví, radost znoučat, ať jsi šťastná a spokojená a všechno, co ti potká, ať ti prospěje. A ještě potom má tady přes silnicu v tomto měsíci narozeniny Honzík Pejpek, Jan Pejpek už myslím nějak osmý, nebo jak tam se to jméno traduje, tak tomu přejeme taky Honzo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ty nám taky občas tady vypomáháš, jsi po ruce na telefonu, když potřebujeme vyvést popelnice a podobně. Takže taky moc krát děkujeme a hodně zdraví, ať jsi šťastný, spokojený a všechno, co tě potká, ať ti prospěje, ať jsi
0: dobře
2: tady rád. A zdravím všechny posluchače a přeju jim krásný zbytek léta a Českému zhlasu Brno děkuji za tento nádherný pořad.
0: Dobře, Hani, my děkujeme moc za vaše zavolání a přejeme krásné odpoledne. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Ano, děkujeme.
0: Dnes slaví své krásné 80. narozeniny náš nejdražší tatínek, manžel, dědeček, pradědeček, pan Josef Raška z Petrůvky. Milý tatínku, ze srdce ti přejeme všechno nejlepší k tvým 80. narozeninám. Do dalších let hlavně pevné zdraví, hodně sil, spokojenosti, ať ti život přináší každý den mnoho drobných radostí. Děkujeme ti za všechno, co pro nás děláš, za tvoji lásku, obětavost, podporu, humor, kterým nás dokážeš vždy rozveselit. Dobrou náladu rozdáváš všem kolem sebe, také svým zpěvem, hrou na varhany, harmonikou a další různé nástroje. Máme tě rádi a jsme šťastní, že tě máme. S láskou, vděčností tvoje milující děti, manželka, vnučky, vnuci a pravnoučci. A k dnešním narozeninám přejeme panu Vojtěchu Macíkovi z Kašavy hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždycky dobrou náladu. To přejí manželka Radka, strýc Karel, dcery Martina s Petrem, Radka s Mirkem, vnuci Štěpa, Kájka, Anička, Tomášek a Kubíček. Dědo, všechno nejlepší, máme tě rádi. Od Tábora až k nám, Formanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, a posloucháte pořad Morva krásná země, 12 hodin, to už to utíkám, 12 hodin 35 minut. Dovolala se Ivanka z Jaroměřic nad Rokytnou. Ivanko, toto letí ten čas, co?
4: Letí, ano.
3: Jsem ho popohnal, povídejte.
4: My bychom rádi touto cestou chtěli popřát panu Janu Chlupnovi, který teď v nedávných dnech dožil 80 let a oslavil. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, hodně, ať mu to šlape ještě na kole.
3: Ano.
4: Za všechny kamarády přání posílá Pavlík Janu z Jaroměřic.
3: Dobře.
4: Děkuji moc a písničku nechám na vás.
3: No to tady už je připravená, to my máme nachystáno, ale jak to letí, tak to běží. Bude to taková pohádka trošku. Ivanko, mějte se krásně, ať se daří.
4: Ano, děkuji, nashledanou.
3: A je pravda, že dneska ta Vysočina válcuje naprosto. Napřed to byla Maruška Vysočina, pak Marie Studenec, pak Hanka Březník, teďka Ivanka Jaroměřice nad Rokytnou a teď Marie Nové Město na Moravě. Mařenko, je to neuvěřitelné.
5: Dobrý den, zdravím vás, pane Heckner, a všechny posluchače. A dneska má narozeniny můj manžel František Kabelka, který má 86 roků. Hele, Františku, přeju ti zdraví, štěstí, pohodu, ať seš ještě hodně dlouho s námi a ať se ti všechno daří, netrápí tě nemoci a nic jiného. A to ti přeje manželka a tvoje tři děti s rodinami. Děkuji moc.
3: A co jste připravila Františkovi dneska, když má narozky? Co jste nakystala? No, co jste připravila? Ne, co jste mu dala, co jste mu uvařila, to už, dárky už, děcka, to už. No, teď jsem vás zaskočil, co?
5: No, to jste mě zaskočil, protože u nás bude oslava ještě ne dneska, nebo takhle, oslavenci už jezdí od rána.
3: Aha.
5: A oslava bude až trošku díl, až po prázdninách.
3: No, dobře, ale já jsem si říkal, že
5: všichni rozjetí po světě, tak, abych to řekla.
3: No, tak je vidět, ano, už to tak cítím, že jste nasadila dneska dietku, nebo ne?
5: Ne, nasadila jsem nic, ne, ne.
3: Já vás nebudu, Mařenko, trápit, mějte, už tam zvoní další. Tak se mějte krásně, Maruško, nashledanou.
5: Ano, děkuji vám a
3: ať
5: pěkný
3: se vám daří.
5: Den vám přeju.
3: Ano, a Františka zdravíme, nashledanou.
5: Taky vyřídím, děkuju.
3: V tuto chvíli prosíme o pozornost z Horních Lhoticích u Kralic nad Oslavou. Tam právě dnes slaví své krásné narozeniny Hana Suchá. Ano, už jsme jí dneska přáli, tedy přála jí paní Hanička z Březníku. Aktivní pracovní čas trávila Bitexu tkaním koberců, pak v líhni kuřat, poté pracovala v jednotném zemědělském družstvu. Miluje jako snad každá žena kytky. K tomu patří i práce na zahradě a moc dobře ví, co jí roste na té zahradě za rostlinky. Nevyhýbá se společnosti, všichni u ní máme rádi upřímnost, humor, starostlivost, optimismus a její daleko rozpoznatelný smích. Vždy pro nás má, jako každá máma, něco dobrého na zub. Maminko, za to ti moc děkujeme. Jsme vděční za dobré rady, hlídání vnoučat a ostatní vstřícnosti a že jich je. K příjemné slavnostní chvilce ti do Horních Lhotic posíláme z Českého rozhlasu Brno písničku, přejeme hlavně pevné zdraví. Z tvých očí ať stále září štěstí, ať se ti ve všem daří, ve tvářích ať ti stále kvete mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr odvane všechny smutky. Hani, to ti z celého srdce přeje a objímá manžel Sláva, dcera Verča s manželem Petrem, syn Tomáš s manželkou Veronikou, sladěvčkou Pusinku posílají v noci Adam, Terska, Barunka a Viktorka. A ještě jedna gratulace pro paní Věrku Polčákovou z Pozděkova k jejím dnešním narozeninám. Posíláme blahopřání spoustu kytiček, každá z nich ať přinese ti jedno z přáníček. Štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky a ať máš vždycky hodně přátel a žádné vrásky. Přeji ti, co tě mají rádi, Zichovi a Juráňovi. Zařechtali koně, Broln hraje a Jožinka Ducháčková s Jarmilkou Hubačkovou zpívají.

0: krásná písnička, děvčata krásně zaspívala a krásně bude hovořit Jaruškan, které říkají Slávka z Pozlovic. Tak Jaruško, Slávko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegre, ještě jedenkrát. Já jsem, no nemůžu se dovolat tam k vám vůbec, už delší dobu, takže já bych vás prosila, kdybyste zahrál opožděně těm Helenkám, mám tady jako ne, švagrovou Helenka Koudelková z Pozlovic a Neteř, ona je z Pozděchova. Takže to je tady u Vizovic. Takže kdybyste byli tak hodní a nechali zahrát. No a přeju jim, nebo my přejeme jim všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti a co si přeji, ať se jim splní a boží požehnání. Pane Hegder, no já vám moc děkuju.
0: Jaruš, Slávko, mějte se krásně. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuji vám.
0: Navíc, a vyšlo to.
1: Taky,
0: nashledanou. Martin, Řečice a pozor a opět na Vysočině. Neuvěřitelné.
2: Martin, ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl popřát babičce a dědečkovi k narozeninám. Dědeček má dneska 86 let, babička měla 8.8. 81 let. Marie a František Kabelkovi z Nového Města na Moravě. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka za celou rodinu Filipovou a Hamákovou.
0: No krásný, Marťo, vidíte to hned druhé přání, ano. Jedno posílal paní Maruška, teďka Martin Kabelkovým, tak to mají dneska dvojnásobně za sebou. Jo, Marti, mějte se krásně se. Taky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Prosíme o písničku pro moji hodnou kamarádku k včerejším narozeninám paní Boženku z Meškalovou do Dolního Němčí. Boží, přeju ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, co si přeješ, ať se ti splní, hodně lásky. A tu máš od tvého hodného Jožínka a dětí. Pěkně si zatančete. Děkuju za vyřízení, Věra Prášilová, Moravské Málkovice. A další přáníčko. Přeji paní Aničce Pijáčkové z Hračovic k dnešním 80. narozeninám.

0: A dovolala se ještě Maruška z Jaroměříc, tentokrát je u Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych ráda popřála svým nejbližším a potažmo aj sobě. Zítra 21. srpna má narozeniny 23. můj vnuk Vojtík a 12. srpna měl narozeniny jeho tatínek, můj syn Aleš. A aby toho nebylo málo, tak 2. srpna jsem měla 80 roku já. A jelikož mě nikdo nenechal zahrát, tak si zahraju sama.
0: A my vám přejeme, Maruško, dodatečně všecko dobré a hlavně zdravíčko. Ano?
1: Moc krát vám děkuji.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: A je tady e-mail od Věry Pastorkové. Hudební dárek, ať potěší paní Marušku Horňákovou do Dolního Němčí. Maruško, co tím přát? Vždyť vše máš kruhu milující rodiny, maminky, manžela, tří dětí, vnuček, zeťáka, Luboše, přátel, známých, co tě vždy rádi už roky vidí jako my. Jak jinak než ženu za pultem, vždy

s úsměvem na tváři, širokým srdíčkem pro druhé v tvém milovaném obchůdku. Přeji pevné zdraví, boží požehnání, ať se nadále daří, boží ochranu do každého dne pro celou tvoju rodinu. Ještě mnohem víc ti ze srdce přeji a za naše víc než 30leté přátelství děkuje Věra a Veronika s rodinou. Pozdrav i pro tvoji dceru Zuzanku k nedávným meninám, též letí od nás pro ní s jejími třemi princeznami a pro manžela Luboše s přáním krásného dnešního dne pro celou vaši rozvětvenou mladou rodinku do Dolního Němčí. Krásný sváteční den ti přejeme, Maruško. A e-mail, dnes bychom chtěli poslat pěknou písničku pro naši milou sestřenici, tetičku paní Věrušku Polčákovou z Pozděchova k jejím dnešním 78. narozeninám. Milá Věruško, do dalších letí přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku svých blízkých, pohodu, dobrou náladu, radost noučátek, ať je tvoje zahrádka stále tvým rájem pohody, kde načerpáš spoustu sil a čerstvé energie. K tomu všemu ti ze srdce přejí hojnost božího požehnání všichni sousedíkovi a zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi z Neubuze. Živijou, živijou, živijou. Lidová od Záhora, tu Faranka, zpívali jsme společně s Jendou Bílkem.

tak jsem si připomněl, že jsem taky kdysi s Sufarankou naspíval písničku, protože jsem na to zapomněl. Jsem to objevil. Tak a teď je rychle členové klubu Přátel Českého rozhlasu. Narozeniny. Vladimír Žák, Rybky, Slovenská republika, Evička Uhlířová, Brno a Marie Matušincová, Horní Lideš. Naši milí členové, zdravíčko, štěstíčko, láska, pohoda, zkrátka všechno, jen to nej. A Vysočinka z Humpolce vám zahraje a zaspívá Mám já zahrádečku.

první hodina pořadu Morava krásná země u konce. Mockrát vám děkujeme za pozornost. Borkovi děkuju tady za spolupráci. Ve 2 hodiny si ho můžete poslechnout. No a v 18 hodin se opět setkáme. Krásné odpoledne a závěr. Legruti, Michal Čmarada, Šarovná.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun přislíbil ministr zemědělství českým farmářům. Některá přírodní koupaliště na jeho Moravě mají vodu nevhodnou ke koupání. Výročí srpnové okupace si lidé dnes připomenou v brněnské Káznici. Bude polojasno až oblačno, později se zatáhne a můžou přijít silné přehánky a bouřky. Teploty vystoupí až na 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. Ministerstvo zemědělství vyplatí českým farmářům mimořádnou podporu ve výši 800 milionů korun. Zemědělcům tak pomůže snížit letošní dopady sucha. Na zahájení agrosalonu Země živitelka to řekl ministr zemědělství z SPD Martin Šebestián. Ministerstvo už dříve zemědělcům přislíbilo vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu. Muž stráví 6 let ve vězení za to, že 21-leté dívce nabídl pervitin a pak ji znásilnil. Krajský soud zamítl jeho odvolání a rozsudek pravomocně potvrdil. Obžalovaný vinu popíral s tím, že oběť s orálním sexem údajně souhlasila. Kromě vězení jí musí zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Případ se stal loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Státní zástupkyně Jana Čuhelová žádala zamítnutí odvolání.
4: Já rozhodnutí odvolacího soudu Krajského soudu v Brně považuji za zcela správné, ten uložený trest je přiměřený a odpovídá jak charakteru trestné činnosti, tak i osobnosti obžalovaného a jeho trestní minulosti.
2: Obhájce rozhodnutí komentovat odmítl. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. Nevhodná ke koupání je Horní Novomlýnská nádrž a vodní nádrž Letovice. Po koupání v brněnské přehradě by se lidé měli osprchovat. Kvalita vody je tam podle nových měření hygieniků zhoršená. Bezproblémové koupání zůstává například v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku nebo ve vodní nádrži Lučina na Hodonínsku. Stupněm číslo 1 hodnotí hygienici i vodu v rybníku Suchý na Blanensku. Je tam ale snížená průhlednost. Koupání dnes hygienici zakázali v Plumlovské přehradě u Prostějova. Ve vodě jsou Sinice. V brněnské Káznici si dnes lidé připomenou výročí okupace, kdy v noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy. Ve 3 hodiny odpoledne si při komentované prohlídce zájemci můžou projít významná místa, která se s okupací pojí, říká za pořadatele Veronika Michalčíková.
5: Procházkou bude provázet historik Michal Konečný. Bude se tam řešit třeba to, jak vypadaly ulice Brna, když do nich vtrhla vojska Varšavské smlouvy, kde se odehrávaly různé dramatické momenty a právě i to, jakou roli v prvních dnech okupace tady v Brně hrála tehdejší veřejná média.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne večer přijdou přehánky a bouřky i silné, teploty vystoupí až na 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Se zdržením až 20 minut počítejte na příjezdu do Brna po dálnici D1 ve směru od Prahy. Zdržíte se od 174. postý 96. kilometr. Od Vyškova už je D1 sice v silném provozu, ale průjezdná bez kolony. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčkou, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy jsme, a tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaký a tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, bylo tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčená, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Maričku podejte mi pero, Babička, role Kristly, a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačový barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně, mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého byste třeba přijímala, řekne, rady, učila no, se, ráda z toho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. Ne?
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ale no, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký? To
0: vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola jsou čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala bokrem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se
0: dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkal, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný, a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy, a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný, a ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo, prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě, a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já to jmenuje. Já to mám před očima.

0: Nepamatuju, to už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve třech filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
1: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
0: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
1: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
0: No, to je blbost.
1: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
0: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
1: Jaroslava Obermajerová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, ne, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, sousedi říkali, přestože jsou domorodci, že tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž té nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: A domácí práce.
1: Já, já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říkám, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policisté a hasiči dostanou příští rok více peněz. Brněnský dopravní podnik zjišťuje názor cestujících na preventisty v hromadné dopravě. Pouliční umělci pobaví lidi v Brně při festivalu na prknech, dlažbě i trávě. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, odpoledne a večer bouřky i silné, teploty až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou také z ANO. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Dodal, že počítá mimo jiné i s navýšením prostředků na kyberbezpečnost. Některé oblasti ale bude muset prý ještě dořešit. Dopravní podnik města Brna žádá cestujícího zpětnou vazbu na projekt preventistů. Ti už skoro 6 měsíců kontrolují dodržování přepravních podmínek ve vozech městské hromadné dopravy. Například upozorňují cestující na hluk, zapáchající oděv nebo na překážející batoh na zádech. Dopravce chce teď anketou zjistit, jestli lidé preventisty zaznamenali a jestli jsou podle nich pro brněnskou dopravu přínosem. Podle finálních výsledků ankety také rozhodnou, jestli skupinu preventistů nerozšíří. Další plány přibližuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Plánujeme to obměnit. Doposud se té práci věnovali spíše brigádníci. My bychom je rádi nahradili vlastně v budoucnu zaměstnanci, kteří se tomu budou věnovat na plný úvazek, protože jsme s tou prací a zatím to vypadá, že i veřejnost, tedy jsme spokojeni.
1: Formulář můžou lidé vyplnit na webu dopravního podniku do konce srpna. Soudy v posledních dvou letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dříve. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Důvodem je podle jeho mluvčí Nikoly Ješkové větší citlivost společnosti k problematice a nárůst počtu ohlášených případů. Tématu se budeme věnovat podrobně po půl třetí a připomeneme i aktuální kauzy. V Brně dnes začne pouliční festival na prknech, dlažbě i trávě. Do neděle nabídne divadelní a cirkusová představení, loutkové divadlo nebo večerní koncerty pod širým nebem. Dětem jsou určené pohádky a lekce hry na africké bubny. Organizátoři chtějí lidem předvést rozmanitost a otevřenost divadla, vysvětluje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
3: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na jižní Moravě polojasno až oblačno, později dorazí déšť, přeháňky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty je 28 až 31, na jihu kraje až 32 stupňů. Mírný vítr může při postupu bouřek lokálně výrazně zesilovat. Biozátěž je vysoká. Podrobně o počasí a výstrahách na bouřky bude za chvíli s meteorologem Mojmírem Martanem mluvit Borek Kapitančík.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: 20 minut zdržení stále naberete na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se od stého 72. kilometru postý 96. v nesouvislé koloně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, milí přátelé. Dnes je 20. srpna 2026 a známých, či aspoň trošku známých jmen, která dnes mají důvod k oslavám, tak těch vidím třeba na stránce Wikipedie docela hodně. Ale teď je vlastně to nejdůležitější, abych vás přivítal v našem dobrém odpoledni, které pro vás má připraveno jednak reportáže, jednak písničky, které nestárnou. Informace o počasí ty už za chvíli, jak správně řekla Věra Šembeková s Mojmírem Martanem. A samozřejmě, že to bude i zámecké léto, protože pořád ještě jsou zde letní prázdniny. Tohle všechno od teď až do 16. hodiny. U mikrofonu je Borek Kapitanček. A když už jsem tady naznačil, že dnes je hodně těch, kteří mají důvod k oslavám, tak musím zmínit i ty, kteří už s námi sice nejsou, ale kterým třeba i za mnohé vděčíme. Je to 114 let, co na svět přišel stíhací letec František Fajtl. Před 91 lety se narodila princezna Lada, tedy česká manekýna a herečka Marie Kyselková. 85 by měl herec Julius Satinský. Rokeři moc dobře ví, že 78. narozeniny slaví Robert Plant z Led Zeppelin. No a svátek Bernardů ten snad ani není třeba připomínat. Ale pro jistotu ano, připomínám svátek Bernardů. A mimochodem, 80 má dnes 13. biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Ve všech případech si zasloužíte gratulace. A dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Stejně jako poznáte písničku hudební motiv z Kmotra od Nino Roty, tak určitě jste poznali i tuhle. Doktor Živágo samozřejmě a autorem Maurice Jarre. Tak jen abyste věděli, co vám hrálo na vlně Českého rozhlasu Brno. A kdo vám teď bude povídat v našem rozhlasovém éteru? Mojmír Martan má informace o počasí. Zdravím do brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaký máme stav počasí? Jaké jsou teploty? A kde už nám třeba prší či přehání se?
2: Tak oblačnosti nám pozvolna přibývá, těch míst s polyjasnou oblohou už podstatně ubylo, takže převládá spíše oblačno. Zatím těch přeháněk je v kraji málo, vyskytují se ale na Tišnovsku a také západně od Brna. Teploty na větší části kraje přesahují 30 stupňů, tedy tropickou třicítku.
1: Mně se zdálo takové dusno vlastně už od rána. No bude to pokračovat kterým směrem? Kde se budou nejvíce tvořit bouřky? Nám asi neřeknete, ono to bude hodně lokální, předpokládám, ale nechám se překvapit, Mojmíre, co nás čeká odpoledne?
2: Tak bude nás postupně přecházet pásmo deště, přeháněk a bouřek od jeho západu. Ty bouřky mohou být i silné, mohou být doprovázené nárazy větru kolem 70 km za hodinu, případně menšími kroupami a také lokálními úhrny srážek kolem 30 mm. Takže měly by srážky být prakticky na celém území, ale na některých místech nemusí být tak vydatné.
1: Čeká nás oblačnost se srážkami a bouřky i v noci?
2: Ano, zpočátku na mnoha místech zaprší, případně lokálně zabouří, ale v průběhu noci očekáváme spíše ubývání srážek. Noc bude opět teplá, minimální teploty 19 až 16 stupňů a slabý proměnlivý vítr jen v těch přeháněkách a bouřkách zpočátku může přechodně zesilovat.
1: V pátek ráno vyjde v Brně sluníčko v 5 hodin a 53 minuty. Západ zítra nastane minutu po 20. hodině středoevropského letního času. A platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické předpovědi. Jaké počasí lze čekat zítra?
2: Spíše bude převažovat velká oblačnost. Přeháníky a bouřky se mohou vyskytovat, i když s menší pravděpodobností. Až k večeru pak by od jeho západu těchto jevů přibývalo. 25 až 28 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Slabý proměnlivý vítr se později odpoledne a večer změní na mírný jihovýchodní až jižní. No, v bouřkách může zesilovat. V noci pak se měnit na severozápadní. Jinak k večera v noci se na západě a severu kraje mohou opět vyskytnout silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazovým větrem, případně i menšími kroupami.
1: A potom přijde sobota a neděle. A možná, že i dva dny s teplotami, které budou spíše vyhovovat těm, kteří už jsou z těch tropických teplot celý uondaní.
2: Přesně tak, bude to takové výletní počasí. V sobotu čekáme přeháňky už jen výjimečně, hlavně na severu kraje, a bude taková tendence k ubývání oblačnosti. Ranní teploty 17 až 13 stupňů, odpolední 23 až 27. Neděle by měla být úplně bez srážek, jasná až polojasná. V průběhu dne se oblačnost může přechodně trochu zvětšit. 14 až 10 stupňů ráno a 22 až 26 stupňů v odpoledních hodinách.
1: Děkuji za informace pro posluchače a posluchačky Českého rozhlasu Brno a zdravím do brněnské pobočky ČHMU. To byl Mojmír Martan, který vám řekl, jaké počasí lze čekat až do konce týdne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Znalcům zajisté netřeba připomínat, že tahle písnička má vlastně belgické kořeny. Je to písnička z roku 1988 belgického dua Soul Sister. U nás ji zaspívala Iveta Bartošová. Teď je 14 hodin a 23 minuty a já už bych vás měl připravit na to, že návštěvu ve studiu za chvilku vykoná naše kolegyně, reportérka Alena Hesová. Ale ona nepřijde jenom tak, přijde s tím, co se děje právě teď okolo nás a co se děje konkrétně u soudů. Za znásilnění soudy udělují víc nepodmíněných trestů. Jeden takový dnes potvrdil soud v Brně muži, který dívce nabídl drogu a pak ji přinutil k sexu. Podíl trestů vězení nad podmínkami se zvyšuje poslední 2 roky po případu Aničky z Vyškovska znásilňované otčímem a my v dobrém odpoledni za chvíli probereme podrobnosti. Ale abych teď nemalou chvilku trošku odlehčil tuhle dvouhodinovku dobrého odpoledne, měl bych pro vás jednu pozvánku. Pozvánku, která platí od zítřka až do neděle. A je to pozvánka na Bartolomějské hody 2026 v obci Perná. V Perné na Mikulovsku se od zítřka až do neděle konají tradiční bartolomějské hody, začnou v první den konání akce stavěním máje od 18 hodin, v sobotu pak program zahájí v 9 hodin a 15 minut verbuňk u máje a následně bude předáno hodové právo. Večer bude patřit hodové zábavě. V neděli jsou účastníci hodů zváni na dopolední sváteční mši svatou v kostele a od 15 hodin se opět budou moci zúčastnit hodové zábavy. Ať se vám na hodech v Perné líbí od zítřka až do neděle. A ať se vám líbí i Edův zvonek.
1: Edův zvonek.
2: Zcuknou se 2 koňadry před nebeskýma futrama a jedna háže tázanec druhé. Jak zakalilas? No, umrzla jsem v mrozáku. A co ty? To muselo bolet. No, já jsem měla takový podezření, že mě staré podvádí. Tak jsem naklapala na Domášov dřívá věc a zčohnu, jak hraje na komplu. Ale furt jsem měla takové obtloustlé pocit, že valí levobok. Tak jsem valila na zahradu. Nic. Pak do kůlny, hodit auglu za barák, pak do skříně a pak do kuchči. No pak jsem valila do sklepa, ale tam taky nic. Tak jsem letěla do Šlávcimry a tam jsem z toho běhání dostala infarkt. No. Kdyby ses nejdřív podívala do mrazáku, tak jsme ještě obě dvě živí.
1: Dobré odpoledne s Českým.

0: Písnička, která krom jiného odezněla i ve filmu Romance za korunu. Možná si vzpomínáte na 70. léta, ale tohle byla taková sonda do nich. Jiří Schellinger na vlně Českého rozhlasu Brno. A teď k tématu, které jsem slíbil a není příliš veselé. Soudy přitvrdili při trestání znásilnění. Do vězení poslali v uplynulých 2 letech téměř 60% pachatelů. Dřív to podle dat Ministerstva spravedlnosti bývala zhruba polovina. Zbytek dostával podmínku. Změnilo se to po kritizovaném rozsudku v případu Aničky z Vyškovska. Jejímu otčímovi za znásilňování krajský soud v Brně zmírnil trest na podmínku. Dnes naopak vězení za znásilnění jiné dívky potvrdil. Podrobnosti teď má reportérka Alena Hesová. Přeju dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaké jsou okolnosti toho aktuálního případu?
1: Tak ten se stal loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Muž nejdřív dvěma dívkám dal pervitin, zatímco jedna odjela vlakem domů, tu druhou odvedl k odstaveným vagónům a tam ji přinutil k orálnímu sexu. Obžalovaný se přiznal k nakládání s drogami, ale tvrdil, že 21-letá žena s ním měla sex dobrovolně. Kvůli tomu se proti původnímu souhrnému 6-letému trestu vězení odvolal. Soud mu ale neuvěřil a trest potvrdil, jak navrhovala i státní zástupkyně Jana Čuhel.
2: Já rozhodnutí odvolacího soudu, krajského soudu v Brně považuji za zcela správné. Ten uložený trest je přiměřený a odpovídá jak charakteru trestné činnosti, tak i osobnosti obžalovaného a jeho trestní minulosti.
1: Kromě toho má muž dívce zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Dívka podle svého zmocněnce stále trpí problémy se spánkem, má poruchu příjmu potravy a chodí na terapie.
0: Aleno, jaké jsou důvody zpřísňování trestů za znásilnění?
1: Ministerstvo spravedlnosti jich jmenuje hned několik. Jedním z nich je to, že je společnost k tématu obecně citlivější. Kromě toho roste počet ohlášených znásilnění, i když jen o desítky případů. Třeba loni za první pololetí policie v České republice evidovala zhruba 600, letos za první půl rok to bylo přibližně o 30 víc. A justice, statisticky přepočteno, odsoudí denně víc než jednoho pachatele znásilnění. Dalším důvodem je taky případ Aničky z Vyškovska, kterou roky znásilňoval její otčím. Krajský soud mu v lednu 2024 zmírnil původní 3letý trest vězení na podmínku. Oběti se pak zastali mimo jiné ústavní i nejvyšší soud, doplňuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
3: Do rozhodovací praxe soudů se nepochybně promítla také judikatura nejvyššího soudu v mediálně známém případu Anička. Stížnost pro porušení zákona byla v této věci podána v neprospěch obviněného a vzhledem k její povaze nemohla vést ke změně trestu v neprospěch odsouzeného. Jejím cílem bylo především usměrnění rozhodovací praxe soudů do budoucna.
0: Jaký dopad může mít zpřísnění trestů za znásilnění podle neziskových organizací, které se problematikou zabývají?
1: Já jsem oslovila například brněnskou poradnu Persefona, která pomáhá obětem domácího a sexualizovaného násilí, nebo organizaci Profem, která má podobnou cílovou skupinu. Jejich zástupci věří, že zpřísnění trestů je signál. Signál, že to, co se obětem stalo, bylo závažné a nebezpečné pro ně i společnost. Pokračuje právnička Persefony Iva Černá-Lambová.
4: Já se domnívám, že to může být signál, že to, co se stalo, skutečně není v pořádku, že tu odpovědnost za to násilí nese ten pachatel a že to naši společnost zajímá a není to lhostejné. Výše a forma toho trestu může pro tu poškozenou odrážet váhu, kterou soud dané situaci přičítá.
1: Z různých výzkumů vyplývá, že až 90% obětí, většinou žen, znásilnění vůbec nenahlásí.
0: Za zpracování tématu přísnějšího trestání znásilnění děkujeme reportérce Aleně Hesové. Rád jsem tě viděl ve studiu, měj se hezky, dobré odpoledne.
1: Naslyšenou a krásný zbytek dne.
0: 14 hodin 39 minut a už to nebude trvat dlouho a budeme se toulat na výlet na Vysočinu. Nás totiž pozve v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno Hana Varmužová z Klubu českých turistů.
5: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé. Zdravím vás při další turistické pozvánce. Tu ovšem připravila Hana Barmužová, aby to nevypadalo, že jsem já ten, kdo vás zve na výlet. Já taky poslouchám s velkým napětím, kamže nás Hanka vezme. Dobré odpoledne, Hanko.
1: Dobré odpoledne.
0: Takže za klub českých turistů dnes v našich rozhlasových dresech vyrážíme na Vysočinu?
1: Na Vysočinu.
0: K vodě?
1: K vodě taky. Ale i na tu Vysočinu, protože tam je přece jenom o nějaký stupínek chladněji a když je to léto, tak ono, no, nebudu
0: možná
1: to dál rozvíjet.
0: No, uvidíme, jak to bude s počasím.
1: Tak, vyrazíme vlakem od nás z Brna, ale i z jiných koutů našeho regionu a dojedeme do Žďáru nad Sázavou a tady přestoupíme na autobus, který nás zaveze na Tři studně. Budeme pokračovat od zastávky Tři studně rozcestí, kousíček po modré turistické značce. Ta nás zaveze k Samovýčepu, ale tam se nebudeme zdržovat, protože nás bude lákat křížová cesta, která je na louce. Je to jedna z mála křížových cest, která nevede do kopce. Křížovou cestu tvoří dřevěné desky s řezbami od řezbáře Michala Farka a jsou doplněny kovanými prvky uměleckého kováře Milana Michna. Je ta křížová cesta z roku 2015. Ale my budeme směřovat dál po zelené turistické značce k rybníku, kde se budeme koupat, a to je Medlov. A Medlov je krásný rybník obklopený lesy. A už ve 30. letech 20. století tady stál hotel, postavil ho podnikatel pan Stehlík, který byl z nedalekého podmedlovského mlýna. A já ten starý hotel ještě pamatuju a potom v 60. na konci 60. let tady byla doplněna velká budova moderního hotelu. Je to architektonicky podle mě velmi zdařilá stavba. Současní majitelé se o ten hotel velmi dobře starají a před hotelem je velká travnatá louka a je tam i písečná pláž a krásně se tam plave v tom rybníku a stojí to za to tenhle ten rybník nevynechávat a občas se tam zajít vykoupat. Po modré turistické značce budeme pokračovat na Podmedlovský mlýn, zase další hezké romantické místo uprostřed lesů a další pokračování bude na Paseckou skálu a to je prostě nádhera. Jsou to tři takové skalní útvary, oni mají i názvy, jeden se jmenuje Omšelý hřeben, další Vyhlídka a třetí Perštejn. Jsou to rulové skály, mají výšku tak kolem 20 metrů. A z vrcholu je nádherný výhled, zvlášť směrem k severu. A když je dobrá viditelnost, tak fakt jsou vidět jeseníky. Potom budeme pokračovat po zelené turistické značce na Studnice a to je nejvýše položená horská obec ve Žďárských vrších. A Studnice jsou spojeny se jménem olympionika velkého sportovce Cyrila Musila, který se umístil tuším na 9. místě na zimní olympiádě v Garmisch-Partenkirchenu, byl to lyžař. No a za druhé světové války tady u sebe na své usedlosti schovával a podporoval odbojáře, takže po druhé světové válce byl odsouzen na 20 roků. Jemu se podařilo z vězení v Ilavě utéct a pak zbytek svého života prožil v Kanadě a zemřel v roce 1977. No a nás povede ze Studnic žlutá turistická značka. Tam v těch místech jsou tak nádherné výhledy na Vysočinu. Takže určitě se budeme zastavovat a kochat se a dojdeme do Maršovic a z Maršovic už je to jenom skok do Nového Města na Moravě, na nádraží a tady můžeme ukončit náš výlet.
0: Ze Tří studní do Maršovic nám to trvalo s Hankou Varmužovou asi tak 4 minuty, ale vy to prosím vás neuspěchejte, užijte si ten výlet, na který vás Hana Varmužová a klub českých turistů pozvali. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
1: Pěkný den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Mezi Židlochovicemi a Blučinou finišuje oprava plynovodu. U Počtátu spadla větrná elektrárna. Festival Spielberg připomene amerického trumpetistu Milese Davise. Zítra bude oblačno, někde přehánky a bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Plynaři dokončují opravu části plynovodu mezi Židlochovicemi a Blučinou na Brněnsku. Rekonstrukce 2,5-kilometrového úseku začala letos v dubnu. Dodávky plynu neomezila, uvedl mluvčí Gasnetu Tomáš Pernis.
2: Blučinu zásobujeme přes náhradní potrubí a část Židlochovic a místní průmysl zásobujeme pomocí mobilních cisteren se skapalněným zemním plynem. Stavbu koordinujeme s výstavbou obchvatu Blučiny, aby měla co nejmenší dopad na okolí.
0: Práce za necelých 40 milionů korun mají být hotové do konce srpna. Ministerstvo financí zmírnilo odhad růstu české ekonomiky, vyplývá to z jeho aktuální makroekonomické prognózy. Hrubý domácí produkt by se letos podle rezortu měl zvýšit o 1,9%. To je o 0,2% bodu méně, než ministerstvo očekávalo v dubnu. Podle ministerstva je to hlavně kvůli přetrvávající nejistotě související s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo zároveň zmírnilo růst průměrné inflace za letošní rok na 2,2%. Podle rezortu je to kvůli poklesu cen potravin a také převedení poplatku za obnovitelné zdroje na stát. V příštím roce by měl ale podle rezortu růst ekonomiky zrychlit na 2,4%. Zároveň poroste i inflace, a to na 2,6%. U Podštátu na Přerovsku dnes spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku. Její stáří je mezi 25 a 30 lety, řekl nezávislý starosta Podštátu René Pasinger. Chce také nechat prověřit bezpečnost ostatních elektráren ve větrném parku. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je to první pád větrníku v České republice. Na velkém nádvoří brněnského hradu Spielberg dnes lidé oslaví sté výročí narození legendárního amerického trumpetisty Milese Davise. Průřez jeho hudební tvorbou si pro festival Filharmonie Brno připravil rozhlasový big band Gustava Broma. Společně s orchestrem vystoupí také uznávaný trumpetista Erik Trifa a kytarista David Kolar, upřesňuje mluvčí filharmoniků Kateřina Konečná.
3: Ten program nese název Around Miles a spojí se v něm vynikající švýcarsko-francouzský trumpetista Erik Trifa s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. To vše pod taktovkou Vlada Valoviče. A posluchači se můžou těšit na skloubení niterného zvuku trumpety a velkého jazzového big bandu.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, zpočátku déšť nebo přehánky, lokálně bouřky, výjimečně i silnější. Zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky přes den s menší pravděpodobností, k večeru budou přibývat. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, později odpoledne a večer mírný, jihovýchodní až jižní, v bouřkách může zesilovat. Rozptylové podmínky budou zítra ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se zdržíte ve směru od Prahy na Brno od stého 72. postý 96. kilometr přibližně 20 minut. Pokud pokračujete na Vyškov po D1, počítejte se zdržením také mezi 203.5. a 210.5. kilometrem zhruba 10 minut. Podobné zdržení je také na silnici 1/55, která vede z Břeclavi k dálnici D2 a také na tahu Brno-Svitavy mezi Kuřimi a Lipůvkou. Se zdržením počítejte i na průtahu s Znojmem. Je to kvůli silnému provozu, i tam se zdržíte okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítám vás při poslechu další části našeho dobrého odpoledne a jako vždycky už v úvodu téhle hodinky naznačím, z čeho si budete moci vybírat, až se dovoláte do trefy. Telefonní soutěže na čísle 726 465 200. Ale vlastně ještě předtím řeknu, že to budou písničky v podání Zuzany Michnové a kapely Beatles, které otevřou tuhle hodinku. No a to protože, no, já to řeknu rovnou. Právě proto, že tady budou Beatles, tak je to taky jedno z témat, otázkových témat v trefě. To se přímo nabízí, ale samozřejmostí budou ještě další tři. Brno před 100 lety, stará řemesla, křížovka, no a už zmínění Beatles. Já ještě dodám, že to bude I Want to Hold Your Hand, které vám za malou chvilku bude znít ve vašich sluchovodech. Je to ten song, který si svého času fanoušci a faninky skupiny Beatles s odkazem na velmi výrazný čichový orgán Ringo Stára překřtili na I Want to Hold Your Nose. Ale to už je dávno a taková otázka to nebude, bude jiná.
1: Český rozhlas Brno.

0: Do 60. let naspět společně s Beatles. Trošku nás ponořili do tohohle desetiletí a ono se vlastně přímo nabízí to, abych jako jedno z témat naší nastávající trefy použil právě Beatles. U mikrofonu je Borek Kapitančík a vítám našeho soutěžícího. Tím je Pepa. Už jsem vás dlouho neslyšel, Pepo. Co pak vás zdrželo třeba včera? Dobré odpoledne.
1: Včera nevyšlo.
0: Nevyšlo. Nebyl jste u telefonu. No, teď už ano. A nejdřív, jak už praví naše pravidla, vybíráte dvě ze čtyř otázkových témat. Zopakuju, že dnes vybíráte z témat Brno před 100 lety, stará řemesla, křížovka, no a Beatles.
1: Stará řemesla a Beatles.
0: Je vybráno. Dvě otázky vás čekají a za dvě správné odpovědi dostanete knihu z nakladatelství Kazda. Eriky James, knihu Ideální manžel.
1: Ano.
0: Chce to jenom najít ty správné odpovědi. Já si ještě dovolím předeslat předtím, než začnu klást otázky, že stará řemesla je první volba našeho posluchače a ta druhá byla Beatles. A já to říkám vlastně i proto, že tenhle týden jsme si připomněli, že to je už 64 let, co se stal členem kapely Ringo Starr. 18. srpna potom poprvé společně s Georgem, Johnem a Paulem koncertovali vůbec poprvé v Cavern Clubu. A teď už začínám s kladením soutěžních otázek.
1: Ano.
0: Nejprve tedy stará řemesla, která jste vybral jako první. A ptám se, čím se zabýval nebo co dělal šlejfíř? Byl to buď to obecní bubeník, nebo brusič, nebo sklář? Šlejfíř.
1: Já dám to Cčko.
0: Říkáte, že to byl sklář. No a teď otázka na téma Beatles. Ptám se, koho na postu bubeníka Beatles vystřídal před těmi 64 lety Ringo Starr? Stuarta Sutcliffa, Peta Besta, anebo Andyho Whitea?
1: Bečko.
0: Říkáte Peta Besta, vystřídal na postu bubeníka Ringo Starr, tedy Richard Starky, abych použil rodné jméno. Minuta pomalu končí a po zvonku se ukáže. Máte pravdu s Petem Bestem. Bohužel to bylo na žádost Johna Lennona, kdy musel jejich manažer, tedy manažer kapely Epstein, vyrazit Peta Besta, který z toho měl potom problémy na hodně dlouhou dobu, a na jeho místo nastoupil Ringo Starr. Ovšem, nepovedl se vám šlejfíř. Šlejfíř je brusič.
1: Nevadí, no.
0: Mohl jste mít knížku, ale já ji zatím nechám v našem trezoru.
1: Ano.
0: A zítra ve víkendové trefě to vy nebo někdo další určitě zkusí. Mějte se hezky a naslyšenou, Pepo.
1: Ano.
0: 15 hodin, 15 minut, to je přesný čas. Posloucháte Dobré odpoledne a když už jsem tady u toho času, tak vám řeknu i to, že za 7 minut bude náš éter krásně znít společně se Zámeckým létem. Už za chvilku tu bude jeho další zastávka. Vypravíme se na ní s naším průvodcem Františkem Kinským.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: bych ještě jednou chtěl, tedy letos ještě jednou ochutnat to řecké slunce. Zpívali vám o něm Marta a Tena Eleftheriadu na vlně Českého rozhlasu Brno. No a protože do konce letních prázdnin už zbývají jen celé 2 týdny, je možná na místě ta otázka, kterou se chystám položit. Stihli jste už během letošního léta navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte šanci, každý den šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, to už ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho 2 psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože ony jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Purian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: I zítra si jej budete moci užít hned 2x. Dopoledne i odpoledne v tomto čase. A už teď vám řeknu, že to budou návštěvy ve Svijanech, které čekáme zítra, tedy 21.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Zámecké léto ale není ani zdaleka jediným cyklem, který vám můžu nabídnout během dobrého odpoledne. Pětidílný dokumentární seriál Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje roli mimopražských studií v dramatických dnech srpna roku 1968. Seriál připravují účastník okupační štafety, hlasatel Karel Sedláček a publicista Českého rozhlasu Jiří Trnka. A poslouchat ho můžete už za chvíli.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pokud jste si na tuhle písničku dokonce i zatancovali, nebo se aspoň trošku zahýbali, no tak věřte, že to byl Marcel Zmožek, který vás vyzval k tanci, ale já vás teď vyzývám k sledování čtvrté části dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68, který připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta mimo pražských studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovi domy, Ákadlesovu, Praha Michle, Talhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli nadovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte je svým opovržením.
10: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
11: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
12: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
2: Český rozhlas Brno.
0: Za pár chvil bude 3:15. A dnes je čtvrtek 20. srpna. Stavět se dá z různých materiálů. Kdy se poprvé začalo stavět z cihel, no to je téma, na které se už za chvíli zaměří Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Tak cihelny byly skoro všude. No i Bohumil Stejskal měl jednu. Ale teď už v závěru dnešního dobrého odpoledne musím říct prozatím naslyšenou. Říkám prozatím, protože ve 23 hodin na startu noční linky se vám znovu přihlásím. Ale teď po 16. hodině čekejte humoriádu. Jejím hostem bude Marie Tomsová. A po 17. hodině ve Dni v kraji letní, řekl bych, cestovatelský servis, temné letopisy moravské, no a samozřejmě servis spojený s tím, abyste věděli, co se okolo vás děje. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihomoravského kraje, tedy Den v kraji, po 17. hodině. Jak už jsem řekl, budu se na vás těšit ve 23 hodin. Tématem noční linky, kterou budeme vysílat v té poslední hodině dnešního a první hodině zítřejšího dne, bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.

0: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění za znásilnění a nakládání s drogami, potvrdil soud v Brně muži 6 let vězení. Oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě si dnes lidé připomněli v Hodoníně u Kunštátu. Zítra bude oblačno, někde přehánky a bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění, řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance. Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. 6 let ve vězení stráví muž za to, že 21-leté dívce nabídl pervitin a pak ji znásilnil. Krajský soud zamítl jeho odvolání a rozsudek pravomocně potvrdil. Obžalovaný vinu popíral s tím, že oběť údajně souhlasila. Kromě vězení jí musí zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Případ se stal loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Státní zástupkyně Jana Čuhelová žádala zamítnutí odvolání.
2: Já rozhodnutí odvolacího soudu, krajského soudu v Brně považuji za zcela správné. Ten uložený trest je přiměřený a odpovídá jak charakteru trestné činnosti, tak i osobnosti obžalovaného a jeho trestní minulosti.
0: Obhájce rozhodnutí komentovat odmítl. V Hodoníně u Kunštátu si dnes lidé připomněli oběti holokaustu z řad Romů a Sintů na Moravě. Z tamního koncentračního tábora před 83 lety nacisté transportovali do Osvětimi skoro 750 lidí. Většina z nich zahynula. V samotném táboře jich mezi lety 1942 a 43 zemřelo 207, popisuje ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
3: Umírali zejména ti slabší, to znamená malé děti, staří lidi. Propukali tady různé choroby, tuberkulóza, zápaly plic a tak dále, ale zejména potom v zimě roku 42-43 vypukla epidemie břišního tyfu a ta měla za následek vlastně nejvíce úmrtí v tomhle táboře.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, zpočátku déšť nebo přehánky, lokálně bouřky, výjimečně i silnější. Zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky přes den s menší pravděpodobností, k večeru ale budou přibývat. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, později odpoledne a večer mírný, v bouřkách může zesilovat. Biozátěž bude zítra mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami pozor na dopravní nehodu dvou nákladních aut. Na místě zasahují také záchranáři. S kolonami a zdržením stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
5: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a vás, milí posluchači, ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
4: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
5: jako
4: barva.
5: Jako v obličeji?
4: Ne, na sobě, ale dokonce i na brýlích, lehké odlesky, krásně sladěno.
5: Děkuji.
4: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál.
1: Humoriáda.

0: Moriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeněčka trošku, protože to je můj miláček. Ne, tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný, ten nekřičí na herce, nebije je. Prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila, ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let?
1: Myslím,
0: šesti, nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu takže jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnout. No to pustíme vám Zdeňka trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No Karel Gott, samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, to ne, čověče, to se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není. Prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Teba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, ano. Tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
4: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
4: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: když se přijeli? Ne, byl pohotový, jo. Vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Hmm. Nechtěl.
4: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
4: ano.
1: A Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků. Jo, a ještě jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
4: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky. Kde byla ta slova? Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech a pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
4: To je taková ta píseň každý na světě, každý
1: jasně,
4: je tu rád.
1: Jasně.
4: Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
4: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Smolař je ten,

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem, jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať děkuju se vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám, Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se
6: vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Gottem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl, Unser Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali jivne. Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli u blaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi jim nějaké třeba?
6: Bohužel ne.
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, jako, vzhled.
11: No ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmažšího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Mulavcovou ještě jako mladou, na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
3: no,
11: taky z ní udělali čarodějnici.
3: Krásná.
11: Věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: To jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěji na prstenu třpití se drobná kvít karmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, vy jste to jen slyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem kopí.
11: Ty jsi vyložně hrála, tak takovouhle vlastně recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, jo, já to bych možná nemusnul ani. No.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo, jo, jo.
3: Ku podivu jsme...
11: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole, vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna za
3: výšle. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka, opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia, Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech. V říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Schmidt, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y-ky jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo ano. Něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano.
2: Ano.
1: Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a toho, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak a tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já ano. Jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvrnožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá z okem.
3: No prosím, no. Tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já to chlapi nezajímají, my jsme mysleli ne, zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt to bych myslel, je takový vychrtlej. Trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: I když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak, je to na území Horní Volty v Africe a jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až litu, vy jste zůstala letory křehké, jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to
3: už
4: dobrý.
3: A rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku. No já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě... A ještě ke všemu šustil.
3: Ano, ano.
4: No, a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No, vyrostl z něho něco takového jako jezevčík.
1: Ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách, vysokých, s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Čimice, Bohnice, Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase.
2: Tak.
1: Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti, já, to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti. Ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Vždycky vždy vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat tu Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prčavé studio, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jako proč uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně.
4: Šťastnou cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás z Horního Bradla i Marušku Jída. Tomsovou. Volejbalistu. Ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pohačení oblíbenkyně Martu Kubišová, tak s Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnu to. Tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa a najednou on zřejmě nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly ovšem i jiná zvířátka, než jenom pejskové a kočičky, že jo?
8: Například v 70. roce jsem dotáčela poslední hudební film v mé první kariéře a tam jsem například měla pocit, že musím koupit všechna zvířata. Tak například za tu lvičku, která s námi točila 3 neděle, tu vlastně za ní nasvěcovala boxerka, tak tu boxerku jsem si koupila. Osel tam byl, o tom řekli potom, že půjde po filmování, že půjde sežrat lvům. No tak já jsem řekla, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil. Ale...
9: Ano, uměl něco i nesprostýho.
8: No, strašně sprostý, jo, právě.
9: To zajímavé, kdo to ty zvířátka naučí? Tady jsme narazili na tohleto téma.
8: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to by se znemožnil před národem. Říkal, do prdele práce.
9: On to takových nás je, který tohle říká.
8: Takže tohleto, no
10: a... Ráčko,
8: a pak říkal. No, ano, a já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda, paráda, paráda!
9: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma...

0: mami, tenhle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, no, to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
1: No, tato.
0: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme Růžena. To je... Jako.
1: Takže Růžena je chlapeček.
0: No taky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku v domě, že bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
4: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
3: Jo.
4: To byl takový černý humor.
3: Ano,
4: ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
3: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím, tady Mája z Dolní Lhoty, moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkaj Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím, moc vás pěkně pozdravuju, ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Taky děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. Dvě třetiny hlasů. Překvapující nominace jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš. Pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, čí je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká... Velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on. Dieta. Baví se dva kamarádi.
8: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná. Už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
8: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
8: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a Majce za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Investice do vodohospodářství budou vyšší, usiluje o to ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku mohl podle policie způsobit silný vítr. Centrum Brna zaplní pouliční umělci. Zítra bude oblačno, někde přehánky a bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řeklo to dnes na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
3: A to propojování vodárenských soustav. To znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
1: Pád jedné ze 4 větrných elektráren u Podšetátu na Přerovsku šetří policie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl vrtulník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila.
4: Spadená elektrárna byla od začátku července mimo provoz, a to z důvodu poškození jednoho z motorových táhel v lopatkách. Ty zůstaly v otevřeném stavu, protože závada neumožnila jejich sklopení. To vytvořilo iluzi plachty zachytávající vítr. Dnes ráno zde byly hodně silné poryvy větru, které mohly vést k pádu elektrárny. Případem se nadále zabýváme.
1: Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun. V Brně právě začíná pouliční festival Na prknech, dlažbě i trávě. Do neděle nabídne divadelní a cirkusová představení, loutkové divadlo nebo večerní koncerty pod širým nebem. Dětem jsou určené pohádky a lekce hry na africké bubny. Organizátoři chtějí lidem předvést rozmanitost a otevřenost divadla, vysvětluje mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
5: Přinášet různorodost toho pouličního divadla, otevřít to divadlo jak úplně nejmenším, třeba od 3 let, tak potom i dospělým lidem, a ukázat barvitost a to, že divadlo nepatří jenom do sálu, ale funguje skvěle i právě v venkovním prostoru.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, zpočátku déšť nebo přehánky, lokálně bouřky, výjimečně i silnější. Zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky přes den s menší pravděpodobností, k večeru budou přibývat. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, později odpoledne a večer mírný, v bouřkách může zesilovat, biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislá kolona na dálnici D1 začíná od Prahy na Brno, začíná už za 9 kříži na 72. kilometru. Zdržíte se v ní přes půl hodiny. Na Vyškov je pak dalších zhruba 10 minut zdržení mezi 201. a 210. kilometrem. Nehoda omezila provoz na tahu Brno Svitavy, stala se u odbočky na Kuřim k tamní průmyslové zóně. Na průtahu Břeclaví směrem k dálnici D2 naberete 10 minut a podobně se zdržíte také v Mikulově ve směru na Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině ve čtvrtek 20. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Za malou chvíli vám Věra Šembeková nabídne přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne. Počasí probereme s brněnskými meteorology a v reportáži se podíváme do Národního parku Podyjí, kde se podepisuje sucho, přestože právě teď nebo před malou chvíli v Brně pršelo. S mikrofonem navštívíme i Hodonín u Kunštátu, kde dnes pětní akce připomněla osudy Romů a Sintů během druhé světové války, no a nahlédneme do Národního centra tkání a buněk. Závěrem hodiny vám nabídneme temné letopisy moravské. Dnes 47. díl, který opět mrazí. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje, případně co se stalo na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hana a Petr Ulrichovi, seď a tiše poslouchej. To není pokyn, ale název písně, i když poslouchat teď rozhodně bude co. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Věra Šembeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Provoz na trati mezi Vyškovem a Nezamyslicemi je omezený. Po středečním požáru zabezpečovacího zařízení ve stanici Ivanovice na Hané většinu spojů linky S71 nahrazují autobusy. Jezdí také místo rychlíků linky R8 v úseku Přerov Brno hlavní nádraží a rychlíky linky R12 úsekem jezdí se zpožděním do 20 minut, informoval dnes koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Mimořádná změna v dopravě podle něj potrvá přibližně 10 dní. Podle webu Českých drah pracuje správa železnic na zajištění provizorního zabezpečovacího zařízení. Podle jejich odhadu by omezení mělo skončit ve středu 26. srpna. 6 let ve vězení stráví muž, který 21-leté dívce nabídl pervitin a pak je znásilnil. Krajský soud zamítl jeho odvolání a rozsudek pravomocně potvrdil. Kromě vězení jí musí zaplatit odškodnění 220 tisíc korun. Případ se stal loni v prosinci u hlavního nádraží v Brně. Soudy v posledních 2 letech posílali do vězení pachatele znásilnění častěji než dříve. Nepodmíněný trest dostalo téměř 60% lidí. V letech 2022 a 2023 to byla jen zhruba polovina odsouzených. Potvrzují to data Ministerstva spravedlnosti. Dopravní podnik města Brna u cestujících zjišťuje, jak vnímají preventisty na městských linkách. Ti téměř půl roku kontrolují dodržování přepravních podmínek. Lidé tak můžou v anketě na webu dopravce poskytnout zpětnou vazbu, uvedla jeho mluvčí Hana Tomaštík. Výsledky také pomůžou rozhodnout, jestli bude preventistů více. V brněnské Káznici dnes připomínají invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do tehdejšího Československa. Kromě výstav, hudebního vystoupení a filmové projekce program nabídne i debatu s historikem a hosty z novinářského prostředí, kteří rozeberou roli brněnských médií během okupace. V Hodoníně u Konštátu si dnes lidé v tamním památníku připomněli oběti holokaustu z řad Romů a Sintů. Tamního koncentračního tábora před 83 lety nacisté transportovali do Osvětimi skoro 750 lidí. Většina jich zemřela, další pak přímo v táboře. Historii místa se budeme podrobně věnovat po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 17. hodině. Dobré odpoledne. A v tuhle chvíli už je ten správný čas na počasí.
1: Počasí.
0: Jsem ve spojení s brněnským meteorologickým ústavem. Dobré odpoledne a zdravím brněnského meteorologa Mojmíra Martana.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké je aktuální počasí? Vybouřilo se nám nad Brnem a Jižní Moravou, nebo ještě stále někde bouřky přetrvávají?
2: Místy se stále vyskytují bouřky po celém kraji. Silnější nebo výraznější jsou východně od Brna a také východně a jihovýchodně od Kyjova. Teploměry ukazují hodnoty až téměř 29 stupňů, to v místech, kde neprší, tam, kde jsou aktuálně výdatnější srážky, tak klesají na hodnoty až kolem 20 stupňů.
0: Přesouvají se tedy bouřky ze západu k východu a máme očekávat návrat třeba tady v Brně bouřek ještě během noci?
2: Tak spíše teď ještě večer se mohou vyskytovat bouřky, v průběhu noci se bude situace postupně uklidňovat, ale potom k ránu nelze vyloučit, že nějaké přeháňky a bouřky se zase budou od jeho západu nasouvat. Teploty poklesnou v noci na 19 až 16 stupňů, slabý proměnlivý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: A pokles teplot bude trvat i v následujících dnech? Jaké počasí bude v pátek?
2: Ano, bude v pátek, čekáme odpoledne, teploty nižší než dnes, 25 až 28 ve svých maximálních hodnotách, převažovat bude velká oblačnost, srážky se budou vyskytovat místy v ranních hodinách, v průběhu dne budou jen výjimečné a potom větší pravděpodobnost srážek je zase později večer a v noci. Vítr povane i přes den, spíše slabý, proměnlivý, jen v okolí bouřek může přechodně zesilovat.
0: A jaké počasí bude o víkendu?
2: O víkendu bude počasí už stabilnější. V sobotu čekáme už jen ojedinělé přeháňky, hlavně na severu kraje, no a postupně bude oblačností ubývat. A neděle přinese počasí bez srážek, jen během dne může být přechodně trošku více oblačnosti, ale jinak jasno až polojasno. Ranní teploty v sobotu 17 až 13, v neděli 14 až 10, ty odpolední teploty v sobotu kolem 25, v neděli kolem 4. A 20 stupňů.
0: A snížení teplot už vypadá, že nám vydrží až do konce, dejme tomu, letních prázdnin, nebo přijde opět oteplení? Vidíte, jak
2: V průběhu příštího týdne by se opět mělo zase oteplit, ale nebude to na moc dlouho.
0: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhled do dalších dnů. Přeji vám krásné odpoledne, mějte se krásně.
2: A děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Sucho se podepisuje i v přírodě Národního parku Podyjí. Podrobnosti přidáme za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré odpoledne.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: A z Mexika se vracíme zpátky na Jižní Moravu. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dlouhotrvající sucho se podepisuje i na přírodě v Národním parku Podyjí. Ve zásahových zónách si ekosystémy musí poradit sami. Jak to zvládají, zjišťoval přímo na místě kolega Zdeněk Truhlář.
1: Když se podíváte tady na to listí, to je úplně suchý všechno.
2: Botanička Národního parku Podyjí Lenka Reitrová mi ukazuje suchem značně poškozený dub. Proč jsme se zastavili právě u dubu?
1: Protože duby jsou dřeviny, které vydrží u nás asi největší sucho, podobně jako borovice. A dub je typickou teplomilnou dřevinou Podyjí, takže by přesně těmhletím podmínkám sucha a tepla měl být přizpůsoben. Ale to, co tady dneska zažíváme, to už je takový extrém, že ani ty duby už to nedokážou přežít.
2: Sucho se jistě podepisuje na celý národní park. Jak se k tomu staví samotná správa? Dělá nějaká opatření?
1: V národním parku určitě ne, protože hlavním úkolem národních parků je podporovat přírodní dynamiku, přírodní vývoj. Čili pokud nastanou v přírodě nějaké extrémní podmínky, byť by se nám třeba nelíbily, tak správný přístup je do nich nezasahovat. Je to taky jediná cesta, jak sledovat, jak se příroda s těmi podmínkami vypořádává, jak reaguje, a to jsou informace, které potom třeba můžeme využít i v péči o lesy, v hospodaření, v zemědělství a tak dál. Jinde než v národním parku takové informace nezískáme.
2: Znamená to tedy, že pokud třeba ten dub, kterého teď stojíme u vyhlídky 9 mlýnů, pokud by to sucho nepřežil, tak ho nenahradíte ničím jiným a necháte to na té přírodě.
1: Tady jsme v přírodní zóně národního parku. To znamená, to je přesně to místo, kde by měla si hospodařit příroda tak, jak sama uzná. Pokud bychom byli v jiných částech Národního parku, které jsou určené pro trvalou péči, tak tam bychom řešili, jestli z hlediska ochrany přírody je dobré ten biotop nějakým způsobem podpořit a třeba ty stromy tam znovu dosázet, nebo jiným způsobem pečovat třeba o travní porosty, případně dokonce i zavlažovat, což asi v Národním parku dělat nebudeme, ale máme třeba v ochranném pásmu docela velké plochy různých ovocných výsadeb nebo výsadeb stromořadí podél cest a tam zavlažujeme už teď intenzivně a určitě v tom budeme pokračovat.
2: Sucho je těžkou zkouškou pro přírodu v Národním parku, ale co lidé, protože rádi sem vyrážejí a docela hojně.
1: Ta návštěvnost tady je skutečně vysoká a každý rok roste a projevuje se to i na stavu terénu. Zejména v tomhle suchém období je poměrně velké riziko i sešlap a poškození povrchu právě působením lidských nohou. Pokud ta vegetace je v čerstvém stavu a je schopná rychlé regenerace, tak nějaký sešlap vydrží. Ale i ty suchomilné rostliny, které tady v Podyjí máme, tak mají určité obranné mechanismy. Při snižování zásoby vody postupně uschne a odumře napřed nadzemní část a potom i kořeny. Čímž zase klesá soudržnost půdy, dochází k rychlejšímu rozpadu, větší erozi a může dojít k tomu, že právě ten pohyb lidí způsobí tak extrémní erozi, že třeba ten biotop úplně zmizí, zůstane tam jenom pustá skála. Je žádoucí, aby zejména v tomhletom období velkého stresu, který působí na biotopy Národního parku, se lidé pohybovali skutečně jenom v místech přístupných, tam, kde se smí, a chovali se k přírodě velmi ohleduplně.
0: Pokud se tedy do chráněných oblastí vydáte, držte se striktně jen vyznačených cest. Jedno šlápnutí na suchem poničený porost může vzácné rostliny nenávratně zničit. S botaničkou Lenkou Reitnerovou natáčel Zdeněk Truhlář. No a zpravodajsko-publicistická hodina pokračuje po písničce další reportáží. Epidemie nemocí, přeplněné baráky a nucená práce dětí i starých lidí. V Hodoníně u Kunštátu dnes pětní akce připomněla osudy Romů a Sintů, kteří za druhé světové války prošli tamním koncentračním táborem. Historii tohoto místa přiblížíme už za chvíli.
3: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 31 minut. 83 let od hromadného transportu Romů a Sintů si dnes připomněli lidé v Hodoníně u Kunštátu. Z tamního koncentračního tábora v noci na 22. srpna nacisté přesunuli do Osvětimi skoro 750 lidí. Většina z nich se domů nevrátila. Od roku 2019 někdejší účel tábora v Hodoníně u Kunštátu připomíná památník holokaustu Romů a Sintů.
1: První tábor v Hodoníně u Kunštátu vznikl v roce 1940. Původně ale sloužil jinému účelu než rasovému, vysvětluje ředitel památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
2: Ten první tábor, který tady vznikl, se nazýval kárný pracovní tábor. Vznikl tady ještě na základě československého zákona, který byl přijat krátce před vznikem protektorátu.
1: Tábor byl tedy původně určený lidem, kteří se vyhýbali práci.
2: Byli sem umisťováni různí tuláci, žebráci, alkoholici, gambleři a tak podobně. A tento tábor byl podle toho zákona určen pouze pro muže, kteří byli dospělí, procházeli zdravotní prohlídkou, aby bylo jasné, že tu práci vydrží v tom táboře, a byli se umisťováni na dobu určitou, 3 až 6 měsíců.
1: Všechno se změnilo v srpnu 1942. Účel tábora nacisté změnili rasovým zákonem namířeným proti Romům a Sintům.
2: A na základě tohoto zákona sem začaly být přiváženy celé rodiny, to znamená od těch nejmenších dětí až po ty úplně nejstarší. Děti od 10 let nahoru už museli vlastně pracovat s dospělými na výstavbě silnice. A v tomto případě už nezáleželo, jestli někdo něco spáchal nebo nespáchal, ale byli sem posíláni na základě příslušnosti k rase, to znamená, protože to byli Romové.
1: Táborem v Hodoníně u Kunštátu prošlo necelých 1400 lidí, 207 jich přímo v táboře zemřelo, doplňuje Radovan Krhovský.
2: Umírali zejména ti slabší, to znamená malé děti, staří lidi. A ty podmínky byly špatné, protože ten původní tábor kárný pracovní byl určen pro 300 osob, ale jenom v srpnu 1942 sem bylo přivezeno přes 1200 Romů.
1: Kromě několikanásobně překročené kapacity lidi v táboře trápily i špatné hygienické podmínky. Nebyly zde rozvody vody, kanalizace ani sprchy.
2: Propukaly tady různé choroby, tuberkulóza, zápaly plic a tak dále, ale zejména potom v zimě roku 42-43 vypukla epidemie břišního tyfu a ta měla za následek vlastně nejvíce úmrtí v tomhle táboře.
1: Po válce místo sloužilo internaci Němců, následně i jako pracovní tábor pro odpůrce komunistického režimu. Desítky let pak areál sloužil jako rekreační středisko pro státní zaměstnance.
2: Ale jezdili jsem třeba i školy v přírodě, byly tady v 50. 60. letech třeba bramborové brigády, v letních měsících potom pionýrské tábory.
1: Po revoluci areál přešel do soukromých rukou. V roce 2009 ho odkoupil stát. Památník holokaustu Romů a Sintů tady funguje pod správou Muzea romské kultury od roku 2019. Šimon Franz, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Petr Spálený nám dospíval 7:07. Posloucháte Den v kraji. Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí, a to díky odběru a výrobě transplantátů z těl zemřelých dárců. Šlachové transplantáty se v Česku využívají například při opakovaných rekonstrukcích předního skříženého vazu. A to byl případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat. Doplňuje jeho otec Pavel Polanský.
3: Tu první operaci bylo to zjištění toho stavu, co se vlastně v tom koleni stalo. Lékař nedoporučil v tu dobu plastiku toho vazu, protože ty kluci v tomhle věku rostou. Jsme čekali, než se zapalí ty růstové štěrbiny. Od toho se to všechno odvíjelo a potom vlastně po magnetické rezonanci pan doktor Kužma tak naznal, že se teda opraví ten meniskus a současně se provede plastika. Už teď vidíme, že ty bolesti nejsou takové a že se do toho dostane.
4: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozený jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma. Na operaci v brněnské klinice byl Petr teď v srpnu a on i jeho rodiče doufají, že se na hřiště vrátí za 9 měsíců.
4: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tím pádem se stává koleno nestabilní. Je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
4: Nahrazuje se většinou vlastním štěpem, takže od toho pacienta, což by mělo být i u toho mladého pacienta tak dělané. Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat i další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
5: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu, a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu. Pokud situace, která už je nezvratná, může někomu dalšímu pomoct, tak za mě to naprosto dává smysl.
2: Podle něj je Česko v této oblasti soběstačné a nemusí tkáně dovážet z okolních zemí.
5: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
0: A za chvíli zazní 47. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme za čtyřnásobnou vraždou, na kterou si v souvislosti se jménem Kevin Dahlgren určitě pamatujete.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, písník

0: Vlnách Českého rozhlasu Brno se toulal Petr Razek. Dobré odpoledne. Je tu 47. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy. Hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase a vypráví Michal Isteník. Tentokrát nás vezme za brněnskými obětmi amerického studenta.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2013, příbuzný

0: Kevin Dahlgren, který přijel z Ameriky. Rodina mu podala pomocnou ruku v době, kdy se potřeboval psychicky zotavit. Přijel za nimi v dubnu. Snažil se navázat kontakty, nabízel výuku angličtiny. Současně ale lidé v jeho okolí zaznamenávali výkyvy v jeho chování. Osudového 22. května 2013 ráno zabil 3 dospělé členy rodiny a pak popoledni i nejmladšího syna, který se vrátil ze školy. Policie potvrdila, že zasadil velké množství ran noži, sekerou a také kamenem. Pak zabalil těla obětí do textilií a pokusil se je spálit. Mezitím poslal pryč ženu, která měla v domě uklízet. Sám pak odjel taxíkem na letiště do Vídně. Nejen pro lidi, kteří rodinu znali, to byl šok. Otec a starší syn působili v kapele Ukulele Orchestra jako Brno, maminka byla učitelka. Policisté sice pravděpodobného pachatele identifikovali velice rychle, jenomže Dahlgren stihl 23. května nasednout na let Austrian Airlines do Washingtonu. Letadlo bylo na cestě 9,5 hodiny a mezitím právníci Chile komunikovali o dalším postupu. Na letišti čekali na Dahlgrena agenti FBI. Ani poté ovšem nebylo jisté, jak se k věci postaví Američané, kteří obvykle své občany do zahraničí ke stíhání nevydávají. Muž tvrdil, že příbuzné našel už mrtvé a že utekl ze strachu. Rodina si najala jednoho z prestižních advokátů Theodora Simona, který v minulosti podobně hájil Amandu Knoxovou, stíhanou pro vraždu v Itálii. Přestože se snažil zabránit vydání Dahlgrena, neuspěl. Kevin Dahlgren se po 2 letech jednání stal prvním občanem USA, kterého tamní justice ke stíhání do Česka vydala. Doživotní trest vynesl brněnský krajský soud v červenci 2016 a o necelý rok později jej potvrdil vrchní soud v Olomouci. V lednu 2018 si Dahlgren vzal ve věznici Valdice život. Nedočkal se už ani toho, že nejvyšší soud odmítl jednat o jeho stížnosti proti rozsudku. Podle toho měl Dahlgren už od dětství smíšenou poruchu osobnosti, byl však příčetný a činem řešil problémy se svým egem a pocity.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
2: 47. díl najdete stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Kapela Ela na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 17 hodin a 53 minut. Napadlo vás, že k letnímu cestování nemusí sloužit jen auto, vlak nebo letadlo? V našem letním servise teď nabídneme místa pro milovníky netradičních druhů dopravy. Což třeba pro děti může být zajímavý námět na netradiční strávení prázdninového dne. První bude pozvánka ve stopách filmu Páni kluci a zašlapací drezínou. V Ratiškovicích na Slovácku funguje 3 kilometry dlouhá trať, na které si lze půjčit šlapadla pro 2 šlapající a 4 pasažéry. No a projet se bez obav, že se v protisměru objeví lokomotiva. Podobná atrakce je k dispozici také v Hevlíně na Znojemsku. V obou případech však jednoznačně platí doporučení objednávat jízdy předem. Na Moravě je i několik lanovek. Dvě kabinky jezdí v moravském krasu u Macochy. A nejstarší tuzemská sračková dráha má svou nástupkyni na Pustevny. Další lanovky najdeme také v Beskydech nebo v Jeseníkách, kde jedna z nich zkracuje cestu k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. A ani to není všechno. Ulicemi Brna jezdí každý víkend historické tramvaje, a to na speciální lince H4 i trolejbusy na lince 32. A raritou je také nasazení historických lodí na některé plavby na Brněnské přehradě. A kdo si chce užít kolejí menším, má šanci hned na několika zahradních železnicích. Jedna funguje třeba v Drásově na Brněnsku, další ve Vracově, obě ovšem jen v některé dny. Stojí za to se informovat i o nabídce Muzea průmyslových železnic ve Zbíšově u Brna nebo parkové dráhy u nákupního centra v Modřicích u Brna. Pravidelné jízdy historických vlaků v létě hostí vždy o víkendech a svátcích třeba železnice z Břeclavi do Lednice.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Věrou Šembekou a po 18. hodině Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera. S kapkami deště se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Tedy krásné léto všem. Pojďme teď na stín nebo do stínu na pláži s Jitkou Zelenkovou. Dobrý poslech.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Moravu a Slezsko v noci zasáhnou silné bouřky. Hasiči už zasahují na Břeclavsku a Hodonínsku. Soudy zpřísňují tresty za znásilnění. Festival Brno buď láska dnes nabídne tradiční ukrajinskou hudbu. Zítra bude oblačno, někde přehánky a bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Na jižní Moravu dorazily silné bouřky, hasiči během 2 hodin vyjeli už ke 40 zásahům, nejčastěji na Břeclavsku a Hodonínsku. Odstraňují především popadané stromy a čerpají vodu ze zaplavených sklepů. Před silnými bouřkami varují meteorologové, většinu Moravy a Slezska zasáhnou večer a v noci. Výstraha platí do 1 hodiny a týká se Jihomoravského, Zlínského a části Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podforů, tak hrozí zatopení.
0: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. Silné bouřky hrozí i v přilehlých oblastech Jihomoravského a Olomouckého kraje. Soudy ukládají za znásilnění přísnější tresty. V uplynulých 2 letech podle statistik Ministerstva spravedlnosti poslali do vězení téměř 60% násilníků. V minulosti to byla zhruba o 10% méně. Ročně justice odsoudí za znásilnění zhruba 300 lidí. Neziskové organizace pro oběti domácího a sexualizovaného násilí vnímají přísnější tresty jako pozitivní vzkaz obětem i společnosti, říká právnička brněnské poradny Persefona Iva Černá-Lambová.
3: Já se domnívám, že to může být signál, že to, co se stalo, skutečně není v pořádku, že tu odpovědnost za to násilí nese ten pachatel a že to naši společnost zajímá a není to lhostejné. Výše a forma toho trestu může pro tu poškozenou odrážet váhu, kterou soud dané situaci přičítá.
0: V Brně pokračuje festival Brno buď láska. Součástí dnešního programu je koncert v sále Milosrdných bratří, kde hudebník Volodymyr Vojt představí tradiční ukrajinský nástroj banduru. Podle ředitelky festivalu Ilnary Dudaš je ve světě málo známý.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, zpočátku déšť nebo přehánky, lokálně bouřky, výjimečně i silnější. Zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky, přes den s menší pravděpodobností, k večeru budou přibývat a opět můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, později odpoledne a večer mírný, v bouřkách může zesilovat, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích teď opatrně, místy silně prší a někde jsou popadané stromy, zablokovaly silnici mezi Bzencem a Strážnicí, překáží i u Dubňan a také na silnici 54 na výjezdu z Moravského Písku na Veselí nad Moravou. Stále počítejte s docela dlouhým zdržením na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Posledních 20 km od 176. km se zdržíte 20 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Pohodový podvečer přeji ze zamračeného Brna, před chvilkou sprchlo lehce. No, takže vás zdravím, naši milí posluchači. Právě začal pořad Morava krásná zem a myslím si, že pokud bude trochu více toho toužebně očekávaného deštíčku, že ta Morava bude ještě krásnější. To určitě. V poledne nám v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky krásně zaspívala Anetka, fakt. No a další zpěváci jsou již připraveni prostřednictvím hudebních nosičů předat své pěvecké umění, které kdysi natočili, to už jsou ti starší zpěváčci. To máme připravené samozřejmě písničky. Pokud chcete volat, tak vám prozradím číslo, vy ho většinou už znáte, ale pokud by někdo třeba chtěl zrovna teď potěšit někoho blízkého, tak tady to číslo máme. 726465200. Svátek neslaví Bernard a jak už jsem v poledne se díval do kalendáře slovenského, Anabela. Krásná Anna, kdybych to takhle přeložil lehce. Ta písemné gratulace, hned se do nich pustíme. První je pro Františka Daňka, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje dcera Lenka s manželem Petrem, vnučka Zuzanka a vnuk Petr. Další gratulace je pro pana Miroslava Krchňáka z Leskovce u Vsetína k jeho 75. narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost, životní pohodu, spoustu radosti a spoustu krásných chvílek kruhu nejbližších. Toto všechno a ještě mnohem víc přejí manželka Jana, Mirek s Mirkou a s klukama, Žaneta s Páťou a rodina Juřicova z Poteče u Valašských Klobouk. Tolik gratulace a písnička Vacenováci, Petr Skala, Marie Skalová, Měsíček.

0: A Kájak Rufíková Pavel je, jak jsem v úvodu říkal, že nám budou zpívači, zpěváčci už co dříve natočili, to už jsou profesionálové. Krásně to zaspívali, ladilo jim to báječně. Leni z Brna, dobrý podvečer, právě přichází vaše chvíle, povídejte.
1: Já mám takovou prosbu, no. Já bych potřebovala popřát paní Milušce Elznerové, ona měla 3. srpna narozeniny, ale byla v Egyptě, tak se teď vrátila. Tak všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta, boží požehnání, ať uchrání panenka Marie, andělíček strážný, přeji Racha Linka a potom rodina Elznerová celá. Pak bych chtěla ještě popřát paní Jarče Pokorné od kostela ze Zbroslaví, tak Jary, všechno nejlepší a to, ať se máš dobře. A můžu dát ticho vzpomínku.
0: Ano, jasně. Pokud chcete, Leničko, stáhněte si to rádio, ono to bere vazbu, opravdu, my vás vždycky prosíme. Jo, stáhněte si to rádio a můžete krásně povídat vzpomínku. Děkuju.
1: Vzpomínku na pana Karla Cofala, který mě zemřel před 8 měsíci a týdnem. Až režou, strašně se milovala, chybí mě, jo, nedá se bez něho žít, jo, to byla láska na celý život.
0: Mhm, dobře, Leni.
1: Jo.
0: Jasně, vzpomínka.
1: To, a vy, ať jste zdravé taky, a mě právě ta sestřenica chce šlapnout do domova důchodců.
0: Ano.
1: A je mi 61, tady jsme mocná, akorát chodím u Berli.
0: Dobře. Leni, tak se mějte moc hezky, za chvilinku nám zahraje
1: mistříjenka. Zdravé, jo?
0: Dobře, děkuji, vy taky, naschledanou, mějte se pěkně. Liduška se dovolala z Uherského Hradiště. Dobrý podvečer, Liduško.
2: Přeju vám, pane Hegnere, krásný podvečer. Moc vás zdravím do studia všechny posluchače. Já, dnes je to 10 roků, co odešel do muzikantského nebe můj manžel, pan Jaroslav Kužela. Byl to muzikant tělem i duší, celý život od školních let až vlastně do konce svého života strávil muziku. Posledních 20 roků hrál dechové hudby s Šíbrňance.
0: Ano, ano, ano.
2: A já bych chtěla moc poděkovat za společný život, který jsme strávili 51 roků šťastný, byl pro mě a pro naše děti, vnuky, které miloval, velikou oporou. A proto na něho vzpomínáme s dětmi s láskou, úctou, poděkováním. Manželka Ludmila, děti, Naďka, Jarek, Mirek se svými rodinami.
0: Dobře, Liduško, vzpomínka krásná. Pokud si to tak vybavuji, říkáte, že 10 let je tomu?
2: Ano.
0: Co odešel, tak jsme se určitě potkávali na nějakých festivalech.
2: Potkali, já no. Jsem byla kolikrát svědkem také, když vystupovali v Hodoníně, nebo měli výročí, vy jste to konferoval, jako
0: To je.
2: Ale já můžu ještě, pane Hrne, a já jsem strávila díky tomu krásné chvíle s kapelou, kdy jsme mývali večírky, jezdili jsme s něma třeba do Holandska, do Německa.
0: Ano.
2: A poznali jsme nové přátelé, nech to bylo v Německu, v Dánii, Holandsko, to je srdeční záležitost, se kterými jsou v kontaktu, do dneška si dopisujeme a prostě jsou za to vděčná. Takže i když to bylo náročné a hlavně aj pro něho, že?
0: No
2: prostě
0: jejda. Samozřejmě, muziku, rodinu, práci, muziku.
2: A práci a prostě a dále vždycky, to bylo, co jsem vždycky obdivovala s úsměvem.
0: Tak
2: třeba
0: tři
2: noci se nespalo, on prostě jako nikdy si nestěžoval, ale on fakt tu muziku miloval.
0: Tak to miloval a vy jste v podstatě muzikantská Liduška.
2: No, jo.
0: Dobře, tak se mějte moc hezky.
2: A já moc vám děkuji a zdravím.
0: Taky krásný večer, nashledanou. V pátek 21. srpna, což je zítra, oslaví své další krásné narozeniny paní Jiřina Riglová z Čáslavic. Milá Jiřinko, k tvým dalším krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobní i rodinné pohody a hlavně velkou radost ze všech vnoučat, dcer i manžela. Samozřejmě hodně krásných zážitků při poslechu dobré dechovky. Písničku prosíme také zahrát jejímu manželovi Pepíkovi pro radost, potěšení, povzbuzení a velkou trpělivost. Ještě jednou přeji vše nej a na společné setkání už se těší kamarádi Antonín a Ludmila. Mistřínská směs a samozřejmě mistříňanka Antonína Pavluše.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla mistřínská směs, tak jak má být, ano, mistříňanka, kterou řídil František Pavluš. Liduška z Horního Němčí, dobrý podvečer, Liduško.
1: Dobrý podvečer. Zdravím vás, pane Hegner, a zvukového mistra.
0: Alenku,
1: 15.
0: ano.
1: srpna měla narozeniny moje kamarádka Terezie Kročilová z Uherského Brodu. Tak jí přeji zdraví, štěstí a božího požehnání. Ať je zdravá jak rybička. To přeje kamarádka Ludmila Zapletalová z Horního Němčí. Moc krát vám, pane Hegner, děkuji.
0: Ano, Liduško.
1: Dobrou noc dopředu.
0: No jasně, super, výborně, ještě nejdu spát, ale jako...
1: A já ne.
0: Jako, ale pak, když bude takhle pršet teďka, jak tady lehce krápí tady u kostelička. Už to začalo taky u vás?
1: Ano, ano, pršalo taky.
0: Tak pokud nebude nějak...
1: Už to přešlo a zase mračí, třeba bude zase pršet.
0: No ano, nesmí být žádná katastrofa, ale pak u takového deštičku
1: no,
0: se spí dobře. No, takový krásný deštiček, tak to dobrou noc, ano. Potom se to tam hodí. Liduško, ano. Tak taky vám přejeme dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Aj vám, tak zamývajte krásně.
0: Taky.
1: Na straně, ať se máte dobře.
0: V nedělu, že? Jste v obraze, ano, ano. No, tak
1: to
0: snad...
1: je kůšek od nás.
0: No. Já vím, že to, že jedu přes Dolní Němčí a tam kolem.
1: Tak ať se daří. Krásně.
0: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Alenka Šimková z Kůtu, momentálně v Partizánské. Mám tady několik přáníček. Zahrajte pěknou pesničku do Moravského svatého Jána pro Olgu Huškovou, která slaví 22. srpna 54 rokov, všetko nejlepšie, hodně, hodně zdravia. Zahrajte pěsničku taky pro Martu Kuběcovou, která slaví 20., což je dnes, 53. narozeniny. Všechno nejlepšie a hodně zdravia, božího požehnání a ochranu paní Márie Šaštínskej, praje Alenka. Taky otočíme dále, hodně zdraví, božího požehnání a paní Marii, kterou tak uctíváme, tak sestřenice Alenka Šimková z Kůtu, momentálně v Partizánském, přeji, aby se uzdravili, tak a další. Pěknou písničku do Lanžota, paní Marii Uhrové, paní Osičkové, která mi sice se neozvala, tak ale přeji všechno dobré, hodně, hodně zdraví a božího požehnání, ochranu paní Marie. A vám praje paní Uhrová a paní Osičková od Alenky Šimkové s Kůtou, momentálně v Partizánském. Pozdravuju taky Ivanku Slabákovou a praje mi a nech se skoro uzdraví. Tak, myslím, že to je úplně všechno. Ještě tady do Morvs, ano, to už jsme přečetli, výborně. Tak, děkujeme. Podívám se na písničku Dolů přes Frštáček a Frštácká Javořina.

0: tak nám dospívala, dohrála Fryštátská Javořinka Milenka Černá s Janou Mechlovou, ještě když zpívávali společně. A z Kuklova na Záhory se dovolala Anička. Dobrý podvečer, Andulko.
1: Ano, dobrý podvečer, pane Hegner. Poprosím vás o velké poděkovanie svojej rodině, synom, nevestám, vnúčatám za velkou brigádu na našom rodinnom dome. Sú mi i velkou oporou v mojej ťažkej chorobe. Držia mňa pri živote. V sobotu bude mať veselku najstaršia vnúčka Dominika, lekárka ve Zlíne. Svadba bude u osičkov. Prvá mi nevyšla, bohužiaľ. Bola som v nemocnici na srdcovo-cievnem. Takže to bolo veľké, veľké pre mňa. Nemôžem si ani na to zmysleť. Prvá vnúčka sa vydávala. Takže...
0: To se, Aničko, stane, že jo? Proste človek to má naplánovano a najednou človek míní a Búh mění, jak se říká.
1: Áno. Držali ma pri živote tam. V sobotu ma oživovali. V piatok ma oživovali a v sobotu bola svadba.
0: No, tak.
1: Takže ďakujem mojej celej rodine a nech to tá druhá svadba už vyjde teraz v sobotu osičkou. Ďakujem vám, pane Hegner. Do počutia.
0: Aničko, my vám držíme palce, ať to všechno klapne. Budete se tam cítit jako doma.
1: Áno, budem sa.
0: A budou mít všichni velkou
1: rád. Ďakujem vám, pane Hegner. Áno. Ste milí a príjemnú službu vám ešte prajem.
0: Ďakujeme. Hezký večer, Aničko. Naschledanou.
1: Ďakujem. Áno, dovidenia.
0: Maruška dostává slovo a odkud je Maruška, vám hned řeknu, je z Jarošova, jak mě prozradila. Sedí to, Mařenko?
2: Ano, dobrý večer nebo podvečer. Vám zasílám z Jarošova Uherského Hradiště. Chtěla bych zaslat mojím kamarádkám takové pozdraví, takové vzpomínky na naše mládí.
0: Mm-hmm.
2: První je Alena Bělavčíková, která bydlí v Jarošově. Je to moja dlouholetá starodávná kamarádka, bydlí na Drahách. Druhá je Marie Pavlíčková, která bydlí u školy na týmto taky v Jarošově. Třetí je Jožina Pavlíčková, která bydlí taky v Jarošově. A čtvrtá je spolužačka, která měla včera svátek, je to Helena Koníčková, Rozena Jakšíková, spolužačka, kterou jsme chodili v Jarošově do školy. Všechním přeji hodně zdraví, hodně štěstí a zdraví, štěstí, pohodu a k tomu vždy dobrou náladu. Vám přeje kamarádka, možná si vzpomínáte, moje kamarádky na naše před 50 lety, když jsme se poznali, znali a známe se, kamarádíme se do dnešních dnů. Děkuji vám.
0: Dobře. Dobře, Maruško, ještě něco chcete dodat?
2: Ne, už je to všechno.
0: Už doufám, jenom poděkování.
2: Tak... Když jsem něco zapomněla, to jsem zapomněla.
0: Nezapomněla jste nic, pozdravila jste kamarádky, což je paráda, nádhera a oni určitě některá z nich poslouchá, tak si to všechno vyřídíte potom. Maruško, mějte ano. Se pěkně.
2: Ano, děkuji vám.
0: Naschledanou. Další písemná gratulace. Dnes slaví své narozeniny moje maminka Miroslava Kovářová z Lidečka. Do dalších let všichni přejeme vše nejlepší, boží požehnání, ochranu Panny Marie Svatohostinské, zdraví, síru, elán a v každém dni spoustu radostí a hezkých chvilek. To ze srdce přeje syn Dominik a celá rodina. A e-mail naskočil, dívám se, dnes slaví narozeniny naše babička Marie Adamíková z Rackové. Babičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme spoustu zdraví, štěstí, požehnání Panny Marie Hostínské. Těšíme se na sobotní oslavu s celou rodinou. Tvoje vnoučata Daneček, Deniska, Tánička a Tomášek. Joška Severin mladší za doprovodu Brolnu nám zaspívá známou Vinohrady.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: A přeji krásný podvečer Andulce do Miroslavy.
2: A já moc děkuji a taky opakuji, přeji taky krásný podvečer vám do studia a všem posluchačům. No, protože, pane Hegnere, je teďka taková volnější ta večerní Morava,
1: ano,
2: krásná,
1: ano,
2: zem,
1: ano,
2: tak
1: to je pravda.
2: Toho využívám. Musím říct, že nás taky svatý Petr navštívil deštičkem.
1: Skvěle.
2: Oblažil nás, takže jsme spokojní. No, mohl by poslat ještě víc, ale v dobrém úmyslu, žádné čertoviny, aby nedělal,
1: no,
2: když je z toho vršku, z toho nebe. Takže já bych chtěla potěšit a pozdravit a písničkou právě potěšit moje přátelé, všechny, na všechny světové strany, a dneska bych toho využila a pozdravila bych paní Josefku ze Silůvek, paní Ludmilku z Nové Vsi u Oslavan, manžele Petru a Marušku Žemlovou bych pozdravila do Náměště nad Oslavou a všem bych popřála, to myslím jako všem přátelům, nejen těm jmenovaným, ale všem bych popřála krásný večer a hezké další dny a ať se jim daří a jsou zdraví. A to přeju také vám, ať se vám na tom světě líbí a jste všichni spokojení a vy taky, pane Hegnere. Mm-hmm. Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme.
2: Hezký večer.
1: Děkujeme, Aničku, hezký
2: a děkuji
1: večer.
2: Za písničku.
1: Ano, je to tady nachystáno, jo, vidíte, už se dívám. To
2: a děkuji
1: prozradím
2: taky za tu předešlou, byla
1: jo,
2: krásná.
1: Za Vinohrady.
2: Já byla ty cymbály taky tak trošku vysazená a když spustíte v rozhlase šohaju, anebo...
1: Vaši tě hledají. No jo,
2: ano,
1: Aničko,
2: ano,
1: ale...
2: Broln, tak moje srdéčko plesá až do nebes. Ale nechci zůstat ještě v nebesích, jak to zůstat na
1: zemi. Aničko, ale považte, to vám musím říct, že občas sklidíme i nevoli, protože někteří ortodoxní dechovkáři říkají, nepouštějte tam ty písničky a mějte mi tak jednu, dvě cymbálky, že jo, tak je to takové zpestření, tak nám
2: určitě
1: dokonce někdy i nadávají, považte.
2: Určitě,
1: no fakt,
2: určitě.
1: Fakt, ale my to zvládneme, my to polkeneme.
2: Jo, určitě, jedním uchem tam a druhým
1: no,
2: ven.
1: Jasně.
2: To říkávala moje maminka.
1: Tak každý má rád něco jiného.
2: Já se toho držím taky, ale každý má rád něco jiného a je to zpestření a patří to na Moravu, takže
1: patří,
2: to je důležité. Patří to k nám a takže ať si nevybírají, ať to
1: no
2: spokojeně s tím, co máme.
1: S úsměvem to předáme. Mějte se krásně, Aničko, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Je tady muzikantská vzpomínka, dokonce na jednoho velikána, na vynikajícího hudebního skladatele, dirigenta Otakara Odstrčila. Ten se narodil v rodině lékaře 25. února 1879. Studoval filologii na Univerzitě Karlově v Praze a soukromně hru na klavír. Od roku 1895 se učil u Zdeňka Fibicha klavír a kompozici. V 18 letech už napsal svoji první skladbu pro velký orchestr. Během studií napsal operu Jan Zhořelecký. Mnoho let trávil pak léto v pronajatém domě v Soběslavi. Jeho český kraj ho inspiroval, byl tam spokojený. Odstrčil byl profesorem na Československé obchodní akademii, učil na konzervatoři a po Kovařovice smrti se stal ředitelem opery, dirigentem Národního divadla, kde působil až do roku 1935 do své smrti. Věnoval se veřejnému životu, byl členem Akademie věd umění, byl zvolen taky jako předseda Försterovy společnosti, již zakládal. Byl předsedou spolku pro moderní hudbu, skladatel sbormistr Ferdinand Vach nazval Otakara Odstrčila šlechticem ducha. Jeden z členů souboru opery Národního divadla po jeho předčasné smrti napsal: na první pohled strohá, přísná tvář, za jímž okuláry spytavě se na vás dívalo dvě inteligentních očí. Někdy se tato mužně sličná tvář osvíceného umělce a v ničím neumdlévajícího pracovníka neznatelně usmála. zemřel právě před 91 lety 20. srpna 1935 v Praze ve věku pouhých 56 let. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného, pan doktor Jan Boleslav. A já si taky vybavuji jako student, teď mě naskočila hned opera Poupě, kterou Otakar Odstrčil napsal. Ale teď si poslechneme skladbu Zdeňka Gurského, Ládi Salčáka, Starý kříž v podání Palavanky.

0: Tolik Palavanka a Dvěbce se právě v tuto chvíli někdo dovolal. Netuším, kdo pak to může být. No, dobrý podvečer.
1: Tady je Lida Grosová z Nové Vsi.
0: Lida Nová Ves, povídejte, Lidu, už se vyvysílání ano, přímo.
1: Já bych chtěla popřát Anišce do Miroslavy hlavně zdraví a děkuju za písničku, co mě poslala. Moc mě to potěšilo. Tak hlavně to zdraví, úspěch v rodině, jo?
0: Dobře.
1: No a taky do Kounic, Božence Vodlové, za všechno zdraví a hodně písniček s dechovkou, jo?
0: Ano.
1: No, děkuji moc.
0: Taky, Liduš, hezký večer.
1: Hlavně ty Aničce písničku posílám, jo?
0: Ano, no. Ano, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naskočil tady e-mail Věra Pastorková, tak se budu snažit to trošičku tady přečíst. Posílám přáničku k 30. narozeninám jedinému vnoučkovi manželu Bušovi z Květné či Modrové, Benjaminu Ondrovi. 30 let je jen číslo, tvůj život je kniha plná dobrodružství, lásky, inspirace. Já ti přeji, aby další kapitola byla ještě úžasnější než ta předchozí a ti tvé 30. narozeniny přinesou více možností pro budoucnost. Ty se v životě nestratíš, proto si studoval tolik jazyků, dnes máš vše zúročeno svou prací. Ty víš, že každý život je jedinečný, často to nejlepší teprv přijde, zůstaň takový, jaký jsi, jak jsme tě osobně poznali v tvých 18 letech. Ať tě lidé obklopují, kteří tě mají rádi, ať máš sílu dělat, co chceš a užíváš si další krásné roky v bytě u Olomouce nebo v Německu u maminky Ivonky, či u taťky ve Veselí nad Morovou, či u prarodičů v Květné, či Modrové s babičkou Jarmilkou, dědečkem Karolkem Bušovým. To ti přeji od srdce, Benjamine, ať je tvůj život plný lásky, štěstí, splněných snů, s úctou Věra Pastorková s rodinou. A nám teď zahraje Javorinka ze Strání od Ládi Hnátka, Keď zakvítel vinohrad.
2: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak to byla Javorinka ze Strání, v neděli festival, se potkáme s Karlíkem Bušo a Antonínem Popelkou, kteří nám teď krásně zaspívali. Dovolala se ještě Zita z Jevíčka, Zituš, budete asi poslední, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Karličku Hegnere, já vás srdečně zdravím, pana zvukového mistra.
0: Alenku, ano.
1: Tak, paní zvukovou mistrině a všechny posluchače. A já bych z celého srdce chtěla poděkovat všem, kteří připravili nám v Jevíčku nádhernou pouť a to v chrámu Páně na Nebevzetí Panny Marie a potom následně hned na farní zahradě. Tak já všem děkuji, bylo to nádherné. Já z toho žiju ještě do dneška. Tak všem moc a moc děkuji a já smekám před všemi a klaním se.
0: Dobře. Dobře, Zituš, mějte
1: se
0: krásně.
1: A ještě bych chtěla, ano, vy taky, pane Karličku, se mějte nádherně. A ještě bych pozdravovala paní Ivanku Slabákovou a Jarouška Wolfa.
0: No a vidíte, Jarošek Wolf zrovna píše, zdravím Ivanku Slabákovou. Škoda, že se nemůžu ptát, kdy se bude na nás Ivanka Slabáková moc těšit. Ta se těší a tuším, že tak polovině září máme informace, že by mohla nastoupit. Tak tolik informace, mějte se hezky, Zituš.
1: Se těšíme, jasně. Bude to být těžké.
0: Ano, mějte se krásně, nashledanou. Setkání cymbalových muzik, cymbalová muzika Modruša srdečně vezve v Moravském Žižkově v pátek 21., což je zítra, začátek 18 hodin, místo areálu ulice Agrární v Moravském Žižkově, tak cymbalová notečka, frajár, verga, riovci a cymbalová muzika Modruša, akce se koná za každého počasí. Teď nám zahraje Lieskovanka, která taky bude v neděli hrát ve Strání a já taká Dzivočka.

No a budeme se loučit, čas utekl jako voda, ano, přesně tak, jak v poledne, jak jsem už jsem říkal na začátku, nám zpívala Anetka krásně, tak vidíte teď s Lieskovankou Bětuška Tordová, jak to je krásné, když ty dětičky nám takhle hezky zaspívají. Ještě jedna pozvánka v sobotu 22. srpna na Myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic, tak bude tam dětský den, bude tam hrát DJ Trnka tam bude, potom od 17 hodin srpnová noc, slovenská skupina For You Band tam bude, zvěřinové speciality, tak jste srdečně zváni. No a teď už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost, popřát krásný večer, zítra paní Jiřinka Ostrá a já budu mít vysílání tuším až 19. září. Ano, tak mě to tak vychází, máme zkoušení v divadle, takže to nestíhám. A teď už Jirka Kadlec nám hraje sólově skladbu, kterou upravil Montyho Čardáš za doprovodu Glorie.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Cestující mezi Zamyslicemi a Vyškovem místo vlaků vozí autobusy. Po bouřce nejezdí vlaky na dvou tratích na Jihlavsku. Festival Spielberg dnes připomene amerického trumpetistu Milese Davise. Zítra bude oblačno, někde přehánky a bouřky i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Provoz na trati mezi Vyškovem a Nezamyslicemi je omezený po středečním požáru zabezpečovacího zařízení ve stanici Ivanovice na Hané. Většinou spojů linky S71 nahrazují autobusy. Ty jezdí i místo rychlíků linky R8 v úseku Přerov, Brno hlavní nádraží a rychlíky linky R12 úsekem jezdí se zpožděním do 20 minut. Jak dnes upozornil koordinátor integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, mimořádná změna potrvá přibližně 10 dní. Podle webu zprávy železnic bude provoz obnovený 1. září. Dvě železniční tratě na Vysočině jsou odpolední bouřce mimo provoz. Úsek mezi Batelovem a Horní Cerekví je zanesený bahnem. Rychlíky mezi Brnem a Českými Budějovicemi v tomto úseku podle webu Českých drah nahrazují autobusy. Na trať se podle webu zprávy železnic vrátí nejspíš před půlnocí. Nánosy bahna zablokovaly také úsek mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští. V této části už ale byl provoz obnovený. Senát zamítl návrh stavebního zákona. Bude se jim proto znovu zabývat poslanecká sněmovna. Podle senátorů zákon nahrává velkým developerům, znevýhodňuje ostatní stavitele a je mimo jiné prokorupční. Veškeré výtky ale ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO odmítá. Pokud by poslanci Senát přehlasovali a zákon podepsal prezident, chce se část senátorů obrátit na ústavní soud. Na velkém nádvoří brněnského hradu Spielberg dnes lidé můžou oslavit sté výročí narození legendárního amerického trumpetisty Milese Davise. Průřez jeho hudební tvorbou si pro festival Filharmonie Brno připravil rozhlasový big band Gustava Broma. Společně s orchestrem vystoupí také uznávaný trumpetista Erik Triffa a kytarista David Kolar, upřesňuje mluvčí filharmoniku Kateřina Konečná.
2: Ten program nese název Around Miles a spojí se v něm vynikající švýcarsko-francouzský trumpetista Erik Triffa s rozhlasovým big bandem Gustava Broma. To vše pod taktovkou Vlada Valoviče. A posluchači se můžou těšit na skloubení niterného zvuku trumpety a velkého jazzového big bandu.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, zpočátku déšť nebo přehánky, lokálně bouřky, výjimečně i silnější. Zítra čekáme oblačno, přehánky a bouřky přes den s menší pravděpodobností. K večeru budou přibývat a můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 19 až 16 stupňů, denní zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, později odpoledne a večer mírný, jihovýchodní až jižní, v bouřkách může zesilnit. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dopravní nehodu dejte pozor v Brně v Bítežské ulici ve směru k dálnici D1 mezi výjezdem a sjezdem na Nový Lískovec. Nehoda je také na silnici 50 na výjezdu z Brna a to před sjezdem na Slatinu. Stromy na silnicích už neomezují provoz u Dubňan ani Moravského Písku. Průjezdná je také silnice mezi Bzencem a Strážnicí. Na dálnici D1 pozor ve směru z Vyškova na Brno na 217. kilometru omezuje provoz odstavené porouchané auto. Se zdržením stále počítejte na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se od stého 78. kilometru asi 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, vítejte. Je krátce po 19. hodině a to znamená, že je čas na pěknou notečku. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Markéta Ševčíková. A co si pro vás na dnešek připravil autor pořadu Jaroslav Kneisl? Bude to prosím podluží ve strážnici. Pokud nerozumíte, nevěžte hlavu, protože je to prosté. V našem rozhlasovém archivu máme záznam pořadu 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z roku 2012. Tehdy byl hlavní regionální program věnován právě nejjižnější části Slovácka – podluží. Hlavním tématem byly podlužácké hody a s nimi také stavění májky a další nezbytné zvyky a rituály. Ve Strážnici před 14 lety hrála cymbálová muzika souboru Břeclavan. Zpíval starobřeclavský mužský sbor, ale například i dechová hudba Zlaťulka, sbor Stěšic a nechyběla samozřejmě ani chasa. Tedy zvu vás do Strážnice na podluží. Příjemný poslech.

0: podluží. Když se řekne podluží, to se vám všetkým musí vybavit ta nejžnější část Jižní Moravy, kraj okolo Břeclaví až Pohodoní. Je to kraj plný lužních lesů a úrodných polí. Je to kraj vinohradů, vína, zpěvá tanca. Je to kraj zdatných juláků, je to kraj šikovných pachouků a děvčic. Dneska se to ta šikovnost podlužánská ukázala, lebo při soutěži verbuňků máme dvě první podlužánské místa.
1: Juhu!
0: Proto s takou chuťou a veselostí podlužáci slaví hody. Je to událost velice významná a na dědině velice oblíbená. Všechno to začíná na Štěpána, keď sa sejdou místní chlapi a pakovci v hospodě, tam volí u svojho stárka. Je to osoba velice významná, velice důležitá na hody, ale taky má velikou odpovědnost, lebo musí chasu dobře připravit tak, aby na ty hody obstáli. Na hodovou nedělu dojdu do kostela, kde pěkně poděkuju Pánu Bohu za své požehnání, vyberu pěknou máju, která se u nás staví ze dvou až třech kusů borového kmeňa, postavuju a potom už to všechno může začat. Tož, vítajte na podluží!
1: Juhu!

0: prací. Rok za rokem zešel a před nama je zas ta nejlehká úloha, a to zvolit nový stárku. Volte dobře a zvolte toho najsilnějšího, který se umí aj postarat. Jedině nesmí nikde ostudu udělat. Já vám všem děkuju za to, že jste za mnou celý ten rok pěkně stáli a taky všechno dobře dopadlo. A jako prvního stárka navrhuju toť tady Jošku. Co vy na to, chlapi? Co, hrazi?
1: Počkaj, Jožka. Jak Jožka? Na výročního kandidáta. Jožka, taká ledačina. Náš Kuba to bude. Jožka, taký ledačina. Já na tebe aj něco vím.
2: Na mňa? Já sušu aj svobody. Na mňa nikdo nic neví.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

A za sebia, jako druhého Starka, volím do Ďuru. Už jednou Starkoval, tož ví, co a jak. Já vám moc krát děkuju a chci vám slíbit, že dodržím všechny slovácké tradice. Práva domácích, ale i prespolních.

0: Český rozhlas Brno.
1: V dnešní pěkné notečce se vracíme na 67. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a na jeden z tehdejších pořadů, který celý patřil regionu Podluží. Jak už jsme slyšeli, šlo především o hody. Už máme vybraného stárka a teď nám ženský sbor Starobřeclavského krůžku doprovodil chasu, která přivezla hodovou máju. Tu je samozřejmě zapotřebí postavit a potom už jen zpívat a bavit se ve stínu máje, atributu spojeného se zvyky i vlastní podstatou mnohého bytí. Teď už nás čeká slavnostní defilé chasy i dechové hudby Zlaťulka. Hey,

Krešem dinar, krešem kamen.

posluchači, hody jsou ve většině vesnic na podluží předůležitým svátkem, zároveň rituálem a také díky instituci Chasy sociologickým a generačním pojivem. Dnes jsme si tak trochu zahodovali díky archivnímu ohlédnutí k jednomu z pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně toho z roku 2012. Tehdy i dnes ze záznamu vyhrávala cymbálová muzika Břeclavan. Zpíval starobřeclavský mužský sbor, ženský sbor starobřeclavského krůžku, dechová hudba Zlaťulka či sbor Stěšic, Chasa a další. Však jim bude dnes ještě patřit závěrečné solo. A potom už další pořady našeho vysílání. Nyní se s vámi od mikrofonu loučí a pěkný poslech dalších pořadů na pěknou notečku prostřednictvím archivu a aplikace Můj rozhlas přeje Markéta Ševčíková. A loučí se také autor pořadu Jaroslav Kneisl. A těšíme se na vás zase příště.

0: cyklu koncertů Fanšmek si v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Aroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 8:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačorad, tešukár Šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rateš ukár šuniben.

Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém

0: tu komunikaci s kolegy. A v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
1: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
0: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
2: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
0: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
3: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představili se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikované docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny a takové zajímavé věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přeháňky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
3: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
4: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
5: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
3: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
6: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
2: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
7: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak hledáci špenát, či v Babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obermajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě. Tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelon práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste už jsem vyjmenovala některé vaše počiny seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, které měly bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No, protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř. A já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, že na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějakých pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od spíš... kterého byste třeba přijímala, řekněme, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze. A ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to pokaždý jiný. Je to pokaždý trochu jinak. No.
0: Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? No, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. A prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře, na koni, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměl ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěrkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvnická. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeje rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem za takovou ránu. Jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána. Říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka a dabérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci, teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný, a pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy, a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili. A hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažma, jo? Protože nám zavřeli, v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě, a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já to mám před očima.
1: Ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní, a oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta, hrozně, ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se ne uplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jako že teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž. Ty.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: Já, domácí práce.
1: Já, ty do, jak já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřu. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce, ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuju, že jste přišla, přeju vám vše dobré.

0: Pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obrmajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
7: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
7: 21-letý mladík se zakoukal do 17-leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmem pozvání, na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali. A tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.1960.
3: To je 65 let?
4: To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi
4: no,
3: na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, Tak to bych vám chtěl říct, protože to bylo tinčítko tenkrát. To byla taková holčička outlonka, že jo? Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila?
5: Okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
5: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
5: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
5: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vyprala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo a to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
5: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
5: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme To už jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
5: Když ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
5: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
5: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba no, to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
5: za rohem někde, takže ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusom si freje.
5: No jo,

0: Očička, ale já jsem, ale oči černé nemám.
1: Malovala,
0: malerečka, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no. To je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžem spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla, no. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958 a o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohly dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: No tak, my jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novou.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty, vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: No dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takovej hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No.
4: Tenkrát, no tak ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce. Já jsem šel potom.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou vstoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den, umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno, pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, si domov můj. Právě ty si domov můj.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme mockrát.
5: Ale to budeme čím chlubit.
4: To budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: No. To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezky.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět ovládat.
5: Nepláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a ať vydržej tak dlouho jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihly těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů. Čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho. A já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že? Tak nejen potom, do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc. Ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže. Ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že jí odoperovali, že jí zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když se na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Do dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné, jak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to, no,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se takhle, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, mluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: No, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie. Mariško, ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško?
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapsi, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosívá.
3: Jaká je její nejoblíbenější barva?
5: Růžová.
4: Teď, co můžu, tak si pořizuju spoustu modrého.
3: Jaký jeho zlozvyk jste se naučila mít ráda?
4: Yeah. To můžu jít i do takových těch intimních částí našeho vztahu.
3: I takové otázky na ně dojde, takže můžete i teď a rovnou.
4: Tak já to řeknu trošku tak, trochu jako kulantnějc. Jak to mám říct kulantnějc? Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
5: No, tak po jídle, ano.
3: Kam dáváte v lednici máslo?
5: No, v krabičce.
4: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
3: Kdo je hlava rodiny?
5: No, Maruška tvrdí, že já, no.
3: A vy?
5: Já si to myslím trošku taky, no.
4: On, ale já s ní točím s tou hlavou.
3: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
4: Máme na chodbičce takovej koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
5: No máme tady koš na špinavé prádlo.
3: Kterou vůni má ráda?
5: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
3: Kterou vůni máte ráda?
4: Takovou jemnou květinovou.
3: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
4: Snad se na mě dívá hezky.
5: No tak já si myslím, že

0: dneska.
1: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
2: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
1: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
0: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý leta drželi za ruce i třeba v divadle.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne a vyžaduje teplý lidský dotek.
5: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
0: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
2: Že byste tam jako zůstala?
0: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
1: Já
0: a
1: manžel
0: a Beďa nevím, jaký má jakou touhu ještě.
1: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
0: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my, takže jsme spokojení a jsme šťastní.
1: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
2: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
0: No, co hezkého, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
1: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto. To láska prostě těch dvou.
2: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů. Přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to
1: určitě,
2: stačí.
1: Určitě.
2: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
1: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
2: Milujete svoji ženu?
1: Určitě, to bych tady ne.

0: to je jasný. Dělá mě to klidnějším.
1: Milujete ho?
2: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
1: To je to přání, které máte.
2: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržat.
0: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dejl mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na, Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No.
2: Nic, napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, kruci, fagot, element, já bych do toho...
2: Dejš to pambu, Anton.
3: A co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky, Čech, ne? Počkej, Anton.
4: Karše,
5: co je?
4: Co?
2: Máš tu krajana.
5: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
5: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
5: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
5: Bon, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
5: Jo. Zkrátka Tonda Karasu. Rochně.
3: Jo.
5: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Sem k Hajnovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke štětí. Jo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
5: Stavba, bouračka, pořád okola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přisluhovat.
5: Riktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
5: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
5: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
5: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
6: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: To jdem, ne?
6: Přijdete to přece zapít.
5: No, přijdem, to přijdem.
6: A toho kluka mi tu zatím nech.
5: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
5: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je za tohle, co je to?
5: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh pravou nohou.
4: jdeme k direktorovi.
7: Herein. Herein.
8: Dobrý den, herr direktor.
7: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
8: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
7: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
8: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
7: Je z oboru?
8: Ne, ale je to krajan.
7: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
8: Přímá.
7: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
9: Karas Antonín, pane direktore.
7: Anton, no dobrá, vyřízeno.
8: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
7: Sapresti, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
8: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v 8, pane řediteli.
7: No, když myslíš, tak tady je poukaz na 7 marek, Anton. A ostatní ti poví Kerholec. Adieu.
8: Naschledanou, pane řediteli.
9: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste Karlíku, kam si mě to zavedl?
8: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
9: Kam?
8: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
10: Servus.
8: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
10: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
8: A to se ví, to je ono, hoď to na no, seba, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
9: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
8: A dobrý, Toníku, jako ulití, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starej uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
9: Jášku, Karlíku.
8: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic je, víc. Je. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott Anton a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
9: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít k cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
8: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
9: Měj rozum, co pak já jsem nějakej cirkusa?
8: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: Tak, chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já nanosím vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože Bříku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Aha.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejcí po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den, neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil se po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky o cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak, tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, no co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koníčkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak naschledanou.
8: Naschledanou, pane.
3: To je paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Naschledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
3: Tak tady budeme spát.
8: Jejde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, hrnajs. To jsem se bacil do hlavy.
3: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
3: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo, tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
9: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabák a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
4: To mám rád.
5: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
5: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano. Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
6: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
7: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol France.
8: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
9: Zde.
2: George Bernard Shaw.
10: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
11: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
12: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
6: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
6: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
12: Asi to bude pravda.
6: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
5: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
6: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
7: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
6: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
7: Ale ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
12: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
5: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
4: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
4: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
4: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
5: To myslíte vážně?
12: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
5: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
6: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
5: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, vždyť tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
6: Ne, milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
6: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
4: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
6: No, to si přiznáváme, to ano.
12: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit. I kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
8: a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
9: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
6: Neuvěřitelně trefné.
8: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
6: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
9: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
10: Ale dejte pokoj.
12: Nebylo by to trochu předčasné, pane.
6: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
9: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
6: O jakém?
9: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
6: Zadržte, zadržte ho.
12: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
9: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Ne příliš častý a ne příliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
6: Ale především psi se přece smějí.
11: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
12: Neříkejte.
9: Vyprávějte, pane Fransi.
11: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšile chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
6: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
9: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
6: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného, kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
8: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
9: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
8: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel.
13: jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler nezavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěšské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kdekoho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo šantánu na Pořiči, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: psal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovělé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera, z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra, a to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka, ta mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno od podla, počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, to ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky, všechno opraví, vypínače, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď o prázdninách prostě jedna spadla a mě zemřávilo slunce a jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ať je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky na co sáhne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě teda, snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomé, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale předvděčna za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo? Protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně jakoby vlastní práci a on byl z té oblasti jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlýho a prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká, podle toho, no. A zkrátka, on třeba postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti, mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků a zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo a dokáže dát 15 watů, jakoby by to celý dům vlastně vyhřát na potok teda, taková podlouhla prostě to a spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no, tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no, on, já
0: tu matku s dítětem, mám, ano?
1: Myslím, že jo, no.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká i herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem, jakoby, tak to je prostě milý to vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roku. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roku a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz lomítko linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jakoby promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka. Taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat byte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Sortiment toho zboží. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka, a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhletu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplivala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaká mať, taká nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje Tamaris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají, jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukatelské práce, krásné domy, nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku,
1: ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne, já tomu,
0: to nechme být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zasloužit tu pochvalu, víte? Takže...
0: Je to vždycky krásné toho sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou, s jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, zježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukr.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik. No tak,
1: ale pokochat se můžu.
0: No tak to jo, to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický ano. Klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří pan Fist, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: to skutečně a... šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy,
1: jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není, nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem, no paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů, bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne, já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už, ale zase víte, jak je to, pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělal. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeju vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho
0: ještě
1: domu
0: ne.
1: Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, tak... o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte se
1: hezky.
0: A tam,
1: kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půjde restaurace 3. Hele, mějte se a naschledanou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Je to takové, řekněme, okřídlené lidové rčení. Ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili vlastně dva pánové.

0: To řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych chtěl jenom krátký, aby se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, aby se prosil druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě to chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech. Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnost. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli to se opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce tvrdé kamene proměnil, co se zmasal z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom dvě věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravily oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, nebo stále vidím, stále práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i měl jsem uších tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, když já udělám třeba jeden kruček bude biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí proto člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych mu hledal vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky, nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, je prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci a to se mi jako teďka daří vlastně a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat a vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu. Ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle. Já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti víc prospěšný. A taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, nebo prostě že jsme od Boha darem pro druhé lidi. Že to nemáme všichni sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim a vlastně to a mrzí mě,

0: že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch a to taky kolikrát není hezké, jako to a
1: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat, nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
0: Zemřík zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
1: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den, protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka anebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí, budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do 3 dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika tak to napsala. Musím se pochlubit. Měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju a váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po 1 hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mhm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon. Byl to velký záhon, ale protože mi ho vloni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla. To bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se takže něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát, ano.
1: Ano. A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké moudré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky,
1: a
0: paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat se dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutí plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, z té dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola, nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Jako ptala jste se ho někdy, kde
1: chodila,
0: se to všecko naučil?
1: Všichni,
0: paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všecko naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a věděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: A mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a já jsem, pro mě je jehla hranata, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže
1: tak,
0: ono to nějak to dopadne, prostě, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Ano, přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacený. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světýlko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I zednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce.
0: Trkač.
1: Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový manžel SRO.
1: A opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnul smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem Stranovic, já bydím ve Skotnici sice, jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já, bracha ani švagrova, neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po Nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já... A pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. Oni ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale mě...
0: Právě
1: mě
0: o tom přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl... Že jste chtěl udělat poklonu vašim...
1: Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tím dětem, na třeba v Tary Hamery, jak jsem byl u Maričky Magdonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepovedl, ale vím, že děcka mě mají rady, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovi v našim mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že já jsem asi ten hodný strejda a já s těma dětskama, já s nima užiju tolik srandy.
0: Já tomu naprosto věřím a jak jsem říkal, můžeme tohle téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeji vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou. Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do tří dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. tedy 21. srpna 26. Ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubovák, pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jim měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhletěm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit i jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde ano. Do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě, když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: Špatně udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, ta si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kdejaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učňovský obory, snad se to zase zpamatuje trochu a budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář. Hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. I technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové nebo kdo ví, jaké teflonové nitě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chalupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen v krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou přebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak ten mluvil o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků. A ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba samozřejmě, to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to nejde. Ale on je si toho vědomý, on ho to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No, a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, a, ale takhle víte co, jsou, byly to chlapy, který mám ráda, ty 2 už jsou nahoře, na ty s úctou vzpomínám na oba, no a to kluka, to nejmladšího, to mám taky ráda, když není to úplně nemehlo, pane redaktore, ale jako, že by byl šikovný, to taky není. Takže to se nám jenom chtěla říct svoji osobní zkušenost.
0: No, ono je pravda, že každý, jak se říká, máme to svoje. No, někdo je zběhlý v jaderné fyzice, někdo umí zatlouct skobu, no, ale já si myslím, že když člověk dělá to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží 1 hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské rozhlasové studio.
2: Z Brna, dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysí.

0: tak vřele karlíku a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby s takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě. Jak je to možný, že někdo to dokáže? Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
1: Já bych vlastně mohl říct totéž, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí to být, právě. Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
0: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
1: myslím,
0: jak
1: že
0: to
1: umím.
0: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani čas si pořádně říct, mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
1: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
0: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak noční linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900 no a webová adresa rozhlas.cz/linka ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Borek Kapitánčik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika usměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal se mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opijí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž ti koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu a i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, z nenadánou, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka. Jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil. A on to taky udělal. No tož jako co? Tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ještě Karabuje Bill se zase smál. Jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pastě a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celé těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře řve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasťách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl, zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje Bill postavil velikou klec drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak valeček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Billa koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení, nachytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, že nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdal, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsané u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesor?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno.
5: Proč jí tlumit? No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle. Víte, no vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpolední se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně, a jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je. Proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt. Já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke Dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě.

pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady, pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. chlapík a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. Ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.